0: Noc plná hvězd.
1: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a muzik hóly západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, že ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě, že ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, že ano? Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, Nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex-epílu zachovat aspoň ten epíl. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
2: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
1: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak se tady, šéfe.
2: Dobrý den, co si přejete?
1: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
2: Já?
1: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
2: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
1: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám, tak vám říct, jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych... Moment.
2: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
1: To je mi jedno, co děláte, je?
2: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
1: Jo tak, klid k tomu potřebuji, to klejte klidně, mě to jedno, já... Tady, já to mám napsanou objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo, jste to vy?
2: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
1: Vy jste tady dva?
2: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
1: To je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mě to jedno. Profesor Hamrdlík, ulice Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný tenhle, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte,
2: no. Pořádku, ale já jsem
1: nikonu. Třikrát zvonit, no.
2: Aha, ale vy jste nezvonil.
1: No jo, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
2: Takže vy jste taky mě vloupal vlastně.
1: A ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, tak se...
2: A co, kdybych nebyl doma?
1: No tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidi.
2: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
1: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
2: No tak nerušte a jděte.
1: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
2: Jaký doktor?
1: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
2: To jsem já.
1: To jste vy, tak ten profesor mě třeba objednal, Hamrlík, no.
2: Já jsem vás neobjednával.
1: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
2: Dcera emigrovala do Albánie.
1: Tirány.
2: Ano, to jsou rány.
1: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuznýho, ne?
2: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
1: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
2: Do sousedů mi nic není.
1: No počkejte, to jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedi mě objednali, já to vyřídím, no.
2: No, sousedi jsou moc starostliví.
1: Sousedi jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedi.
2: Co tedy chtějí sousedi?
1: Sousedi, aby to tady přišroubovali, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
2: Cože mi kape?
1: Já nevím, někam vám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedi asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedi nezavolali, no. Řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
2: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
1: klidně odejít. Moment, ale neříkejte takovéhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou.
2: No. Starostliví.
1: No. To, že jsou starostliví a jsou promočení. No, vidíte, jak sousedi jsou důležitý, no.
2: A jo, tady žádná voda není.
1: Ne, když je to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no, lidé. No vidíte, už to kape, no.
2: Nekape.
1: No.
2: Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
1: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
2: Až to začne kapat, já vás zavolám.
1: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
2: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
1: Tak ono to nekape, ale já tady zůstanu.
2: Proč?
1: Co kdyby to náhodou začalo kapat?

0: Noc plná hvězd.
1: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem hrabě Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro jest spozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova. A to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou na takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thomsovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který by křikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Thoms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece nebožtíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a nežádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale, zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhlu, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také výjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar Svině Foltín, patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. a o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník události ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec. O invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politběra UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková sviňská.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Vážení pidivajzličtí spoluobčané, co to pořád vyplňuješ?
2: Spartko.
1: A tak to já počkám.
2: Hele, jen se nedej předsedo rušit. Můžeš klidně mluvit, než schrneš mezinárodní situaci, tak to já mám hotový.
1: No, já bych rád schrnoval, ale přirodila se taková závažná věc politického dosahu. Někdo z vás mě šlohnul referát.
2: Ježišmarja.
1: No tak po dobrým,
2: co?
1: Vraťte mi to.
2: No tak mu to dejte. Sakra, krás referáty, co pak to už skutečně u nás není nic hodnotnějšího. Třeba jetelový semínka nebo osivo.
1: Já vás varuju. Jestli mi to nevrátíte, já to budu říkat z hlavy.
2: Ježišmarja, tak mu to vraťte. Bude to říkat z hlavy. Tohle to kvůli tomu jsme přece tenkrát nerozvorali meze.
3: Tedy poněvadž se mi to tak lidsky vysvětlili, tak tady je.
1: Lukáš, zvolal jsem vás k důležitému zasedání. Kde mám začátek? A jo, tadyhle. Soudruzi a soudruzi. No jo, je to ono, takhle začínám jenom já.
2: Počkej, to by mě zajímalo, proč jsi mu to šlohnul, člověče, od kdy študovaný lidi kradou. V malém.
3: Víte, mě jenom zajímalo, kolik v tom referátu udělá předseda chyb.
2: Kolik?
3: 6 gramatických a ani jednu politickou.
2: Já jsem znal jednoho spisovatele a ten to měl obráceně.
3: No a?
2: No teď už o něm nějakou chvíli jsme vůbec neslyšeli.
1: Tak snad, aby jsme začali, ne? Tak soudruzi a soudruzi. Zvolal jsem si vás k důležitému a řekl bych slavnostnímu zasedání. Vstaňte. Pepík je nemocný?
3: Ale ne.
1: Štěchni do něj.
3: Ne, nechte ho spát. Včera jsme dostali na okrese nového bejčka. Nic neuměl. A Pepa jako zootechnik ho to celou noc učil, no.
2: To mají některý lidi z toho, že si myslí, že všechnu práci musí zastat sami.
1: Tak, musím vám oznámit něco, co nikdo z vás nečekal.
2: Je to dobrý anebo špatný?
1: Dobrý.
2: Ajej, tak to je špatný. Proti špatným věcem se totiž vždycky něco dá dělat. Ale proti dobrým se nedá dělat vůbec nic. Prosím, 10 let se nám tady říkali samý dobrý zprávy a podívejte se kolem sebe. Prostě utlučený dobrýma zprávama.
1: Ale tahle zpráva je jiná. Výměrem okresní komise byly Pidivajzlice povýšeny na městys.
3: Jo, a co to znamená?
2: No, že budeme platit větší daně.
1: Ale ne, to znamená čest.
2: Ajej, tak to je ještě horší.
1: Tak tedy, Pidivajzlice byly vyhlášeny městysem. Má to svý výhody.
3: Jaké?
1: No samozřejmě má to taky nevýhody. Ty bych mohl jmenovat hned, že jo?
3: No tak povídej.
1: No tak například vám nahlásit nějakou zajímavou historickou událost v Pidivajzlicích, aby se to dalo oslavovat. No tak co myslíte?
2: No to v kraji se často vzpomíná na tu rvačku v horní hospodě v 55. jak ji vybílili. Potom z toho museli udělat šušárnu ovsa.
1: Ale ne, to
2: mohli by ty pamětníci na to vzpomínat v pražském rozhlase.
1: Já jak to tak poslouchám, tak bych zatím tenhle bod stáhnul z programu, jo?
3: No a další bod?
1: Jako nový městys máme tu čest vyhlásit pro celý okres akci Hroch.
2: Co to je za akci?
1: Já nevím, já mám to jenom vyhlásit a splnit na 99,4%.
3: To je mi nějaký povědomý číslo.
4: Počkejte,
1: Halo, halo, pozor. U příležitosti oslav městy se Pidivajzlice vyhlašuji pro celý okres dobrovolnou akci.

0: akci roh. Kdo se této akce nezúčastní, toho děti nebudou zapsaný do školy. Konec hlášení. A je to.
1: Ty předsedo, no. Ale nemělo by se to lidem tak nějak lidsky zdůvodnit, ale ta akce?
0: Nezavádí mi tady žádný novoty. Jo. Vysvětlíš jednu věc lidsky a oni potom budou chtít vysvětlit všecko. Lidsky.
2: No,
0: lidsky.
2: Samozřejmě. No. Lidi už si to přeberou a budou se s tím vědět sami rady. Pokud vím a pokud mě neklame moje paměť, tak tenhle národ si vždycky s každou akcí věděl rady.
0: Jo, tak děkuju vám za účast a končím schůzi. Pepo, vstávat.
3: Češ. Jo, já hlasuju taky pro.
0: Dneska to bylo bez hlasování, jo.
3: No Hrgol, vy ty schůze nějak odbejváte. Dřív jsem byl prospaný už uprostřed diskuze a teď člověk sotva zabere, jak už je konec schůze. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme ještě posílali ostrý protestní telegramy do Ruandy u Rundy?
0: Jenomže ono se zjistilo, že z neznalosti češtiny to tam pokládali za slavnostní zdravici královi, tak se od toho upustilo. A je docela možný, že odsám tať nám teďko posílají toho hrocha.
3: Ježišmarja, jakýho hrocha?
0: Toho, co budeš zítra připouštět.
3: Pro Krista pána hrocha? A s kým?
0: S kým chceš? Dneska je větší volnost svobodného rozhodování.

0: Noc plná hvězd.
1: Nevíte, kde je tady privátko?
2: To můžete na zem, to je komunál.
1: Já myslím privátko pro neplatce bazéneček, který...
2: Já se nebudu koupat, slíkneme se jenom na hotel straně, tři dní rozdíly a nikdo nás tu nepozná.
1: No jenže bude-li tady každý v plavkách, nepoznáme tajného.
2: Tajný se pozná vždycky, nenápadný a jsou dva, to by mi nedělalo vůbec žádnou...

0: pozor.
1: Atelzi!
0: Asi vyvolává, něco prodává.
1: Atelzi!
0: Já nechci, máte, já nebudu nic koupat.
2: Tak masné, tak co je?
0: Jakoby nic. Jakoby nic.
2: Tak co, neslyšíte mne?
0: A sakra, my jsme na dámský plovárně, to já nevím.
3: Co je?
2: Neslyšíte, nebo co?
3: Ne, neslyšeli jsme, my jsme rovna šli.
2: No volal jsem přece maséry, ne?
0: Volala, ne?
2: Volala, bo volal.
3: Volal maséry?
0: Volalo maséry.
3: A vy ty masery potřebujete na co? K čemu?
2: No, k čemu, no, masáž figury, pravda.
0: Oni vám ji přinesou, nebo?
2: No tohle to, jak to tady je, ne?
0: Tak, já on se dá ten zbytek do pořádku. A vy umíte masírovat?
3: Já ne, vy jo.
0: Já vůbec ne.
3: Tak to můžeme dělat.
0: To můžeme dělat. Dejte tam tu lavičku a já naberu vodu tadyhle podle Stanislavského a... Chrst! Ajajajaj, aby jsme nezmokli. Tak vašnosti, já začnu od nožiček, jo? Tak. Já jenom si pane má pirgra. Vašnosti, není něco libo pro ukrácení dlouhé chvíle, nebo humory, nebo něco?
3: A pan má pravdu, že nečte humory. No, tam není nic k smíchu.
2: No, co by tam mělo být k smíchu?
3: No, to přece každej ví.
2: Jenom Cezar to neví.
0: To ne, Cezar ne. Cezar je trouba.
2: Cože?
3: Trouba.
0: To je jako blbec, rozumíte. To neví nic.
3: Poslyšte.
0: No.
3: Že bysme dali pánovi tu novou řeckou masáž?
0: Tu termopilku.
3: Termopilku, novinka.
0: Novinka, výborná věc. To vám dáme.
2: A co mě bude jako činit?
3: Vám nic.
0: Vám nebude činit, než ležetí, jak zákony kázali vám.
3: Jo.
0: A my dva půjdeme kolem a zvěstujeme to Lucky Diamonds. Ej, samobudl, ne, nefunguje.
2: To jsme se.
3: A o čem jsme to? My jsme předtím něco říkali tady.
0: O Cezarovi.
3: Jo, o Cezarovi.
0: Jsme mluvili.
3: Pánové, poslyšte, ten prý je tak zadlužený.
0: Kdo?
3: Cezar.
0: Ale prosím vás.
3: Samej dluh. A ženu prý má.
0: Ale nepovědě. A čí ženu?
3: No svou.
0: On je ženatý?
3: No všem z Kalpurní.
0: A teď on chodí s tou, jak se jmenuje taková ta černá, no. Taková egyptská štětka to je. Kleopat.
3: Jo, Kleopat.
0: Vašnosti tam ale zahejba. Joj! To je teda zatáčka. Tedy přeloženo do němčiny. Já vám řeknu. Nevěřilce je na světě filologů, že ano? Vašnosti, ty on je trouba, ten je kořle. Cezar je kořle.
3: A prý to být, jak si tak říká, velikej bůh.
2: Velikej. To tedy jako... Nicomové!
3: Klid, my vám je seženo.
0: No kolik jich má být?
2: To si odpikáte!
0: Nicomové! Na kolena masírovat!
2: Na kolena!
0: Děti mu zdrhli a on se ožral. Jestli mám příroční lístek honební, tak vím, jak nazvět. Musíme dát pozor teďka. Jsou lvi zlí, oni se třou, tak pozor. Hlavně vy se ho nesmíte bát, až ho uvidíte.
3: To vím. Šelmě se musí dívat člověk přímo do očí, protože šelma je sedlák.
0: No jo. Šelma je ohromnej sedlák.
4: Jo.
3: Jsem zamýšlen příteli nad zlobou lidskou. Udělali my jsme něco tomu člověku, co nás tam vrhl do kabiny lvové. Nic! Oč lépe jsme se domluvili s tím lvem.
0: Ano, řekli jsem, aby se nechal, jste se začít moje legrace a bylo.
3: Jo.
0: Požádejte nějakého bližního svého.
3: Nevyhoví.
0: Nebo manželky bližního svého.
3: Nevyhoví, lidi jsou zvěř.
0: Ano.
3: A přitom si ještě jmény zvířat nadávají.
0: Ano, a tím zvířatům křiví.
3: No a jak? No vemte třeba. Jenom takovýto lva.
0: Jo.
3: Tak to se řekne lev salonu, lev společnosti. Ale viděl jste někdy lva skutečnýho, štyrnohýho, že by si balil do kufru smoking? Že byl do našich světových lázní a tam se flákal z baru do baru?
0: Smoking? Do našich světových lázní? A proč? Já sám žiju velice hektickým společenským životem. Já jdu z premiéry na premiéru a všecko v teplákách.
3: Ovšem, já mluvím o lvu společnosti Bivši.
0: Já bych se nestaral o společnost Bivši, já bych spíše sáhl do horkého dneška. A všímal bych si, kterým zvířatům se právě dneska lidé přirovnávají v denním životě.
3: A kterým zvířatům nejvíce křivdí.
0: A to je prase.
3: Jo. Na každém kroku slyšíte špinavé jako
0: prase. Ano.
3: Nepořádné
0: ano.
3: Prase. Tluste jako
0: a
3: prase.
0: A to se říká, tohle se říká. A to jsem nikdy neslyšel, dovolte. Jak tomu přijde třeba svalovec, že ano?
5: A nemám rád takovou satiru, která by mohla být taky na mě, to ne.
3: No prosím, taky nejpříklad, říká se taky nevychovaný jako prase.
0: Jo.
3: Ale viděl jste někdy prase, že by jedlo nožem?
0: A jak chcete jíst špenát? No co je na špenátu to nejkrásnější, ta... Ta kletá nejistota, jestli se říznu, nebo jestli mi to kecne na kravat.
3: Tak prosím, tak jiný příklad. Viděl jste někdy prase, že by se šťouralo v zubech vidličkou svého souseda?
0: Ne, to jsem u prase to neviděl. U šroubka jsem to viděl.
3: No.
0: To je pravda, tak lidi prasetí křivděj, po prasetí si nadávají, pak lidi do prase zabijou,
3: ano.
0: Lidi do prase snědí, se štětím dělají štět, se štětcema namalují obraz, pak jdou lidi na výstavu a říkají, který prase to maloval.
3: Ovšem, já myslím, že daleko nejhůř vůbec ze všech zvířat je na tom, no, to zvíře z bajek.
0: Tam je hodně.
3: Ale tohle je takový... Nejznámější zvíře vůbec všech bajek. No znáte bajky?
0: No ten, co?
3: Znáte bajky?
0: No teď je denně čtu.
3: Nejznámější zvíře vůbec, no.
0: No já mám rád Ezopovy bajky, tak si je denně čtu.
3: No a teď jste řekl to zvíře.
0: Jak jsem řekl to já?
3: Jste řekl to Ezop.
0: Ale Ezop není zvíře, dovolte. Ezop je spisovatel. Takhle nemůžete generalizovat. A no to vědě, já sám jsem jako malý chlapec přispěl a nechtě samo sebou odhalení mnohem o mnohého o jeho historii umění, když ještě za to bylo... za rakouskou herského útlaku, když jsem studoval tlačený. Celým tlačený jsem studoval v CK Reálném gymnáziu Křemencově ulici. Tak jsem byl za své nadání žalobnické odměněn tím, že jsem mohl jít na české feriální osady, nedaleko Matice školské.

jaksi pod protektorátem českého srdce. A paní baronky Kůnové, tedy místodržitelky, která už nebyla dávno místodržitelka, protože to byla Kůn, ale jak se to už, když člověk stárne, tak se mu potom tyhle věci vymaňujou. A jsem právě v lese s panem profesorem Hvázy Koulečníkorkem. Jsme objevili papír a na tom byly fragmenty. Tedy literární fragmenty, žáno, tedy zbytky duševního úsilí, které se nám podařilo rozluštit, tedy panem profesorem Niedrlem. Tady v Slavěno. Logem a zjistili jsme ještě s jiným profesorem, že to byla patrně věc, která se nedá přeložit. Původ neznámého, takže tím jsme viděli, že jsme to tedy zanesli a protože všechno. To víte, že Edi Polo byl taky Čech. No věděli, že se to jmenuje, že to je tedy a jmenuje se to Vlachovo Březí.

0: Noc s hvězdou.
1: A nyní bychom rádi v programu obrátili pár listů.
2: Ano, to je právě ta genialita showmanů, udělat něco, co žádný z diváků neočekává.
1: Proto nyní otvíráme rubriku PPP Eš plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Pane Helekal, vy jste nejsilnější, přineste pytel.
1: Tak. Děkujeme vám, pane Pytel.
3: Promiňte, pane Helekal, no, já jsem se spletl.
4: Vždyť se mu tak bude říkat.
3: Je to trapné, ano.
1: V tomto sáčku jsou na malých lístečcích napsány problémy, které bychom chtěli během pořadu vyřešit.
2: Ano. Tak, moje ruka šátralka už kmatá. A nevytahuje. Slávku, zapomněl jsem se něco zeptat.
1: Nic mi neříkej, já vím. Zapomněli jsme se zeptat pana Šímy, zástupce Sasky. Měli všechno.
2: Co?
3: Já vím, no. Splet jsem se.
2: No, tak. Moje ruka šátráka už loví. Já jsem se totiž chtěl zeptat, jestli ty sám si nechceš vytáhnout. První problém.
3: Já sám?
2: Je to slavnostní chvilka.
3: Tak chtěl by sem.
2: No, chtěl?
3: Moc by sem chtěl.
2: Ale máš smůlu. První tahám já. Lovím.
3: Proč jsi se mě ptal, když mě k tomu stejně nepustíš?
2: No, kdyby si třeba nechtěl, tak bych vypadal jako dobrák. Tak, první problém. Nechceš si ho přečíst?
3: Ne.
2: Je to slavnostní chvilka?
3: Nechci.
2: Ale musíš, tyhle písmena neznám.
3: No, takhle to taky nepřečtu.
2: Co s tím?
3: Otočím si to, je to vzhůru nohama. Jízdní řád.
4: Takhle bych to přečet taky.
3: Jízdní řád.
2: A co je s ním?
3: Ano, to je můj problém, podej mi ho. Jízdní řád, to je úžasně složitá kniha.
2: Nesouhlasí?
3: Ale možná souhlasí, ale nerozumím mu.
2: Tak se to nauč.
3: To bych právě chtěla veřejně, protože mám zjištěný, že je mnoho lidí, kteří nerozumějí jízdnímu řádu. To je složitá kniha.
2: Já vím,
3: podívej,
2: já vím.
3: Číslíčka tady malinký, tajný značky různý. No třeba tady, ano. Dva skřížený meče.
2: Co?
3: No dva skřížený meče, teď se podívej.
2: Vy doma jíte dvěma meči?
3: Ne, my, a jo, to je vidlička a nůž.
1: Rozumím, cestující si mají vzít do vlaku sebou příbor. Bude hostina, strojvůdce jde ze zabíjačky. Tak to je jasný.
2: Ne, to znamená, že ve vlaku je jídelní vůz. Dostaneš hlad, jdeš tam, něco si objednáš, sníš, zaplatíš a jdeš zpátky na svý místo.
3: To je normální restaurace, to nemusí inzerovat. Ten kousek housky vždycky vyžebrám od spolu cestujícího. Hele, co tady to? Ty malinký číslíčka.
2: No to je odjezd, hele. Vlak na Kolín odjíždí z nádraží Praha Střed v 7.51.
3: 7.51, to je odjezd a takhle malinký. Já jsem slabozrakej, překouknu se, myslím, je to 7.54, přijdu tam přesně a vlak je pryč.
2: To tam třeba ještě vůbec není.
3: Tak to není, musí tam být, to souhlasíte, úřední kniha. Vlak je pryč, já tam budu a kdo mi co dá?
2: Co by ti kdo dával, to není chyba jízdního řádu, ale tvoje. No nakonec nic se nestalo, na Kolíně jezdí vlaky každou hodinu. Počkáš na nádraží, koupíš si něco ke čtení, akorát musíš dávat pozor na zavazadla.
3: Komu? Proč bych někomu dával pozor na zavazadla? Nejsem nosič.
2: Sobě, aby tě nikdo neukradl.
3: Proč by mě krad někdo zavazadla?
2: Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám, ale když si je nebudeš hlídat, tak o ně přijdeš.
3: Jak o ně můžu přijít, žádný nemám.
2: Ty cestuješ jen tak halabala bez zavazadel.
3: Samozřejmě.
2: To nemáš s sebou ani pyžamo a kartáček na zuby.
3: A ty si myslíš, že jsem blázen, který jede do Kolína, tam se převlíkne do pyžama, u první pumpy si začne čistit zuby.
2: To ne, ale snad tam jedeš na díl, máš tam nějaký známý.
3: Nemám.
2: Tak proč jedeš do Kolína?
3: Já tam jedu, ty mě cpeš do vlaku s kartáčkem na zuby v 7.54.
2: V 7.51.
3: Ten mi naštěstí ujel.
2: Hele, Slávku, jízdní řád dávám stranou, to je tvůj problém, to si sem vpašoval do pytle, to si sem vůbec neměl dávat.
3: Si vyřeším sám?
2: Já vytahuju další problém. Další problém, ponocování.
1: To jsme si polepšili, to není žádný extrovní problém, ponocování.
2: Jak to, že není extrovní problém? Hele, lidi ponocujou a my pak ponocujeme kvůli nim. Proč ku příkladu musíme začínat představení v 7:30? Než přijdu domů, je půlnoc, něco si kuchtím k jídlu, budím slušný sousedy a jsou z toho nepříjemnosti.
1: To vím, co s tím chceš dělat.
2: Začínat o hodně dřív.
1: Prosím tě, to už tady bylo, hráli jsme od 6 od rána a přišel jen jeden divák a ten ještě zabloudil z báru.
2: Já zkrátka tvrdím, že ponocování by se mělo úředně zakázat.
1: To nemůžeš zakazovat, to je produkt civilizace, to se musí řešit individuálně.
2: No.
1: Podívej se, kolik hodin má spát dospělý člověk?
2: To je různý.
1: Jak to různý, čet si nějaký lékařský knihy tlustý. Kolik hodin?
2: Je to různý.
1: Není to různý. 8 hodin má spát dospělý člověk.
2: Tak z toho tě vyvedu. To je pověda. Podívej se. Tomáš Alva Edison spal ku příkladu maximálně 5 hodin denně.
1: Spal, ale měl s tím problémy. Tak dlouho si ukrajoval ze spánku, tak dlouho ponocoval, až byl nucený si vynaleznout žárovku.
2: A v tom něco je. To je fakt. Takže Edison je vlastně táta ponocování.
1: Zakladatel ponocování.
2: Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě. A my ho za to ještě oslavujeme.
1: Co oslavujeme? My o něm učíme ve školách. O člověku, který umožnil mládeži noční život. O člověku, který tahá táty do hospod od rodin skrze vá žárovku.
2: Víte, jaký to muselo být před Edisonem krásný? Nikdo neponocoval, smrklo se, všichni šli na kutě, spát s těma, jak se jmenujou?
1: Štrosy.
2: Ne, menší, se slepicema. Vždycky klidně spali, jenom ponocný chodil po návsi a dělal to svoje hů.
1: Ponocný dělal hů, hů.
2: No co by nedělal, byl za to placený. Dej mi 500 a já taky budu dělat na návsi hů.
1: No, o to mi nejde, ale když ponocný dělal hů, hů, co potom dělala sova?
2: Sova?
1: No sova.
2: Antonína Sova. Psala básně. Ovšem přes den psala Antonína Sova. Proto měla tak výborný verše.
1: Já nemyslím Antonínu Sovu. Já myslím Sovu ptáka.
2: Symbol moudrosti.
1: Ano, toho myslím.
2: A co má být se Sovou ptákem?
1: No co dělala Sova pták, když ponocný dělala hů?
2: No, co by dělala? Chrčela si to svý tradiční cukru a koukala Edisonovi přes rameno, jak vynalézá žárovku metlu lidstva.
1: Sova přeci nedělá cukru. Sova dělá hů, hů.
2: Jo. A co potom podle tebe dělá ponocný? Cukru, že jo? Teď si to zkus.
1: To můžu. Je 1 hodina, cukru. No, to je blbost, tak no. To je opravdu, to jsem neuvážil.
2: Krátka, bylo krásně ticho, jenom ponocný chodil po návsi, všichni jde spali, protože co jinýho mohli potmě dělat? Každej bejt ponocný nemůže.
1: No, mohli hrát či grošádu.
2: To nemohli, tu ještě neznali. Tu jsme vynalezli teprve my.
1: No ba ne, nevynalezli. My jsme ji pouze upřesnili a připomněli, protože Edison ji málem svojí žárovkou zlikvidoval.
2: Vidíš, Slávku, co ten člověk má všecko na svědomí? No nic. Já jsem rád, že jsme vyřešili problém ponocování a že jsme odhalili hlavního viníka Edisona.
1: Víš, Jirko, že vynalez ještě tu bílou, tu normální, tu pouliční žárovku, to bych mu odpustil. Ta má svoji platnost, když se sešeří. Ale že vynalez taky ty barový, mámivý světýlka, ty fujtajblový, šantánový lucerničky, tak tímto u mě Tomáš Alva Edison definitivně prohrál.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host. Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minutí.

jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš.

0: Tati!
1: Co je?
0: Tati, prosím tebe, mohl bys laskavě na chvilinku zanechat toho pijení?
1: Co, to by se to nelíbí snad, nebo co? Tak můžu zpívat jinou.
0: Ale, oče, byl bych ti nesmírně vděčný, kdybys mě na okamžik mohl obklopit atmosférou klidu. Píšu úkol.
1: No tak dobře, když to tak pěkně říkáš. A co píšeš?
0: Připravuju si řečnické cvičení.
1: Tak, řečnické cvičení si připravuješ? A vida, a mě, starého řečnila, ani nepožádáš o pomoc.
0: Taťuldo, děkuji ti ze vší síly své, ale já už sleduju jaksi myšlenku.
1: Taky budu sledovat s tebou.
0: Tati,
1: pamatuj si, že když já jsem řečňoval v rybářském spolku, všichni říkali celý Chromosténes.
0: No dobře, tati, tady přijímám tvou nabídku. Ale abych ti to jaksi vysvětlil. Totiž, abys věděl, ta myšlenka, víš...
1: Počkej, myšlenka. To není důležité nic. Hlavně, abys něco řekl.
0: No ano.
1: Počkej, dej sem ten papír, podíváme se na to. Úvod, počkej, no, ten by šel. Je, co je tohle, to přijde prostě škrtnout. Chtěl bych připomenout, co pak takhle mluví řečník.
0: A teď já ale opravdu bych chtěl připomenout.
1: Ale, no dobře, proti tomu já nic nemám. Ale řekne se to jinak. Takhle to řekneš. Hodlám nanést problém. Oprav si to.
0: A teď já nehodlám.
1: A budeš hodlat a dost. Člověk mu pomáhá a on by ani hodlat nehodlal. Dál. No prosím, tady má. Musíme si vysvětlit, co pak takhle se mluví. To je výraz nějaký. Musíme si vysvětlit, škrtni to a píš. Je nutno ozřejmiti si. A zatím udělej pomlčku. To budeš chvilku mlčet, rozumíš?
0: A proč budu chvilku mlčet?
1: Aby byl každej zvědavej, co přijde.
0: No ale co přijde?
1: Co pak já vím? Něco musíme vymyslet, to se musí postavit tak, aby to sedělo.
0: No, jak se to má postavit, když to má sedět, nebo to má stát, nebo sedět. Ty se mě celou poplé, tati. Vůbec už nevím, o čem jsem chtěl mluvit.
1: Ale to nevadí. Hlavně, abys to řekl pěkně s důrazem. Nebo tady, no prosím, ve všech možnostech. Co pak takhle to řečník řekne?
0: No a co tedy řečník řekne?
1: Řekne úplně samozřejmě, v rozličných vícestranostech. Napiš si to honem, než to zapomenu.
0: Vícestranostech, pane bože.
1: Jo, a až budeš mluvit, tak nedrmol. Mluv pomalu a občas přestaň vůbec.
0: Jo, a proč? Aby lidi rozuměli, víc.
1: Ale čerta starýho, aby mysleli, že přemýšlíš. Vypadá to chytře, že jo, potom. Nebo tuhle máš cizí slovo detail, no tak, prosím. Rozumíš tomu vůbec?
0: No jistě, že rozumím. Jak jsi tuhle napsal ve slově pivo tvrdé i, a když jsem se tě na to ptal a upozorňoval jsem, jak jsi, tak jsi přece říkal, abych o tom nemluvil, že to je detail.
1: No správně, je vidět, že můj jaksi dobrý příklad na tebe blahodárně působí. No tak kam jsme se to teď dostali s tím řečnickým cvičením?
0: Do slepé uličky, tati.
1: A do jaké slepé uličky? Do úzkého profilu, se říká. Pamatuj si to. Teď si napiš tuhle po straně 5 slov.
0: 5?
1: Ano, 5 závažných slov. Čili tedy pravda, že ano.
0: čili pravda tedy?
1: Že ano.
0: Že ano. A proč? A k čemu to bude dobré?
1: K čemu, k čemu? Až nebudeš vědět kudy kam, tak s tím vyrukuješ, řekneš, čili tedy pravda, že ano, a zase budeš mít na chvilku pokoj.
0: Tati, jak tady do toho koukám, tak to máme vlastně hodně krátké.
1: A to si neumíš pomoct? Řekneš to napřed ze začátku, potom zase od konce a případně i zprostředka, no a je to. Jenom dávej pozor, abys neskončil tím, víš, čím jsi začal. Rozumíš?
0: Ale ve škole nás říkali, že to musí být i věcné.
1: A však to taky bude. Tam budeš mít věcí a je.
0: A taky stručné to má být.
1: Stručné to může být taky. Ale moc ne. Aby si lidi nemysleli, že jsi nějakej hloupej, víš?
0: No a co bychom tam tedy ještě tak připsali?
1: Tak je dobře říct tohle. A proto ptám se vás všech, nebo táží se vás, že ano, jak tu stojíte a ležíte. Co na to odpovíte? Rcete a tak, že jo, víš? To je moc dobrý takovýhle tento, rozumíš?
0: No a co když budou sedět?
1: Ale nechytej mě za slovo, to nikdo takhle nebere, že jo. A poslouchej vůbec, o čem vlastně to řečnické cvičení má být. O čem, no? Co jsi chtěl, jak jsi?
0: No, já jsem totiž chtěl řečnit ti o vysazování stromků.
1: No, tak vidíš, co jsem ti řekl. To, když, jak jsi to, že jo, tak ty musíš hlavně koukat, aby si ten to, že jo, a tak, samozřejmě, aby to bylo jasný. Ne nějaký takový, jako míváš ve zvyku vždycky, že tak a potom hlavně, podívej se, to, co jsem ti řekl, to všecko se tam ohromně hodí. No, to je na vysazování stromku jako šitý. Potom se dá říct věcí a je.
0: A především chci říct si, tati, hlavně, jak se stromky vysazují.
1: Ale jej, ty co se zdržuješ, prosím tebe, takovejma hloupostma? To přece každý ví, vem to za jiný konec.
0: Za který?
1: Ale co pak nemáš tuhle fantažaluzii? Začneš třeba jarními kvítky na stromech, že ano, jak se rdějí v červáncích vycházejícího slunovratu, že jo, tak něco, jak se říká, ze skutečnosti, že ano.
0: A jak kolem lítají včelky.
1: No, vidíš.
0: Jak sají nektar a bzučí.
1: No, vida, hele. Hlavní je trošku přemýšlet a přijdeš na věci a je.
0: A mohl bych třeba zakončit podzimním švestkobraním, víš?
1: No to bys mohl. Zakončit bohužel budeš muset.

0: to se ví. S tím počítej, to jinak nejde.
1: Paťulo, já bych ale přece jenom myslel, že když je to vlastně osázení stromků, že by tam přece jaksi něco měl...
0: Ale hele, neotravuj takovýhlema zbytečnostma. Vzal jsi něco do hlavy a nedáš pokoj. Tak to dej nakonec, jednou větou, no...

0: se. Tak to už si tady? No, tak povídej, jak to dopadlo. Měl jsi úspěch, co?
1: Ohromný úspěch, tati. To jsi prostě neviděl, co se ve třídě dělo.
0: No, vidíš, to jsem rád. Vždyť jsem si to hned myslel.
1: Víš, tati, to bylo tak. Nejprve jsem tedy nanesl problém vykopání díry.
0: No.
1: A pan učitel vyvalil oči.
0: Dí.
1: No, a potom jsem pokračoval o rozličných vícestranostech slunovratových červánků.
0: No, správně, správně. No a pan učitel?
1: Zbledl.
0: Dí.
1: No, chytil se rukama stolečku a zdál se překvapenu býti.
0: No, boleť by se nezdal tento.
1: A když jsem se dostal ke švestkobraní, zalapal pan učitel několikrát po vzduchu.
0: Co udělal?
1: Zalapal.
0: Zalapal, jo.
1: No, a pak ze sebe namáhavě vypravil větu, že buď je slabomyslný, anebo já.
0: Jak to? Co jsi mu na to odpověděl?
1: Já jsem řekl, že třeba si to ozřejmiti.
0: No, a on?
1: No, potom jsem ještě řekl, čili tedy pravda, že ano, jsem říkal několikrát a udělal jsem řečnickou pomlčku a během kteréžto pomlčky, jak si sebou pan učitel praštil o zem.
0: Co?
1: No.
0: Pan učitel? A jak...
1: No bezprostředně, jak si pan učitel ležel, spolužáci vyskočili, čehož jsem využil a řekl jsem, prosím, ptám se vás všech, jak tu stojíte a ležíte, co na to odpovíte?
0: No, to si řekl dobře, vidíš, to je správně tak. No, a ten pan učitel, to mi jaksi nejde z hlavy, že...
1: Mě to taky překvapilo, tatí, poněkud, ale nedbal jsem ničeho, jak si mi radil a mluvil jsem dál.
0: No, dobře, to je dobře, tak, no a?
1: A právě když jsem zaháněl včeličky do úzkého profilu, tak vystoupil do třídy přivedený pan ředitel, sáhl mi na hlavu a poslal mě domů.
0: A proč? Tohle nechápu.
1: On tam povídá, že k nám přijde doktor.
0: No, to bude jistě doktor, jak si přes tuhle tu fyziofilologii, ten přijde se asi zeptat, kde si k takovým výrazům přišel. No víš, že mu to bude nápad, a abys viděl, že jsem dobrý otec, nemusíš mu vůbec říkat, že jsme to dělali spolu, že jsem tě snad nějak tento víš, no. Celou tu slávu já ti mile rád přenechám, rozumíš?
1: Ano.
0: A všiml jsi něčeho?
1: Čeho, tati?
0: Jakou jaksi strašnou sílu, víš, jakou sílu má dobře volené slovo?

0: Noc plná hvězd.
1: Na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je pohnojín. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest. To ne, za trest ne, to není to vhodné slovo. Půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebe nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit padesátník a pak to můžeme zpevňovat. Povídal jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty jsi měl to, ty má, to, no, to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako... upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dní před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rošoupli, ale... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužákům a je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 korun a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba VV Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět, tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na Loutkový divadlo. Pronu, tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a divor vál. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnošt řekl 4 slova, Josef k tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posuňkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutí.

nohy jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kost na polívku a 20 deka cikánský. Jenomže já to neřekl, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky. Říká, moment. Vlítla do lednice, práskala za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotni mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my tedy, naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Krucifix, Laudon. No vidíte, a už abych platil korunu 50.

0: Noc s hvězdou.
1: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat. Ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzdině. Samozřejmě to mě vpravilo do nový rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, kerej se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známej internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii.

0: pátá
1: ono
0: ráno.
1: To, jak dneska vidím,
2: slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
2: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí, co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, o vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střást. To byl mění, utrácel čas.

vyprázdněné a jim tak 20 jar. Šli ve dvou polukách ke vsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav vylátnul z lafety.

0: Noc s hvězdou.
1: Já mám rád klid. Já miluju klid. Klid, to je moje. A snažím se ho zachovávat. A řekl bych, že většinou se mi to daří. Nepočítám-li ovšem nevysvětlitelné a nezvladatelné výbuchy vzteku, které mě popadají nad věcmi, které nejenže nestojí za vztek, ale ani za pohled. Je to vždycky maličkost. Ale vždycky maličkost. Třeba vadný zámek nebo vzdorující zásuvka. A nemusí to být zámek ani zásuvka. Mně stačí i moje neschopnost orientovat se v obsahu vlastních kapes. A nejhorší, co mne v takové chvíli může potkat, je člověk klidný, vyrovnaný, usmívající se. Jednou na Rušné ulici jsem měl odevzdat klíč od bytu své ženě, která se vracela domů dřív než já. Stála a čekala. A já prohledával kapsy. Kalhot, saka, pláště, saka, kalhot. Stála a čekala. A já zjišťoval, že kapes přibývá se čtvrtcem času. Už po 19. jsem prohlížel svou 35. kapsu. Z ostatních padaly zbytky vstupenek, jízdenek, účtenek, takové zbytečné, zbytnělé zbytky. Před očima už kroužil černý havran v steku a v tu chvíli moje žena, klidná, vyrovnaná, usmívající se, řekla: nerozčiluj se. Nic víc. Ale tím právě vytvořila opačný pól a já sjel pěstí do kapsy saka, jak blesk do stodoly. Totiž blesk do stodoly. Já jsem nikdy neviděl zjíždět blesk do stodoly. Nemohu posloužit popisem toho, co ze stodoly zbude. Ale ze saka toho moc nezbylo. Bylo to, jak jsem řekl, na Rušné ulici. A já jsem se snažil vybít se diskrétně. Rozerval jsem svůj šat tak tiše a nenápadně, že víc než 5-6 lidí si toho nevšimlo. A jindy si toho všiml člověk jediný. To bylo v době, kdy můj syn procházel obdobím otázek. Každé dítě prochází obdobím otázek. A já tvrdím, že dítěti se odpovídat má. Netrpělivost tu není na místě. Odpovídal jsem tedy. Ovšem nejsem světec, ani kybernetický stroj. Moje znalosti, má fantazie i moje nervy mají své meze. Zodpověděl jsem tedy vždycky určitý počet otázek a pak jsem potřeboval něco osvobozujícího. Stačilo málo třeba při procházce parkem kopnout do lavičky nebo praštit pěstí do stromu nebo tlumený výkřik ovšem stranou, aby dítě nádherně netušící, nevinné a šíleně zvídavé nic nespozorovalo. Jednoho dne jsme se vraceli z města a vidím naši tramvaj přijíždějící právě ke stanici. Vstoupil jsem s ním do jízdní dráhy a v tu chvíli jsme se ocitli mezi dvěma proudy vozidel. Za námi auta, jedno za druhým, před námi tramvaje, jedna za druhou, včetně té naší už odjíždějící. Bylo poledne, vedro. Já měl hlad, spěchal jsem. A v tu chvíli se můj syn zeptal na něco, co viděl v druhém poschodí protějšího domu. Byla to v té řadě jeho otázek ta otázka mezní. A já, žehnaje hluku, který nás obklopoval, jsem se odvrátil a vykřikl jsem dvě slova. Dvě nádherná česká slova. Jimiž je náš jazyk schopen vyjádřit všecko. Od údivu až po vztek. Dvě slova, jimiž cosi nežádoucího posíláme dál. Ba, řekl bych, nejdál. No tak tedy rozhodně dál, než třeba k šípku nebo do háje. Vykřikl jsem je s překrásným pocitem uvolnění. Naplno! A přímo do tváře dámy, která stála vedle mne. Já nikdy nezapomenu na její pohled. Byla to starší dáma slušného zevnějšku, určitě i slušného chování. Už byla daleko a ještě se ohlížela. A řekl bych, že v jistém smyslu se ohlíží dodnes.

0: Noc plná hvězd.
1: Zkazky z nesmyslna. Na památku Ference Futuristy. Dotyčné strašidlo nakoupilo hračky pro děti, že mu to však selže, nemohlo strašidlo věděti, neslo dětem míče. Však hloupí rodiče, myslíce, že straší, vrhli strašidlo do botiče. Nebývalý fantom v čekárně čekal na lokálku, v pravé ruce třímal nevkusně zelenou obálku. Na dotaz přednosti, zda čeká na hosty, odpověděl fantom, co je vám přednosto do toho? Zaostalý raráš koupal se na podzim v rybníce, náhle ho roztřásla velmi intenzivní zimnice. Ostatní raráši vařili mu kaši. Kašen pomohla, raráše ranila mrtvice. Roztržitý hejkal zanechal v mezeře tři nohy. Nemohl se dostat z té nepřirozené polohy. Jal se halekati a děti lekati. Děti se ho báli, proto ho nechali v mezeře. Sivooký démon, který až dosud žil v pralese, strašlivě litoval, že nikdy netančil na plese, nešel na ples jen tak. Koupil si frak a klak. Všechny starší dámy pátrali po jeho adrese. Podezřelý sultán česal si po ránu paruku a přitom se díval, co mu to kape zas na ruku. Telefon uchopí, zavolá pochopy. Pochopové, halo, mě tu něco kape na ruku. Krátkozraký truldík v domnění, že jde do divadla, spadl ve smokinku i s programem do umývadla. Ostatní

0: najednou kouká, vidí známýho. No.
1: Já vás hned poznal.
0: Tak? No já vás taky.
1: Jo.
0: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. No jo. Podle obličeje.
1: No jo.
0: No jo. Taky tak trochu jako...
1: No taky, taky. To taky víte, člověk musí tak jaksi...
0: Ano, ano, to no. Se musí, ano. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo? Ale jinak, víte, je třeba tak nějak, jak bych tak řekl...
1: Jo, to máte pravdu.
0: Že jo, ano, ano. To je právě ono, tohle to, ano. Víte, člověk si třeba někdy myslí, víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle nějak, ale... Jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde,
1: no
0: víte,
1: jo.
0: Vždycky něco mezi to vletí, no. Že jo, no jo.
1: To já znám, no jako jo. U mě.
0: Taky, že jo, no jo.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, anebo tamto, že jo.
0: Ano, no. Nebo i něco jinýho.
1: Jo, tak.
0: No jo, to je právě, to je ono, tohleto. Takže jsme stejného názoru, no. Že jo. Jo, co jsem to ještě chtěl říct, ty? Safra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím.
1: No jo.
0: Člověk jedno pro druhý zapomene,
1: no,
0: víte,
1: no.
0: Vy nevíte náhodou, co jsem chtěl
1: taky
0: říct.
1: Taky ne, nevím, no.
0: Jo, už vím, tohle jsem chtěl říct, ty. A co jinak takhle jsem chtěl říct?
1: Ale, no tak různě.
0: Různě, jo, no, různě, no, já jsem si to myslel, no.
1: No.
0: To jsou novinky, no. No. Utíká to, co?
1: No, tam to letí.
0: No jo. Dědeček pořád ještě mrtvej.
1: Jo.
0: No jo, není přešťastný manželství.
1: No jo, to je pravda.
0: Manželství to musí klapat, ne?
1: Jasný manželství především.
0: To jak někdo dostane tu slepičí nemoc?
1: Jak slepičí nemoc?
0: No, když jako zanáší.
1: Jo, tak, to jo, to jo, to jo.
0: Tak to je konec.
1: No jo, to máte pravdu.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě dostal.
1: A víte, že máte, no jo.
0: Je, já už budu muset pomalonku, paní až ono.
1: Spěchat, já taky letím.
0: No, no.
1: A že jsem se ani nezeptal, co pak je doma novýho?
0: Ale celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Je, to vám no. Gratuluju, no a manželka?
0: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zas bude randál.
1: A je.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek,

0: mě ani jeden přehmat. Pardon.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytl jeho bývalý spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy. Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta k novele o rozpočtových pravidlech. To není nic proti ničemu, tak to se proti prezidentovi a senátu běžně poslanci vymezují pravidelně. Připomeňme, že jde především o řešení díry v rozpočtu, jenž Babišovi zanechala Fialova pětidemolice. Ta je nyní v opozici a spolu s prezidentem naopak českou vládu tlačí do nesmyslné podpory zbrojních firem pod zástěrkou zvyšování vojenských výdajů na domnělou bezpečnost republiky. Kde na to vzít, ale neříkají. Co je však dnes novinka, je snaha této páté kolony a lobbystických zájmů obrátit se přímo na ústavní soud, neboť podle opozice porušují ústavní principy. Vadí jim zřejmě právě snaha Babišovy vlády zkrotit státní rozpočet bez nutnosti zvyšovat už tak vysoké daně a současně nepoškozovat přímo českou ekonomiku. Můžeme si jen představit, jak brněnský gang 15 soudců rozhodne, zda dá Fialovcům opět za pravdu a de facto tak zruší možnost vlády dále pracovat. A bude-li tak postupovat i v případě televizních poplatků a dalších norem, které opozici nejsou pochuti. Fakticky tak zabrání vládě a poslanecké sněmovně prosazovat program. Ten program, pro který má zvoleb mandát od většiny veřejnosti. Ale co potom? Řešení se nabízí, například podle zkušenosti z Polska, kde v podobné situaci vláda výrok ústavního soudu prostě a jednoduše ignorovala. Je to možné i u nás? Na to se budeme ptát například i Jindřicha Rajchla v naší protiproudní televizi. Každopádně nás zřejmě čeká docela horký podzim. Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar, se

0: Víně Foltín patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. A o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník událostí ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec. O invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politběra UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková svinská.
1: Jo, pořád se něco děje.

na hřbitovech pod studenou zdí. Každý kvítek, byť i růžový, je zlý. Já vím, někdy kvítí je zlé, znamená lidské žití zmařené.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Umírá Scott. V pokoji se shromáždí celá rodina a teta říká potichu neteři. Tak co, vypravíme strýci pohřeb první třídy? Náč, stačí druhá třída. Na to synovec, ale co, třetí taky postačí. No a načež děda posledními silami jaksi vydechne.
2: Teda, jestli chcete, drazí pozůstalí, já k tomu hrobu ještě dojdu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Dneska vám ušetříme cestu do Budějovic.
2: Tam byste ovšem jistě rádi zajeli. Velmi rádi, jenom proto, abyste se dozvěděli od pana Šnejdara, jak se dělá kapr po Třeboňsku.
1: Ano, Jiří Šnejdar je totiž šéf kuchařem hotelu Vltava v Českých Budějovicích a byl tak laskav, že nám řekl, jak se kapr po Třeboňsku dělá.
2: Tedy potřebujete k tomu především kapra, za druhé po Třeboňsko. Málo kdo ví, z čeho se takové po Třeboňsko skládá.
1: Tedy
2: pište,
1: tedy po Třeboňsko. Dvojtečka se skládá především z 10 dekagramů sojového oleje.
2: Neto.
1: Ano, neto, samo sebou, to znamená bez flašky.
2: Dále se stává z 15 deka másla.
1: A jež lze pochopitelně nahradit i sanou vlastní sestrou másla.
2: Důležitou součástí takového potřeboňska jsou 3 oloupané citróny.
1: Já bych dokonce řekl, že jsou pro Potřeboňsko dokonce typické.
2: Ano, dále naťová petržel, hladká mouka, ještě něco?
1: Ovšem sůl, ještě sůl.
2: Sůl nad zlato. Pak vezměte kapra, umyjte pořádně krk, uši, kolena, osušte a porcujte.
1: A nejlepší, prosím, je porcovat kapra neživého.

0: aby neplácal ocasem do mouky.
1: Aby ji nerozfoukal.
0: Ano, protože vy ho musíte v mouce obalit. A do zlatova péci na sojovém oleji.
1: Potřebojensko použijete tak, že porce ozdobíte plátky oloupaného citronu, přelijete rozpustilou sanou a posypete petrželkou.
0: A v Budějovicích by vám k tomu ovšem dali i vařené brambory, maštěné máslem a posypané sekaným vejcem z petrželí.
1: Ale my, všimněte si, prosím, vás nikdy do žádných příloh nenutíme.
0: A i tak vám však přejeme dobrou chuť, vážení posluchači.
1: A nashledanou, milé posluchačky.
0: A pivo.
2: Měli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdobití mužíka mydlí, domnívá se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v hodu dal si prostě.

0: David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
2: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
0: Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly i

0: ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
1: O 5. odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: kapsy pro všední noc i den.
1: Písničku do kapsy pro hezký všední den.
2: Slyšíte Hvězdo.
3: Hovoří stanice Hvězda.
2: Jde o to, aby o něco šlo.
4: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
2: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
2: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům sežňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: začala osmá raní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

láhev se vrací, jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina, dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek.

Napij se, přelítni, lákej. Nalákej všechny na voný dech, pak mi zmiz z očí a tiše plakej. Pak třeba zpívej a pak to nech.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pak je krásná taky automobilistická s tím slevováním, jak přišel, to bylo v zimě jednou, zkoušeli jsme tam nahoře ve staváku a on přišel a prohlížel si tam na té desce Ferman, co se zkouší a pak povídá, to jsem to zvoral dneska, vážím tu cestu z Modřan v tom mraze a teď já dneska vůbec neskouším, ten můj obraz není napsaný. No nevadí, dám si kafe z tehlíku, uvařte mě kávu. No a teď pil kafe chvíli a pak povídá, když už jsem v Praze, Ivan, teda syn, že jo, Ivan jel nahoru a nechal automobil u nádraží, tak já ho vezmu domů. A pak povídá, no jo, ale nevím, u kterého nádraží. Tak to nevadí, já je obejdu všechny tři a podívám se. Ale když já nevím číslo, to OG to vím, ale drobný nevím. A zase dopil to kafe a povídá, já stejně nemám klíče, tak nazdar.
2: Ano, ano, ano.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: No a nyní, moji drazí, trpěliví posluchači, odložte svá sluchátka, neboť vás již jistě tlačí. To by se vám ovšem nestalo, kdybyste měli sluchátka Telefunken, který vám dodá každý řádný rádioobchodník za 115 kč až na ouška. Všetky aparáty dostanete všude na splátky. Tím končím s přáním, abyste si zapamatovali tato kouzelná slova. Telefunken, Telefunken, Telefunken.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

než měsíc vylije. Na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malému klestí na oheň

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic. Tady v lomu vraních ber

proč jemu kat se nedvoří, nikdo mi nepoví. Dám se zdali pán, svůj hříchu mému nabídne chrám. Ptám se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. Pak, až dokonám a bledý anděl mi zjeví chrám, snad v něm dokořám.

se zdali pán, svůj hříchu mému nabídne chrám. Tam se zdali pán, tam někde vrátí mě dětským hrám. A tak, až dokonám, a bledý anděl

0: je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Minulost současného prezidenta Petra Pavla je záhadná, stejně jako jeho současná moc proti zájmům českých zemí, zcela otevřené plnění příkazů z Bruselu a navíc podpora nacistické chunty na Ukrajině i lobování za vyhazování peněz pro zbrojařské firmy. Co se však Pávkovi zatím daří tajit, jsou podrobnosti o jeho úkolech před listopadovým převratem v roce 1989. V minulých dnech jsme se však dozvěděli snad opět něco dalšího. Rozhovor totiž poskytli jeho bývalý

0: spolužák ze zpravodajského výcviku a doplňuje tak bílá místa v životopise tohoto nemorálního převlékače kabátů. Řada informací je prý stále uchována a archivována v Moskvě. Tento spolužák například řekl, že, citujme, to, že tam určitě jsou, víme. Oni o nás věděli více, než si dokážeme představit. Všechny služby v rámci Varšavské smlouvy se propojovaly a nakonec soustřeďovaly v Moskvě. Konec citace. A dodává, že ruské archivy musí prý obsahovat z podstaty věci daleko více spisů, než je v českém archivu v Olomouci. Vzniká tak zajímavá otázka. Proč ohledně Petra Pavla právě Moskva vlastně stále mlčí? Není náhodou Pavel dvojitým agentem? Pokud by se něco takového potvrdilo, mohli bychom si snad už jen vzpomenout na Václava Havla, kterého mimochodem právě Petr Pavel poslední dobou tak obdivuje, který v jedné ze svých her říká: jsou to, pane, paradoxy.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na palubě primátora Dietricha zeptal se malý chlapec nejvyššího velitele spojených loďstev Sázavsko-Vltavských. Kdy zvedneme kotvy, komodore? Hned, jakmile budou všichni trampští náčelníci i se svým mužstvem na palubě Budulínku. Rozkaz byl jasný. Jsem zvědav, zde ještě poznám, řekl zamyšleně chlapec. Tak to čestný kapitán primátora Dietricha. Moře a tvář zálesáka se nemění, pravil drsně komodor Jahelka. Poté se dotkl lehce čáky a odešel, aby dohledl na rozsvěcování lampionů, jimiž byla paluba primátora Dietricha kol dokola ověšena. Budulínek tiše hvízdl a z hromady plachtový vyběhl malý, ale čilý psík. Chlapec provázen odaným zvířetem se běhl do doku, kde dosud blikalo světlo v okně zatuchlé přístavní krčmy. Tam zakoupil 8 buřtů proslulých pražských kouláků. Jeden požil, jeden předložil svému čtyřnohému průvodci a ostatních 6 schoval do chlebníku. Psisko spořádalo v bytě svůj příděl a očmuchávalo chlebník, tázavě stříhajíc ušima. Ty nejsou pro tebe, matlavousku, řekl tajemně hrdina vzpoury na lodi primátor Dietrich. A oba se vydali na poslední obhlídku lodi.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Říkala mě Stázi, tobě schází více ovoce a šťáv. Nebuď líný jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. Tak jak mám její nápad vážně chápat?

0: Kala mě stází, tobě schází více ovoce a šťáv. Tak nebuď líný, jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. No tak jak mám její nápad vážně chápat, když právě jahody mám rád.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

Moje práce to je kácet stromy, dělám to už hezko řádku let, který dělával jsem, než mě schromil jeden kus, co se mi nevyved. Kácím stromy.

dobrých 20 let, až ten jeden se mi nevyved. Kousek náhody a kousek smůly, kmen jak padal přes nohy mě švih. Vytáhli mě, svázali dva kůly, vynesli mě z lesa na větvích. Kousek smůly a ten kmen mě švih, pak mě nesli a mě přišel smích. V nemocnici do sádry mě dali, nohy na kladku a závaží. 8 neděl ležet dodávali, 8 neděl to mě doráží.

vidět hroznou chvíli, jak to padá na mě čím dál víc, jak to roste mohutný a sílí, na mne praskot, úderá se nic.

jedno v tomhle černém nočním bdění. Přetáhl jsem deku přes sebe ze smutku a snad pro ulehčení. Hrál jsem na hře.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, haló, pane, váš pes tamhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

jsem Josef Dřevíkovský, rodák z Oslavan, co rodinou byl k lásce, k vlasti vychován. Na můj temný osud každý zapomněl, když rozsudek mi četli a list se nezachvěl.

louka svízelí posetá. Nebylo mi přáno dozrát do chlapa,

0: přišli o život.
1: Haló? Máme pro vás vzkaz.
2: Těm, kteří dávají přednost ušití šatů, nabízíme velký výběr vlněných, bavlněných i hedvábných látek. Nezapomeňte však při výběru látky na vhodné doplňky, které jsou výrazem vkusu každé ženy. Vhodné boty, kabelka i rukavice zvyšují váš půvab.
3: Chcete-li si koupit na pánské šaty, přijďte. Poradíme vám nejen kvalitní látku, ale také vzor i barvu, která vám bude nejlépe slušet.
2: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru prodejny Jednota.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
1: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růst.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro kterých

co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

mě kyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně

0: uslyšíte na stanici Hvězda.
1: Čím pak to je, že světem panuje pořád ta panika? Čím pak to je, že kde kdo běduje a pláče naříká? Čím to, že každý z nás dostává, ať žije ve hříchu či bez hříchu?

0: Za hodinu bude poledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám, aby ne.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ředitel končil tu schůzi a říkal, tak nezapomeňte, všichni soudruzi odevzdat vojenský kníž.
2: A přinést potvrzení.
3: A potom má někdo ještě nějaký dotaz?
1: Jinak
3: se Eddie přihlásil, vstal a řekl.
4: No jo, ale jak má mít vojenskou knížku, když mě ji Žižka nevystaví?
0: V bezpečí stanice Hvězda.

volal si o pomoc a bylo ticho jen. S hlavou do mraků, s nohama do pekla, ve chvíli zázraků tvá číše přetekla. Hostinský nepřišel, nalít ti nechtěli a zlaté si příše na prášek se mleli. Hostinský nepřišel, nalít ti nechtěli a zlaté si příše na prášek se mleli. Den nenávidí noc, noc nenávidí den. Co pak si chtěl tak moc, že si byl odvržen? V kuši už palku je konec bolestem. Zalepte obálku, na poštu odneste. Je to tak banální, jak na zdi paroží, když tě pak na valník pod plachtu naloží. Je to tak banální, jak na zdi paroží.

0: tu moc, že bude zachráněn. Za každou vteřinu do veršů zakletou, dostane květinu, až v máji vykvetou a z hlubin jezera vyroste mohyla. Taková nádhera nikdy tu nebyla a z hlubin jezera vyroste mohyla. Taková nádhera nikdy tu nebyla.
1: Hvězda.
2: Kdo by neznal promarněný výlet, když to začne do výtuku střílet, vlastní auto, to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách by se dávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj autostop. Proto milí stopaři, nikdy hlavu nevěžte, dokud se vám podaří stopnout auto po cestě. Ať se kdo chce chlubí novou značkou, já 5 značek střídám denně hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop, ještě že je na světě auto.

doby neznal promarněný výlet, když to začne ve výfuku střílet. Vlastní auto to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj autostop. Proto milí stopaři, nikdy hlavu nevěř.

Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran.

smrt unavený, než přijdu k vědomí, poledne je. Jsem jako motor, cestou uvařený, kroužky spečené, bez oleje. A všude okolo mne už tramvaje zvoní, vůně mi dnešního dne, mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to Čech, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní

kalendář, na takým listuji, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuji. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žiji a který jazyk je v téhle zemi úřední. Ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát. Vždyť noc rychle přeletí, zas budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě furt ohledy brát.

takhle živou, ještě než ten rudej oheň dohoří, tak jsem naval bušty i s tou tvrdou skývou, a když ne, tak naše kolty hovoří.

se Bustu, když chtěl zůstat živý. Dal se totiž Margot falešnicí svést. Ztratil Busty, ztratil pohled Margot živý. Jež to podešla s tou bandou Busty.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Já tuhle příští neděli zas nasnídám se v posteli a svět zas bude veselý a život plný krás.
1: Elízo, dobrou noc.
2: Dobrou noc, Pietro. Chtěla bych ti ještě říct, že tě mám moc ráda.
1: I já tě mám rád, Elízo.
2: A celý život je před námi, Pietro. Budeme mít dva syny. Jeden z nich bude rybář a ten druhý... Co myslíš, že bude ten druhý, Pietro?
1: Co myslíš ty?
2: Já myslím, že ten druhý bude hodný a tichý a bude to stavitel. Postaví u nás kostel a ještě za 200 let sem budou lidé jezdit a budou se na ten kostel dívat. A my budeme mít v tom kostele tu nejkrásnější hrobku.
1: Já vím, Elízo, všechno se ti splní.
2: Ale to už nám bude 90 let, Pietro. Ale teď bych chtěla...
1: Co?
2: Abychom ještě častokrát leželi vedle sebe v trávě. A abys pořád stejně rád svou hlavu skláněl k mojí hlavě.

když večer víčka spánek klíží, tak ve snu, jen tak z rozmaru, já procházím se po Paříži, po jednom z hlavních bulvárů a zpívám si.

když všechno prodám, noc se krátí a jsem zas děvče nesmělé. Snad další noc mi znovu vrátí Paříž, i kytky umělé, zas budu zpívat.

0: Umělá květina okouzlí i vaši dámu. Za Frank Pouhý máte ji mít.
1: Stanice Hvězda.

0: Buďte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

století.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: O otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Miláčku, já bych chtěl ještě.
1: Ale samozřejmě. Vždyť jsem upekla dva plechy.
0: Moučníky z jablek. To je věc.
2: Moučníky z jablek.

0: Cože? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně

vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.

0: prolétáme kolem planetky Adonise. Během několika minut se ponoříme do neprostupných formaldehydových mračen Venuše. Ozveme se po splnění úkolu. Konec.
1: Země očekává váš návrat. Věříme, že se vám podaří navázat spojení s obyvateli Venuše a dosáhnout dohody. Udělejte všechno proto, abyste podali zprávu v určeném termínu. Neozveli se kosmokrator do 31. srpna roku 2003, budeme nuceni v zájmu bezpečnosti Země vypálit na Venuši plný náboj deutronů. Tomu podřiďte veškeré akce. Profesore Arseněve, profesore Chandrasekare, doktore Rainere, doktore Tarláne, inženýre Osvatiči, inženýre Soltiku, pilote smisí. Přejeme vám mnoho štěstí. Plně důvěřujeme ve vaše schopnosti.
0: Připoutejte se. Přepínám na radar. Rychlost 1000 km za vteřinu. Pozor, zapínám brzdící trysky. Hlaste mi výšku, Soltiku.
2: 19 000 km od povrchu Venuše. 17 000 km. 12 000. 8 000.
0: Začínáme kroužit po spirále. Marax připraven, profesore?
3: Marax připraven.
2: 5 000 km. 2000. 800. Rychlost 300 km za vteřinu.
3: Za 10 vteřin zapněte pomocné pohonné hmoty.
2: Ano.
3: Pod námi planina vhodná k přistání.
2: 400 km od povrchu. 200. 80. 30.
4: Na to, že se jmenuje Venuše, to není právě krasavice.
0: S tím jsme přece počítali. Každá planeta nemůže oplývat mlékem a strdím. Váš revolver na lov dravé zvěře asi skutečně nebude k ničemu smysly.
4: Když se tady člověk podívá, ani se nediví, že se jim zachtělo změnit prostředí. Planeta z bakelitu.
5: Nikoli z bakelitu. Z plastické hmoty podobné vinilitu či galilitu.
4: Doktore Rainere, i když si cením vaší vědy, je mi v tomto okamžiku srdečně jedno, bakelit nebo galilit.
0: Co tedy navrhujete?
4: Vyrazit.
3: Myslím, že rozumnější by bylo rozestavit přístroje. Nejprve k tomu potrubí, které podle Maraxu vede k severovýchodním horám, a čekat.
2: Čekat? Proč? Na to jsme sem nepřiletěli, profesore. Jediné řešení naopak vidím v tom okamžitě se vydat na průzkum a prostě hledat živé bytosti.
0: Soltiku, já souhlasím s profesorem Chandrasekarem. Nevíme zatím o planetě vůbec nic.
5: Jenomže nepodnikáme akademickou výpravu, profesore. Víte sám, jak máme málo času.
3: Proto ovšem nemusíme od začátku riskovat.
2: Zapomněl jste velmi lehce na naši prvou zásadu, nezdá se vám? Otázka dorozumění s obyvateli Venuše je nadřazena otázce osobní bezpečnosti.
5: Tohle není věc odvahy, kolego.
4: Tak je to snad věc cifer a křivek toho vašeho Maraxu.
5: Pravda je, že by bylo dobře nejdřív prozkoumat základní podmínky života na planetě. Ale opravdu, co je větší riziko? Zbrklá výprava nebo příliš rozumné průtahy?
0: Tak tedy, kdo je pro výpravu?

0: 4-3. Dobré. Ale vás, Tarláne, stejně nepustím od operačního sálu. Nemám na to právo.
1: Dobře. Poletíme tedy jen my tři. Smith, Osvatič a já. Vezmeme si vznášedlo, nějaký kyslík a pro všechny případy paprskomety. Vyrazíme.
2: Okamžik. Nechci vám do této improvizované výpravy vnucovat svou vědu, ale když dovolíte, poletím s vámi. A místo paprskometu si, nemáte-li nic proti tomu, vezmu detektor.
1: Dobře, vezměte si třeba i svou laboratoř.
3: Konečně se něco děje. Těch 40 dní v kosmu už mi připadalo jako půst.
4: A víte, že se mi ty duhově vybarvené skály začínají líbit? Všechno je věc zvyku.
3: Doktore, co myslíte? Jsou ty krátery pod námi vulkanického původu? Mně připadají spíš jako umělé útvary.
2: Na Zemi bych řekl vyloučeno, aby otřesy půdy vytvořily takovouto krajinu. Tady nevím.
1: Halo, Kosmokrator, jak mě slyšíte?
5: Slyším vás výborně, Celtiku, něco nového?
1: Zatím nic, krajina pořád stejná, cestuje se nám báječně. Po nějaké civilizaci ovšem ani stopy. Přicházíte o pěkný pohled, profesore, měl jste letět s námi.
5: Nebojte se, já si to vynahradím. Držte se stále o půl druhého stupně na východ. Dál leží nějaké útvary, které nepropouštějí vlny. Profesor Chandrasekhar si tady nad tím láme hlavu.
1: Ať nemá starosti, všechno jde hladčej, než jsme čekali. Je to přímo idylický výlet. Kdyby bylo něco nového, ihned vás zavolám, profesore. Zatím končím.
4: Ale tohle vážně nevypadá na průzkum nepřátelské planety.
2: Neříkejte ho, ještě jsme nepřeskočili.
6: Na mě působí alespoň ta krajina docela jistě nepřátelsky. Ani nebe není vidět. Pořád táž bílá pára.
2: Raději se podívejte ven. Ta pára právě úplně zežloutla.
5: Haló, Kosmokrator 01, Kosmokrator 01, slyšíte mě?
1: Slyším vás, profesore, co se děje?
5: Musíte se vrátit. Blíží se cyklická bouře. Máte na nejvýš 4 hodiny času. V žádném případě neleďte dál.
1: Rozumím, v žádném případě neletět dál. V 17.00 pozemského času jsme v raketě. Buďte bez obav. Konec.
4: Nechval dne předvečer.
2: No, tady zvlášť. Soumrak nastane za našich 12 dní.
1: Takže to mohu otočit.
6: Počkejte, inženýre. 4 hodiny. Víte co? Můžeme klidně přistát na půl hodiny. Pak to obrátíme a letíme zpátky. A ještě máme 20 minut v rezervě. Tak co, jste pro?
2: Já ne. A zkuste to hlásit Arseněvovi. Uvidíte, co vám řekne.
6: Řekl 4. Tak to máme jistě nejméně 6 hodin času. Celtiku, vidíte tu plošinku? Jako stvořená pro přistání, co říkáte?
1: Nic. Letím tam.
2: Myslím, že zůstanu tady, zatímco se budete procházet. Jinak než procházka se totiž ten nesmysl nedá nazvat. Půl hodiny. To je směšné pro jakýkoliv výzkum.
1: Prosím vás, nebojte se pořád tak, Rainere. Tou svou ustrašeností nás zbytečně znervozňujete. A jsme tu.
6: Tak co? Jdete, doktore?
2: Co mám dělat? No, jste jako kluci za školou.
3: Hurá, kýžený okamžik nastal. Gratuluji vám k prvním krůčkům po palci paní Venuše.
7: Já vám gratuluji, příteli.
3: To nic není.
8: Je to ale krása takhle protáhnout kosti. Ve zdravém těle, zdravý duch.
3: Ve zdravém kysličníku uličitém.
4: No prosím, a jak se to tu šlape? Pojďte, doktory, nesmíte se loudat, nebo vám utečeme. Rozhodně je mi příjemnější ten jejich bakelit než půlmetrová vrstva prachu.
2: Je to všechno jako přetavené, takové nepřirozené. Podívejte třeba ten bizarní keř ze skloviny.
8: Taky bych měl raději keř skutečný, působí to vysloveně odpudivě. Co to? Rainere, slyšíte mě?
2: Není to nejlepší, asi nemáme pořád tu Gonio. Teď je to lepší.
8: Gonio jsem kontroloval před odletem, v tom to není.
2: Zavolejte ty dva, ať se tak neženou. Chtěl bych se podívat na ty balvany. Vypadá to na magnety, a v tom případě... Pozor!
8: Jste v pořádku?
6: My ano, ale vznášedlo je úplně seškvařené.
4: Připravte si paprskomety.
8: Ještě, že jste v tom nezůstal, doktore. No,
2: tak se doplácí na hloupost. Musíme okamžitě volat raketu.
8: Blázníte? To byl útok, to je přece jasné. Nejdřív se musíme dostat tam, do toho krystalového lesa. Tady jsme jak na dlani, ostatní až pak.
2: Ale věřte mi, že to nemusel být žádný útok. Spojíte-li totiž ten magnetit s potrubím, které objevil Marax...
4: Člověče, jděte aspoň teď k čertu s tím svým teoretizováním. Poběžme, přátelé, rychle.
2: Počkejte, nevíte, do čeho jdete, tak počkejte. Inženýre,
9: Saltiku, slyšíte mě? Je tu silná radioaktivita, musíme pryč. Osvatiči, halo.
4: Kde je Rainer? To zatracené Gonio nám úplně znemožňuje domluvu. Halo, rozumíte mi?
8: Jakž takž, ale musíme se držet pohromadě. Teplota stoupla na 45 stupňů. Nemáme se vrátit.
9: Halo, smysl, poslechněte, musíme se vrátit. Radioaktivní záření...

Haló, kosmokrátor. Tady Rainer, slyšíte mě? Nic. Smysy! Vidíte mě? Počkejte na mě!

0: Že tohle to jsou oni? Nevrátíme se pro toho Rainera? Mohl by nám pomoci.
1: Vy chcete vylézt z tohoto úkrytu, aby vás to seškvařilo jako to vznášedlo? No škoda, že tu nemám kameru.
2: Ještě, že jsem našel alespoň vás. Radioaktivita tam sílí a slábne bez přechodu. To je nebezpečné. Ke středu soukeře nižší a stoupá teplota.
3: Doktore, nemůžeme je tam nechat.
2: A pochopte, že my nemáme naději je najít. Musíme volat pro druhé vznášedlo.
3: Jak dlouho tam mohou vydržet? Na nejvíc půl, tři čtvrtě hodiny.
2: Haló, kosmokrátor. Profesore Arseněvé.
4: Co je s vámi? Proč se nehlásíte?
2: Ztratili jsme vznášedlo. Soltika, osvatič, bloudí v radioaktivním krystalovém lese. Pošlete co nejdříve druhé vznášedlo.
4: Cože, vy jste přistáli? Rainere, musíte se pokusit najít je sami. Rezervní vznášedlo není připraveno k letu. Inženýry i pilota tam přece máte vy. Konečně zavinili jste si to sami. To jste jim nemohl říct, jaký je to nesmysl?
2: Já vím, profesore, ale my sami je nemůžeme zachránit. My je nemůžeme najít. Nevíme vůbec, které části lesa jsou, nemáme speciální kombinézy.
4: Tak počkejte ještě, za chvilku vás zavolám. Snad bychom vám mohli shodit alespoň potřebné věci. Ale zatím nic nepodnikejte. Konec.
3: Tak. A zase čekat. Ti věci jsou prostě nenapravitelné.
2: Kdybychom se drželi jejich pokynů, nedošlo by vůbec k ničemu. A mimochodem, co se týče té fádnosti páry, myslím, že jste se totálně mýlil. Podívejte se, teď má pro změnu barvu jako pěkná modřina.
3: Bouře. To by nám tak ještě scházelo. Kolik je hodin?
2: 15 hodin 48 minut. A posaďte se, ať nevydýcháte tolik kyslíku. Do rezervního vznášedla se všichni nevejdeme.
5: Já vás chápu, Tarláne, ale uvědomte si, že nemůžeme riskovat osud celé výpravy.
6: Nejde přece o to obětovat buď dva muže nebo vznášedlo, ale o to, že můžeme přijít o dalšího člena posádky a nezachránit přitom ani Rainera, ani Smise.
7: Když je budete chtít odvést bez osvatiče a Soltika, nehnou se z místa, uvidíte, já bych jednal taky tak.
5: Nechtěli jsme se k tomu prostředku uchylovat, ale velitel lodi má právo jim to prostě nařídit.
6: Ano, budu-li k tomu donucen. Ti dva se z toho musí dostat sami.
7: Tak já vám něco povím, vážení kolegové. Přiletěli jsme sem ze země proto, abychom jednali s bytostmi podle všeho neobyčejně inteligentními a neobyčejně krutými. Vidím, že my postupujeme sice s menší inteligencí, ale za to se stejnou krutostí. Pro mě neučinit pro záchranu člověka vše je porušení lékařského slibu. Prosím, abyste toto vzali na vědomí.
6: Dobrá. Poletím sám. Než se vrátíme, a také v případě, když se nevrátíme, povede výpravu profesor Chandrasekhar. Jeho rozhodnutí jsou závazná, doktore.
0: Děkujeme vám, profesore. Samozřejmě jsme vám vděční. Ale věřte, situace zdaleka nebyla tak katastrofální, jak vám to líčil Rainer. Prostě jsme se nemohli domluvit.
8: A záření?
9: Nemohli jsme to přece vědět. Viděli jsme jen, že stoupla teplota, ale máme chladící zařízení.
8: Jistě, jistě, jistě. Halo, kosmokrator, jste tam?
10: Arseněv? No konečně. Tak jak je, profesore?
8: Našel jsem osvatíče i Soltika, mají výbornou náladu. Vyčetli mi, že jsem je vyrušil z konverzace s nějakými kovovými broučky.
10: Doufejme, že nedostali příliš velkou dávku záření. Rainer a Smith mi hlásili, že jsou asi 4 kilometry od jezera.
8: Dobrá, naložím něco nejdříve.
10: Ale já vás budu potřebovat tady, profesore. Ten les není jediným překvapením téhle planety.
8: O tom se domluvíme až v raketě. Souhlasíte? Zatím končím.
10: Už abyste tu byl. Konec.
8: Soltiku, poslyšte, nemohlo se to vznášedlo vznítit samo? Třeba je ta vaše hypotéza o útoku jenom fikce.
0: Aha, to se mi nezdá.
9: Jak by se mohlo vznítit? Nádrže s pohonými hmotami byly zajištěny.
8: No, kdyby například v půdě vzniklo silné magnetické pole. Snad o tom bude něco vědět Rainer.
11: Za chvilku jsme na pobřeží, doktore. Jen přetraverzujeme ten převis.
2: A tenhle poslední úsek cesty tedy stojí za to. Počkejte, ať se aspoň vydýchnu. Před chvílí se ukázal kousek nebe, všimli jste si?
11: Ne, škoda, že jste mě neupozornil. Pohled na modré nebe mi vždycky zvedne náladu, tady zvlášť.
2: Tak to by vám tohle nebe nebylo moc platné, je totiž světle zelené, kysličník uhličitý. Ale pojďte, nemáme už moc času.
5: Po pomalu mi to začíná být jasné. Je to ohromný energetický systém. Měli jsme nejdřív sledovat, kam vede to potrubí. Profesore, musíte se toho ujmout.
6: A kdo přiveze Rainera a Smise?
9: Jestli nás doktor Tarlán pustí, můžeme letět my, Soltika já.
7: Neměl bych to povolit, pokud všechny zkoušky neprovedeme znovu, ale vzhledem k situaci snad by to šlo.
5: Za předpokladu, že tentokrát nebudete podnikat žádné vycházky.
9: Bez obav, profesore, máme se příliš rádi na to, abychom se nechtěli vrátit s vámi na zemi.
6: Dobrá, poletíme směrem k jezeru. V případě, že už bude snížená viditelnost, dáte znamení reflektorem. Na rádiové spojení příliš nespoléhejte. Za půl druhé hodiny tu můžete být zpátky.
11: Tak, tady se nám už půjde krásně. To je úplný chodník, doktore.
12: Chodník? Tak to by tu někde mohla být restaurace.
11: Vydržte ještě, Rainere. Pojďte, pomohu vám.
12: Není třeba, Smisi. Děkuju. Půjdu sám. Všimněte si toho rytmického pohasínání záře. Elektromagnetická bouře. Jak vidíte, nepropadl jsem ještě úplně rezignaci.
11: Teprve teď cítím, jak mi chybí trénink na zemi. By mě takový pochod nemohl přece vyvést z míry.
9: Proč jste jim neřekl o té bílé kouli?
13: Myslím vás, viděl jste, jak reagoval Arseněv na náš objev kovových brůčků. To vás přijde chuť cokoliv popisovat.
9: Poletím teď o půl stupně na východ. Mohl byste tu podivnou věc vyfotografovat. Zhora to bude vypadat rozhodně lépe než z toho šramotivého lesa.
10: Haló, inženýre? Dejte pozor. Podle Maraxu někde poblíž jezera leží umělý magnetický pól planety. Snažte se mu vyhnout a proletět kolem krystalového lesa.
9: Ale až budeme na druhé straně lesa, ztratíme spojení.
10: Nedá se nic dělat. Ohlásíte se na zpáteční cestě.
9: Rozumím. Letím o půl stupně východně. Konec. No, vidíte, jak se nám to hodí.
13: Já jsem úplně ohromen, že tentokrát nepracoval ten slavný Marax proti nám.
9: Marax, to jméno mu dal Chandra Segar.
13: Ano, ano. Machina Racionatrix, myslící stroj.
9: A stejně nemá tolik možností jako lidský mozek, jenom je rychlejší.
13: Ale poslyšte, nápad je to skutečně vynikající. Uzavřený systém, který směřuje k rovnováze proudů, takže je-li vychýlen, řeší své úkoly jaksi mimochodem.
9: No, zrovna jako člověk, zdá se vám. Obletíme si tu bílou kouli, ani proto nemusíme mnoho odbočovat.
13: Připravím zatím kameru.

0: obyčejné kroupy. Konečně si připadám jako doma.
1: Už to nemůže být daleko, nebýt těch útesů. Sešli jsme už dávno k jezeru.
0: Tady by se to mělo ale pomalu začít svažovat, ne? Pokud jsme ovšem neodbočili příliš u toho převisu.
1: To je vyloučeno. Jenže nemáme opravené mapy podle fotografií. Ze vznášedla tahle náhorní planina tam prostě chybí, to je to celé.
0: Pozor! Co to je?
1: Propast. Měli jsme štěstí. Škoda vašeho cepínu.
0: Ale ne, já myslím, všiml jste si, jak ten cepín zvonil a pak najednou jakoby zapadl do bláta. Co to tam je?
1: No, takhle nic neuvidíme. Musíme obětovat magnezitový náboj. Půjčte mi svou signální pistoli. Pozor.
0: Co jste viděl?
1: Zdalo se mi, že jsem spozoroval pohyb, ale to jsem se asi zmýlil.
0: Ne, nezmýlil, taky jsem to viděl.
1: Láva?
0: Na to je příliš nízká teplota.
1: Tak co? Pokusíme se o sestup?
0: Nic jiného nám nezbývá, smysl. Tady máme alespoň tu výhodu, že nejsme v radioaktivním pásmu.
1: Jde to docela dobře. Dostaneme se nejspíš k nějakému korytu, které ústí přímo do jezer.
0: Ne, počkejte, smysl. Jak rychle se ohřívá vzduch.
1: To nám přece nemusí vadit, chladící zařízení. Máme v pořádku.
0: Slyšíte to?
1: Pojďte. Opatrně.
0: Pozor! Pozor, tady je to.
1: Bahno. Řeka bahna. Měl jste pravdu, doktore?
0: Ne, to není. To není bahno. Dejte pozor. Vidíte, jak se to chvěje?
1: Peristaltika? Půjdeme blíž.
0: Raději ne, nevíme, co ten tvor chce podniknout.
1: Vy myslíte, že to bahno je živé?
0: Mohla by to být řeka živé plazmy. Pozor, jde to po vás! Zpět! Ke mně! Je vám něco smysl?
1: Už je to v pořádku? Najednou mě chytla taková křeč, nemohl jsem otevřít ústa, něco jako elektrický výboj. Děkuju, doktore.
0: Vidíte, snaží se pohltit všechno, co se jim přiblíží. Měli bychom...
1: Doktore, je za vámi chapadlo. Dejte pozor.
0: Paprskomet! Střílejte!
1: Doktore, vzpamatujte se, proba. Co je?
2: Doktore?
1: Kosmokrator. Volám Kosmokrator. Slyšíte mě? Kosmokrator. Volám Kosmokrator.
3: Haló, tady Kosmokrator, tady Kosmokrator. Co je, pilote, jste u jezera?
4: Profesore, stalo se neštěstí. Dostali jsme se do řeky živé plazmy. Rainer je v bezvědomí, má porušený skafandr. Pošlete nám vznášedlo. A doktor Tarlán, ať jede sebou.
3: Vznášedlo jsme vám přece dávno poslali, co pak vás nenašli? Nemůžeme se s nimi spojit. Jsou teď za mrtvým lesem. Nemohli byste se dostat dolů k jezeru?
4: Vyloučeno, profesore. Nepřejdu přes tu plazmu. Spálil se mi trochu paprskometem, ale tím korytem přitéká stále další. Jsem v soutěžce nad severním cípem jezera, to je poloha.
3: Pilote, poslouchejte mě teď dobře. Dokážete vynést doktora z té soutěžky zase nahoru?
4: Myslím, že ano.
3: Dobře. Já vyrážím okamžitě s Tarlánem, vezmeme pásové auto a pojízdný operační sál.
5: Pilote, tady Tarlán, slyšíte mě? Je Rainer jenom ochrnut?
4: Myslím, že má nějaké popáleniny.
5: To by nebylo nejhorší. Pilote, hlavně dbejte na to, abyste mu stále přidržoval u sebe konce roztrženého skafandru. Musíte to nějak zvládnout.
4: Udělám, co budu moci. Hlavně si pospěšte.

0: Slyšíte hvězdu. Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
1: Podívejte se, inženýre, jak to krásně vypadá. Jako bílá planetka, která si sedla na skálu. Leďte blíž.
2: Možná, že je to nějaké město těch broučků.
1: Máte snímky?
2: Mám.
1: Nejvíc mě těší, že nám teď Chandra Sekhar nemůže poroučet. Láme si hlavu s křivkami a my zatím máme krásný výhled.
2: Nádherný.
1: Konečně je to spravedlivé, sám to tak chtěl.
2: Víte co? Ještě jednou to obletím a pak vyrazíme pro Reinera a Smise. Souhlasíte?
1: Souhlasím. Ale nemusíte hned zrychlovat, Soltiku. Stejně to stihneme.
2: Já přece nezrychluji, to se vám zdá.
1: Nic se mi nezdá. Co pak to nevidíte?
2: A to nedělám já, prosím vás. Počkejte. Co to není? Máme něco s motorem.
1: Soltiku, bílá koule zmizela. Kde je?
2: Tam. Podívejte, tam vlevo. Pozor. Řítí se to na nás.
1: Co se stalo? Kde jsme?
2: Počkejte. Počkejte, až si zvyknu na to světlo oči. Jsem úplně oslepen.
1: Ta bílá koule nás přiklopila, my jsme uvnitř, ve vězení.
2: No a pak, ať mi někdo říká, že ta katastrofa prvního vznášedla nebyl útok.
1: Můžete nastartovat.
2: Nejde to. Ale přece tady někde musí být otvor. Jak by nás to jinak mohlo přiklopit?
1: Výborně, Soltiku, vy jste geniální pilot.
2: Počkejte. Kde pak jsme tam, kde jsme byli?
1: Ale co ta tma za námi? Podívejte, vždyť ta koule teď leží tam, vpravo.
2: Hrají si s námi jako kočka s myší. Připravte si paprskomet. Mám letět do té tmy?
1: Jestli se vám to podaří.
2: A jsme zase uvnitř, no to je nemožné.
1: Jako bublina, hned nás to pohltí, hned zase vyhodí.
2: Zapněte chladicí zařízení. Tak. Takhle nějak asi bylo Jonášovi v břiše velryby. Pokusíme se zavolat kosmokrát.

0: Nějak to musí souviset s tím potrubím a celým energetickým systémem. Počkejte, v případě, že je to zdroj energie pro magnetický pól, kde jsou ti dva se vznášedlem?
1: Obznášedlo nemusíte mít strach, profesore, bouře se zatím uklidní.
0: To nemá s bouří nic společného, měli se už dávno hlásit. Mám strach, že se dostali do prostoru magnetického pólu, víte nejlíp sám, co to znamená. Ve sférickém prostoru, který pól vytváří, je úplně jiná perspektiva. Budou-li se řídit zrakem, nedostanou se z toho. Jestliže ta plazma dodává energii, může činnost pólu každou chvíli vzrůst. Mohlo by je to vrhnout do meziplanetárního prostoru.
1: Vy myslíte, že ten magnetický pól ruší přitažlivost planety?
0: Alespoň na některých místech určitě. Profesore, jak je na tom Smith?
1: Měl menší psychický šok, ale už se cítí docela dobře.
0: Musíte nechat Tarlána u Reinera a vyrazit se Smithem k severovýchodním horám. Podle Maraxu by tam mělo ležet nějaké centrum celého toho systému. Snad se vám podaří něco objevit. Jedině v případě, že přerušíte přívod té plazmy, mají naději na záchranu.
2: Teplota 60 stupňů Celsia.
3: Co pak se z toho pekla není možné dostat?
2: Slyšte, co kdybych zkusil vypálit proti té stěně poprskové?
3: Zkuste to, ale nevím.
2: Tak pozor.
3: Nic, ani škrábnutí. Kyslíku máme ještě na 3 hodiny, pak sejmu přilbu, když konec, tak alespoň rychlý.
2: 3 hodiny. Jestli se ovšem do té doby neupečeme.
1: Co si myslíte o tom mrtvém lese?
4: Nejsem geolog.
1: Ale něco si přece myslíte.
4: To ano. Připadal mi jako dno nějakého moře, které pozvolna vysychalo, až zbyly ty krystaly.
1: Ten útvar je umělý.
4: Takováhle okrasa? To se mi nezdá.
1: Umělý, ale neumyslný. Jsou to trosky obrovského akumulátoru radioaktivního záření. Zbytky gigantického paprskometu.
4: Ale k čemu to je?
1: Marax ukazuje tvrdohlavě k jedinému řešení. Úprava podnebí, zdroj tepelné energie, všechno padlo. Ale s tím jediným řešením se zase nechceme smířit my.
4: Zánik života na Zemi?
1: Tak.
4: Ale proč? Jaký zájem na tom ty bytosti mají?
1: Mně se neptejte.
4: Profesore, podívejte se, ta záře za obzorem.
1: To bude ono.
4: A vypadá to jako město a stejné duhové barvy jako v tom lese. Něco tak bizarního.
1: Haló, Kosmokrator?
0: Slyším vás. Něco nového?
1: Dorazili jsme k nějakému útvaru, který vypadá jako zničené město.
0: Jeďte tam. Snažte se najít zdroj plazmy. V jeho okolí, v okruhu asi 500 metrů, musí ležet centrum celého systému. Musíte zastavit pohyb plazmy.
1: V nejhorším to zkusíme paprskomety nebo fulguritem. Víte už něco bližšího o magnetickém pólu?
0: Z výpočtu vyplývá, že má tvar koule, pod kterou je umístěn urychlovač, ve kterém atomy dosahují rychlosti blížící se téměř rychlosti světla. Plazmu dodává celkem 11 potrubí vycházejících od zdroje, k němu se máte dostat.
1: A nějaké bytosti?
0: Zatím nic.
1: Jedeme.
2: Nefňukejte jako baba. Počítali jsme přece s tím, že riskujeme život.
3: Ale ne takhle. Myslel jsem, že se setkáme s obyvateli Venuše. Myslel jsem...
2: Obyvateli Venuše se možná setkali ti ostatní. A asi... Nepříliš přátelsky. Jinak by určitě něco podnikli pro naši záchranu. Víte, já bych nechtěl, aby poslední pozemšťané na Venuši brečeli jako kluci. Jako kluci, kteří se mají uškvařit v nějaký peci.
3: Ještě 3/4 hodiny. Teplota 80 stupňů.
2: Neměli jsme tak brzy zapínat chladící zařízení. Teď by nám bylo dobré.
3: K čemu? Takhle to bude alespoň rychlejší.
2: Oklidněte se.
3: Nemyslete si, že z toho mám takový strach. Prostě mě rozčiluje ta nečinnost.
5: Tady, v tom tunelu.
1: Máte kyslík, fulgurit, detektor?
5: Mám všechno.
1: Tak do toho.
5: Doprava, profesore. Něco tam je?
1: To je přece planetárium. Podívejte, pohyblivá mapa. Heliocentrická soustava Slunce, Venuše a dál tam Země.
5: Profesore, ty dvě planety spojuje přímka.
1: Tak přece.

0: Teď už je to naprosto jisté, ať chceme nebo ne.
1: Ty stěny kolem, je to jako přetavený kov.
0: Co to tam máte?
1: Vede tu nějaký otvor dál.
0: Musíme sundat batohy, jinak se tam nedostaneme.
1: Ano.
0: Tak a leste. Leste. A tady bude to, co hledáme.
1: Vytéká z otvoru ve stěnách. Fuj, to je odporné. Myslíte, že ji můžeme zničit paprskomety?
0: Zbytečná námaha, to jsou zásoby na dobrých 100-150 let. Musíme hledat dál.
1: Dejte pozor, s tímhle tvorem nemám zrovna nejlepší zkušenost.
0: Nebojte se, tady se dá docela dobře projít.
1: Profesore, podívejte se na zem, stopy. To jsou přece stopy.
0: Vedou tady k té nádrži. Pomozte mi to otevřít.
1: Ano. Kovoví broučci.
0: Ano. Zopakovali jsme si objev Soltyka a Osvatiče. Ale na živé bytosti to nevypadá. Myslím, že inženýr s tím pískáním a pohybem trochu přeháněl.
1: Ty stopy taky rozhodně nepatří jim. Můžete mi trochu posvítit? Ne, tam na tu stěnu.
0: Vypadá to jako dvě postavy v kápi.
1: Ano. Myslíte, že to jsou? Že to byli oni?
0: Bytosti, pokud tedy to byly, bytosti tady stály ve chvíli výbuchu a zastínili kousek stěny před přímým působením žáru.
1: Ve chvíli výbuchu jakého?
0: Nevím. Teď není čas na úvahy. Vidíte ty kabely za nimi?
1: Ano, kruh z paprsky.
0: Konečně, jsme u cíle.
1: Ale co chcete dělat? Nevidím žádnou páku, nevidím...
0: Kabely vedou ke zdroji plazmy, to je jasné. Ty paprsky označují jednotlivá potrubí. Musíme se pokusit je vytrhnout. Nemohou být už příliš pevné.
1: Tak jedem.
0: Pojďte. Připravte se. Teď.
2: Soltyku, nebe. Vidím nebe. Startujte honem.
3: Letíme. Dostali jsme se z toho, jsme venku.
2: Byl ale nejvyšší čas. Kosmokrator, haló, Kosmokrator.
4: No konečně, jste v pořádku?
3: V pořádku, profesore. Byli jsme uvězněni v oslnivě bílé kouli.
4: Já vím. Nestrácejte čas a letíte pro Rainera a Tarlána. Pak se mi okamžitě hlaste. Konec.
3: Rozumím. Konec.
1: Profesore, jsme zasypáni.
0: To vidím. Fulgurit. Rozbušky. Nemáte rozbušky?
1: Ne.
0: Já taky ne. Nechal jsem je v batohu.
1: S tím jsme nepočítali.
0: Zasněte baterku, budeme ji potřebovat.
1: Jak hluboko asi jsme?
0: Takových 15 metrů pod povrchem.
1: 15 metrů. Profesore, mám tady svůj revolver. Snad by se do Fulgoritu dali vypálit náboje.
0: Kolik jich máte?
1: 5.
0: To je málo. A krom toho, Fulgorit musí být vznícen naraz.
1: Snad jsou některé stěny duté.
0: Neběhejte tady, smy si nic s tím nespravíte. A zasněte tu baterku.
1: Haló, profesore.
4: Jsem rád, že vás slyším, doktore. Jak se vede? Už jste všichni pohromadě?
1: Chybí na Marceně Fasmis, našli jsme jenom jejich pásové auto.
4: Rozdělte se do dvou skupin a prohledejte celé město. Někde v podzemí je tam zdroj plazmy, v jeho blízkosti s největší pravděpodobností budou.
1: Zase ta nešťastná plazma. Snad je objevíme včas. Kolik je hodin?
0: 5. Ráno.
1: Nestalo se v noci nic nového?
0: Nic. Máte cukr?
1: Ne. Promiňte, snědl jsem jej.
0: To je škoda.
1: Přejte mi tu poslední radost.
0: Koho máte na zemi?
1: Tátu.
0: A nikoho jiného?
1: Ne.
0: Já tam mám ženu.
1: Profesor, vždyť to nemá cenu. Jediná věc, která může něco vyřešit, je ten můj malý talisman. Udusit se nechci.
0: Blázníte?
1: Naopak, nechci se zbláznit.
0: No, co to děláte? Půjčte mi ten revolver.
1: Ne.
0: Říkám ti, dej mi ho. Máme naději. Kyslík.
1: Ale na to jsem přece myslel, to není k ničemu. Kyslík musí být smíšen s hořlavou látkou.
0: Máme lisovaný cukr. Já jsem propočítával celou noc, jak velkou trhavou energii může vyvinout nálož, kterou máme k dispozici. Šlo by to. Ale nálož musí být zapálena elektricky.
1: Mám baterie.
0: Proto jsem šetřil se světlem. Ale nemáme dost drátu. Nálože se musí zapálit na místě.
2: Profesore, objevili jsme centrum plazmy, ale po nich není ani stopy. Všechny chodby tam končí, dál jsou jen plné stěny.
4: Ale v okolí zdroje plazmy by mělo být místo, odkud se ovládá činnost bílé koule. Hledejte jiné přístupové cesty. Máte přece vznášedlo.
2: A profesore, nemohli se setkat s těmi...
4: To není pravděpodobné, inženýre. Začíná se mi rýsovat úplně jiný obraz skutečnosti. Ale teď leďte.
2: Vyrážím i hned. Konec.
1: Jak si to představujete?
0: Takhle. Za prvé, jako fyzik dobře vím, za jakých podmínek působí detonační vlna nejmohutněji. Za druhé, jako vedoucí výpravy...
1: Nemusíte mluvit dál. Nesouhlasím.
0: Jsem přesvědčen, že se mě to podaří. Rozkazovat nechci.
1: Nemáte na to právo.
0: Nemám právo.
1: Nemáte na to právo po tom, co jsem chtěl udělat.
0: Dobrá, tedy losujme.
1: Jak?
0: Naber do hrsti ty kovové broučky. Když jich bude sudý počet, jdu já. Když lichý, jdeš ty.
1: Tak přece ti tvorečkové mají rozhodovat o našem osudu.
0: 5, 6, 7, 8.
1: Ne, to by nebylo fér. Tady mezi prsty, podívejte. 9. Jdu já.
0: Dobrá. Máme asi 0,5 metru drátu. Takhle si stoupneš, abys byl chráněn před přímým nárazem. Spojíš dráty a vrhneš se k zemi, to je všechno.
1: Dobře. Dejte to sem. Připraven?
0: Připraven.
5: Profesore, víme o nich. Slyšeli jsme výbuch. Je to skutečně u té plazmy. Jedeme tam.
4: Ještě, že jste tam, Tarlande. Dopravte je co nejrychleji do rakety. Musíme co nejdříve vzlétnout. Plazma vytekla z koryt. A radioaktivita stoupá po celé planetě.
5: Půjde-li to dobře, jsme za 30 minut v raketě. Zapojte mi prosím třetí laboratoř. Budu patrně potřebovat operační sál.
4: Čekám vás za 30 minut. Konec.
1: Kdo to tu zpívá?
5: Motory. Letíme k zemi.
1: Ale co to? Transfuze?
5: Jen klid, klid.
6: Jak je vám, pilote?
1: To jste vy? Proč to město svítilo? Byl to lucid?
7: Ne, bariosodíková sklovina. Svítí, protože byla vystavena účinku záření.
1: Ale proč už letíme? Setkali jste se s nimi?
5: Tiše, nesmíte tolik mluvit.
1: Jak to vlastně všechno bylo?
5: Všechno se dovíte, času je dost. Profesor Arseněv vás vynesl na světlo a já... Já jsem vás tak trochu znovu stvořil.
0: Myslíte tedy, že jsou všichni mrtví?
2: Myslím, že ano. Ten obrovský energetický systém se jim nějak musel vymknout z ruky, jinak se to nedá vysvětlit. Smysl činnosti magnetického pólu může být jediný odpalování raket, ohromného množství raket. Jinak by to bylo neuvěřitelné mrhání energií. Při zvýšené činnosti v záporném cyklu se ruší přitažlivost a bílá koule, jak tomu Soltik říká, zakřivuje prostor. Proto se vám zdálo, že jste uvnitř, inženýre. Byl to prostě zrakový klam? Asi takový jako jev, že lžička ve sklenici vody vypadá jako zlomená. Záleží jen na zvyku.
8: Děkuji pěkně za takové zvyky.
9: Kdyby profesor Arseněv nepřerušil přívod plazmy, nikdy bychom se z té pece přece nedostali.
2: Dostali, jenomže ne tak, jak si představujete. Mohli jste být vrženi do meziplanetárního prostoru.
5: Strašné.
9: Ale co ti obyvatelé Venuše, profesore? Vy nám stále říkáte, co jak postavili, ale já se ptám na to, jak a proč zahynuli. Neobcházejte to jako horkou kaši.
2: Venuše je mrtvá planeta. Ale proč? Nemám tušení.
7: Věčná škoda, že jsme nevěnovali větší pozornost těm kovovým proučkům. Nemyslím jako obyvatelům Venuše, ale jako přístrojům.
8: Jakým přístrojům? Vždyť se to pohybovalo a pískalo.
7: Právě. A Smith říkal, že jich objevili celou nádržku mrtvých. Napadlo mě, nejsou-li to přístrojky, které se dají nabudit pomocí radiových vln, které máme ve skafandrech.
0: Vy myslíte, že by to bylo něco jako deska či magnetofonový pásek?
7: Nebo třeba dopis.

0: Co já vím? No, v tomto okamžiku jsou to už jen pouhé fantazie.
1: Ne tak docela. Když jsme šli pro smise, víte, já jsem člověk od přírody zvědavý, tak jsem si prostě dva ty skarabeji vzal jako talismany z Venuše.
2: Tomu říkám šťastná ruka. Půjčte mi je, doktore. Hned je dám do Maraxu. Ta zkouška měla prazvláštní výsledek. Proto jsem vás pozval do kabiny Maraxu. Mohu začít?
3: Prosím, jsme všichni.
2: Tak tedy, nejdřív jsem se zajímal o fyziologické rysy toho broučka. Analýza plně potvrdila vaši hypotézu, Rainere. Spirálky, dráty, kousek průhledné hmoty, to jsou vnitřnosti toho tvorečka. Je to prostě miniaturní vysílač. A tento konglomerát prvků tvoří balíček zachycených kmitů. Nabudit se dá skutečně radiovými vlnami o délce několika metrů. Proto broučci pískali, když jste se k ním přiblížili, inženýre.
0: Okamžik, profesore, to je nemožné. Viděl jsem na vlastní oči, jak se to hýbalo.
2: I to vám mohu předvést. Brouček se totiž otáčí podle pohybu zdroje.
3: Předpokládám, že jste se ty záznamy pokusil přečíst.
2: Nejdřív mě napadlo proměnit elektrické kmity ve zvuk. To, co jsem slyšel... No, konečně, posuďte sami. Naprostý chaos zvuků drásajících sluch.
1: Nemůžete s Maraxem zkusit něco jiného?
2: Ano. Ano. Podařilo se mi na základě zakódování principiálních fyzikálních vlastností hmoty dešifrovat tuto hudbu, chcete-li to tak nazvat. Převedl jsem ji do systému našeho jazyka.
4: Tuto chvíli, kdy se nám téměř po dvou stoletích podařilo dobudovat celý systém, systém, v němž se snoubí práce našich strojů s naším géniem, v tuto chvíli konstatuji, že naše vítězství je na dosah ruky. Konečně uchopíme pevně, ano, pevně moc, která nám od nepaměti patří. Po druhé oběžné jednotce bude modrá planeta ozářena. Až ionizace klesne na polovinu, nastane okamžik nejslavnostnější. Zahájíme invazi.
1: To je zrůdné.
3: Jak starý je ten záznam?
2: Takových 90 let.
3: To souhlasí. Vzpomínáte na kdysi proslulý takzvaný Tunguský meteor? Jeden vědec tehdy vyslovil domněnku, že jde o meziplanetární letadlo. Bylo to pokládáno za vyslovený omyl začátečníka. Ta cívka, kterou jsme objevili před odletem na Venuši, byla pravděpodobně zbytkem jejich rakety.
2: Způsob zápisu elektrických kmitů na cívce a v kovových broučcích také souhlasí.
0: Počkejte, profesore, co tedy zachránilo osud Země? Proč vlastně nedošlo k té invazi?
2: Na jednu veličinu ve svých geniálních výpočtech zapomněli. Na sebe. Poslechněte si druhý záznam.
4: A proto opakuji, armádo, vojáci, naše spravedlivá válka o právo usadit se první na modré planetě není ještě dobojována. Naši odpůrci jsou nevybíraví. Barbarsko-vandalsky ničí nejskvělejší plody naší techniky. Smutné je, že právě tvůrci magnetického pólu zrádně za našimi zády jednají s nepřítelem. Tito podlí, ubohoučcí překrucovatelé naší pravdy však zapomněli na jedno. Kdo vlastní akumulátory deutronů? My. Kdo je tedy pánem planety? Oni? Ne pravým, ne oni, ale my. My se nikdy, nikdy nesmíříme s jejich pokoutními plány. My budeme bojovat až do úplného vítězství.
5: Tak tohle byl tedy konec. Připadá mi to absurdní. Nás vlastně zachránila jejich vlastní krutost.
3: Kosmokrator, tady Kosmokrator, voláme Zemi, úkol splněn. Ohrožení života na Zemi neexistuje. Venuše je mrtvou planetou. Posádka v plném počtu: profesor Chandrasekhar, doktor Rainer, doktor Tarlán, inženýr Osvatič, inženýr Soltik, pilot Smith, profesor

0: hvězda.
1: Haló?
2: Haló?
1: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
2: Nervové sanatorium, mluvte prosím, ale pilně.
1: Haló? Je špatně rozumět, to je sanatorium.

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí cpát. Jste Alfons, háj.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
4: Haló, haló.
0: Jste na stanici Hvězda.
3: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
3: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
3: Od 20. let do konce vál.

0: vrhla policie, že prej těm bajkám nevěří a už jsou tu reportéři od Foxe operatéři, jak prý žije.
1: Však pod vlivem rostou.

0: bojím se, že to služku zahubí. Kudy chodí, tudy skučí, dítě jí brečí v náručí, kdežto otec smutně vručí zase v potrubí.
1: Vodovod praskla roura.
2: Je, co budeme dělat, tak zavolejte hasiče.

Když se kriticky na sebe podívám, pak musím doznat, že daleko mám do ženichů, které vidí lidi v žurnálech, do ženichů, které vidí dívky ve svých snech. Ale povídám si přitom potichu, když už jsem jaksi ženichem po hříchu, ač úborem svým nehodím se v přepichový svět. Ve svém nitru nosím elegance květ. Proč se píší básně jenom na nevěsty? Proč jen o nich písničky se skládají? A proč ženich vždycky odstaven je z cesty? Proč i pro něj vlídné slovo nemají? I ten ženich, pokud zkušenost má pravý, vzhledem k nevěstě je důležitý dost. A když na svatbu se někdy nedostaví, to se jistě pozná, že tu chybí host.

Řekněte mě prosím, jak by od pradávna se ta situace byla řešila. S kým by mama Eva tenkrát v máji v ráji s prominutím milé dámy zřešila.

a páni s ní nic nesvedou. Od máje totiž do máje má milá věrná je, že ví, jak si mě nakloní, vždy rezedou se navoní. A když mi řekne můj milý, jsem láskou opilý, snad jednou pochopím tvé lásky hlubokou tůní, snad se jednou utopím v tvé rezedové vůni. Má milá voní rezedou a páni s ní nic nesvedou. Od máje totiž do máje má milá věrná je.

lidi nenávidím vůbec všechen spěch. Ten, kdo chvátá, o život se šidí, to si přizná jednou po létech. Za takzvaným štěstím, že jen štval se, to je všeho spěchu příčina. Ten, kdo svoje štěstí neuhání, kdo se moudře před

to je moje kredo, tak jsem žil klidně rovnou cestou, rovně jít, nečekat na nečekaný div. Nemám touhu skákat z tramvají, o to ne, 5 minut mě jistě nespasí, dož zásadu tuto nemají, s časem beznadějně zápasí. Když se mě za cílem běžet zachce, běžím volně tempem kivadla. Vím, že takzvaná blesková akce

0: docela jednoduchá, prostá, ale dokonalá nuda. Za bohatství a přepich přemrštěná cena, vy jste dlouhou chvílí přímo otrávena.
1: Teď už vám

0: To sice netvrdím, ale myslím si to.
1: Co si vůbec o sobě myslíte? Že jste hezký muž nebo neodolatelný tvůrce, ne?
0: Já nejsem milostivá, paní domýšlivý, jsem až příliš skromný, jak se domnívám.
1: A co si tedy myslíte o mně?
0: Rovněž v posudcích jsem značně úzkostlivý, ale vás už dlouho dopodrobna znám. Vy jste nejhezčí ze všech dam paní, kterou v životě potkal jsem snad. A já jich potkal dost, já neměl stání, já potkávám ženy tak rád. Vy jste s paní všech nejhezčí dáma, jste jak filmová hvězda.
1: Tak dost, jaká jsem, pane, to nejlípím já sama.
0: Vy to nevíte a já jsem host.
1: Co tím chcete říct?
0: Jsem u vás hostem, musím se chovat zdvořile.
1: Jen se vymluvte.
0: Tak tedy s dovolením. Vy si asi myslíte, že jste úžasná osobnost s nevyčerpatelným přebytkem veškerý hodnot. Vidíte, tak to tedy ne. Víte, co jste byla až dosud? Krásně upravená krabička.

od něch ještě raz ti poboskám ústočná. Bo na mě tak smutně hladě tě.

0: byly časy.
1: To byly časy. Na stanici Hvězda.
2: Po páté se dívka líbí, večer oslní. Při večeři leco slíbí, kdy to vyplní. Muž si myslí, na co čekám, slib je přece slib. Pojďme, slečno, ještě někam, čím dřív, tím líp. Teď ještě ne, až za chvilku, až zhasnou světla v baru.

teď ještě ne. Až za chvilku se ztratí pár po páru. Teď ještě ne, až za chvilku, až budem spolu sami. Něco ti slíbím, pak tě políbím, teď ještě ne, až za chvilku.

Žaludek, ať dobře tráví, ať vás hůra nemozí, to vám přejeme my dva první, kocourkovští tenozy. Pa, pa, pa, pa, pa.

Nemít chleba, nemít práci, živořit jak darebáci, to před nikam nevede. Sám si nikdo neví rady, dejme hlavy dohromady, snad se nám to povede. Dvě holí ruce nám krize bídou zaváže, ale 20 000 rukou hlavě dokáže, že když nás válka vypekla, že si pomůžeme z pekla, každý jak to dokáže. Hej, ru, peklo nebude, ráj se vrací, hej, ru, s námi kdo bude, najde práci, hej, ru, hej, ru, jsme volní, budem žít. Hej, ru, všichni za jeden táhnem pro vás, hej, ru, pro vás to platí jako pro nás, hej, ru, budem žít. Hej, ru, domácí lu, hej.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 19. září si připomínáme památku dávného mučedníka svatého Januária. O životě svatého Januária, toho s jistotou víme jen velmi málo, což je u mučedníků z dob Diokleciánova pronásledování křesťanů spíše pravidlem než výjimkou. Jeho jméno, latinský Januarius, znamená zasvěcený Bohu Janovi a dávalo se dětem narozeným v lednu. Tradice klade jeho narození do roku 272. Sporné je rodiště, uvádí se Neapol i Benevento, přičemž druhá možnost převažuje. Jisté je to, což dosvědčují obě nejstarší pašijní vyprávění, totiž že jistý Januarius, biskup benevenský, podstoupil mučednickou smrt roku 305 za císaře Diokleciána. Biskupem se stal podle podání ještě mladý, sotva 30letý, a v úřadu ho zastihla nejtvrdší a poslední vlna pronásledování, kterou církev v Římské říši zažila. Okolnosti jeho smrti jsou zachovány shodně. Januarius se dozvěděl, že v Misenu byl uvězněn jáhen Sosius, představený tamní křesťanské obce, a vydal se za ním, aby ho ve vězení posílil. Doprovázeli ho Festus a Desiderius. Sotva dorazili, byli všichni tři zatčeni soudcem Dragonciem. Spolu s nimi uvěznili ještě puteolského jáhna Prokula a laiky Eutychia a Akutia. Rozsudek zněl roztrhání dravou zvěří v puteolském amfiteátru. Prameny se rozcházejí v tom, proč nebyl vykonán. Podle jedněch se nad odsouzenými slitoval lid. Podle druhých Januarius medvědy požehnal a ti mu ulehli k nohám. Každopádně rozhněvaný Dragoncius dal biskupa i všech šest jeho druhů 19. září 305 stít u Solfatary nedaleko Puteol, tedy na místě sirných výparů, které neapolským odedávna připomínaly blízkost pekla i sopky, vedle níž žijí. Podle tradice zachytila jeho krev do dvou nádobek žena jménem Eusebie. Úcta ke světci se začala šířit takřka okamžitě a jeho ostatky se staly předmětem zájmu po celá staletí. V 5. století byly přeneseny z Puteol do neapolských katakomb. Roku 831 se jich zmocnil benevenský lombardský kníže Siko a odvezl je do Beneventa, odkud putovali roku 1154 do kláštera Montevergine, kde upadli v zapomnění. Znovu byly nalezeny až roku 1367, a kardinál Oliviero Carafa je vrátil do Neapole, kde pro ně dal zbudovat kryptu pod hlavním oltářem katedrály a tam spočívají dodnes. Nejproslulejším rysem úcty svatého Januária je ovšem skapalnění krve v ampulích, o něch nádobách, k němuž dochází třikrát do roka, a to v sobotu před první nedělí květnovou na památku prvního přenesení jeho ostatků. Také 19. září, v den jeho mučednictví, a 16. prosince na výročí výbuchu Vesuvu roku 1631, který se podle přesvědčení neapolských zastavil, když město vyneslo světcově relikvie v procesí naproti proudu lávy. První písemný doklad pro Didgia pochází z roku 1389. Zde je ovšem na místě přesnost. Církev tento jev nikdy oficiálně neprohlásila za zázrak, byť s ním spojenou úctu schválila. Mluví o něm zdrženlivě jako o jevu podivuhodném, ale nikdy z něj neučinila předmět víry. Neapolský arcibiskup Battalia to shrnul slovy, že relikvie není orákulum, jež by se dalo konzultovat, nýbrž ukazatel směru k evangeliu. Vedle církevní linie běží po staletí i linie občanská. O ampule pečuje laická společnost Deputazione di San Gennaro, ustavená roku 1527 slibem města a řízená neapolským starostou. Januarius je hlavním patronem Neapole a bývá vzýván proti sopečným výbuchům a živelním pohromám vůbec. Dnes také dárci krve. Jeho svátek s velkou pompou dodnes světí italská komunita v New Yorku. Bože, ty jsi svatého biskupa Januária posilnil, aby neopustil vězněného bratra a aby vydal svědectví krví. Na jeho přímluvu dej i nám odvahu neopouštět ty, kdo trpí pro spravedlnost, i když nás to má něco stát. A zachovej nás ve víře, která nehledá znamení, nýbrž tebe samého. Chraň nás před ohněm a před katastrofami a nedopusť, abychom v hodině zkoušky zapřeli tvé jméno. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města činžáků rovnou do města chat.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Doktor se ptá pacienta. Ještě mě řekněte, jak slyšíte a jak vidíte. Pacient říká, no tak dobře vidět můžu špatně, pane doktore, ale špatně slyšet můžu dobře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.
2: Převez mi příteli na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech.

na první schůdek z dola. Jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát. Stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za ně.

0: několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info.
2: Blízkost tvoje.

Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnička na začátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé dal k svátku. Ale mužovo srdce

Chlapecké srdce mi zemřelo a sám v rakvi je vynáším a zemřelým trpě trpím i tím, které mi v prsou se roditi počíná. Dnes je má těžká hodina.

Jedno srdce jsem pohřbil a druhé ještě nemám. Ze sláblí úzkostí, ze sláblí samotou, marně se bráním studeným stěnám pokoje svého uštěpačného.

budova, věci zrozené z lásky, světla a víry. Dnes při mě stůjte a třikrát mi věrnější buďte, když zůstal jsem na světě sirý. A modlete se, aby mi narostlo srdce statečné a nesmlouvavé, a věřte dnes za mě, že tomu tak bude. A věřte dnes za mě, že postavím dle

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já z divadla, ale když jsem se přestěhoval do Modřan, tak Vojta se to dozvěděl a
2: ty prý byš bytek Modřanech, Munzer, to jsi dělal dobře, kamarády, skupil barák Modřanech.
1: Já pamnoval jsem rád, je to tak jako venkov a tak říkal,
2: ty já koupil, víš, kvůli dětem, tam je pořád čistý vzduch z brdských lesů, to tam vane, kamarády, tam je pořád čistý vzduch, i za protektorátu tam byl čistý.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Přátelé motocyklismu, vyslechněte několik slov o nových zdokonaleních, která najdete na letošních modelech strojů Java. Novinek a zlepšení je mnoho. Povíme vám aspoň o těch, jež vás asi budou nejvíce zajímati. Podívejte se na motory. Jistě si hned všimnete neobyčejně mohutného žebrování válců a hlav. Také 175 Java, lidový typ, má zvětšenou chladicí plochu. Toto účinné chlazení udržuje velkou výkonnost motorů i při trvalém namáhání za horkých dnů. A další cenná novinka. Všechny stroje Java mají nyní primární řetězový převod v olejové lázni. Zde jsou dvě přednosti v jednom. Jednak, že je to převod řetězový, jednak, že běhá v olejové lázni úplně uzavřené

0: službu stanice Hvězda.
1: Moře usíná, srdce vzpomíná na to, o čem snělo, co dřív bylo, nezapomíná. Já miloval jen vás, však moře šedý pás, než den se probudil navždy.

sny nesplněné. Modré dálavy, zlaté přístavy, snad tou mojí

měl a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe! Byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval. Když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

já to vím od svých 10 let, že opovržení světa se dívka vystaví, když vydá v plen své nevinnosti květ. Ptám se vás, co když přijde hezký muž? Mám mu říct, pojďte dál, anebo huš, huš.

a znáte Oldřicha a že máte těch svých pár nějakých let a čistá jste jak lílie, křehká jak zeřicha, no a nechcete zůstat

že je jedna divu krásná zem. Tam, kde náš nebojácný Honza nakonec

0: velice schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme,
0: až budeš zas v mé

0: za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jednou Stanislav Najman zmeškal představení. Já sice v Měsíci nad řekou hrál ten jediný výstup toho rybáře Pečárky. A v Národním divadle u nás byl pan Šprysl, že jo, a jeho dcera právě byla v takovém nebezpečném věku, byla u nás v baletu, ještě ji potkávám na Vinohradech teďka, a strašně ji kontroloval na každičkým kroku a nesměla večer sama. Jednou řekla, že půjde do divadla na právě na Měsíc nad řekou. A bylo to tak, Najman to představení zmeškal a až to byl krátký výstup, herci to prostě skočili a Najman tam v podstatě jako ani nechyběl, že jo, a on se jí ptal, a jak pak se ti líbil pan Najman? Yeah. On byl taky sám rybář a Najman se mu hrozně líbil. On říkal, pan Najman, teď tam vůbec nehraje, tati. Cože? Pan Najman, že tam nehraje? Budeš povídat, já jsem ho sám na premiéře viděl. A tu nespravedlnost, které se dopustil, zjistil až po tom druhý.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

své milé radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel zvrat. Vydržel však ten poklad, vyjel.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo.
1: Máte doma klavír? Křídlo nebo pianino? A nesedíte náhodou příliš blízko u klavíru? Proč? Protože člověk nikdy neví. Záleží na tom, jestli se víc podobáte Zuzance nebo jejímu staršímu bratrovi Bohoušovi. Bohouš se totiž piana dotkne tak jednou za měsíc a jeho hra vypadá jako drkotání drakaře po můstku z dřevěných polen.

0: Za to Zuzanka, ta by snad u klavíru i spala, protože má moc ráda hudbu. Jednou zase hrála Zuzanka na klavír. Nebylo to žádné obyčejné skákal pes přes oves, jako hrávají malé děti, ale docela vážná skladba, i když byla vlastně veselá. Hrála a hrála. A jak se tak poslouchala, slyšela, že vlastně hraje čtyřručně. Přestala hrát a podívala se udiveně na sebe.
1: No tohle, mám přece jenom dvě ruce.
0: Spustila znovu a opět hráli spolu s ní jedny ruce navíc. Zarazila se uprostřed skladby, ale ty cizí ruce zahrály ještě několik tónů.
1: Já o vás stejně vím. A když chcete, můžete mě doprovázet.
0: Zuzanka se kradmo podívala vedle sebe. Napřed nalevo, potom napravo. Ale nikdo vedle ní neseděl.
1: A teď mi něco zahrajte vy. A já budu poslouchat. Ano.
2: Proč ne?
0: Neviditelná neznámá začala hrát. Ale jak? Zuzanka ještě nikdy neslyšela něco podobného. Chvíli to znělo jako bublání potůčku. Potom se klávesnice rozehřměla jako burácení bouře. A hned byl v té hře cinkotrolníček a ticho padajícího sněhu. A šelestění větru a myhotání modřínových větví. A najednou se Zuzanka cítila malinkou. Co to povídám? Zuzanka byla takhle malinká, mnohem menší než její panenka. To asi ta zvláštní hudba jí zmenšila, ale vůbec se tomu nedivila. Byla prostě malinkatá jako prsteník a seděla na černé klávese. Na vedlejší klávese viděla dívku jen o málo větší. Dívka měla blatouchové vlasy a rezedové šaty, které vypadaly trochu jako křídla. A v ruce držela černou hůlku se stříbrným knoflíkem a mávala neviditelné hudbě do taktu.
1: Konečně vás vidím. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jestli ti to nevadí, trochu jsem si tě zmenšila.
1: Vůbec mi to nevadí. Jenom nevím, jak mě zítra ve třídě uvidí paní učitelka, až se budu hlásit.
2: Zítra? Není dneska. A dnes? Není zítra. Každý den má svou barvu a svůj tón. Ať zazvoním svou hůlkou o kterýkoliv den, každý zní jinak. Ale teď pojď se mnou.
0: Kráčeli po bílých klávesách a ty pod jejich kroky hrály. Když došli k nejhlubším tónům, odklopila dívka jednu klávesu.
1: Jú, pod klávesou je schodiště a vede do klavíru.
2: Jen se neboj a pojď se mnou.
0: Jak sestupovali po schůdcích, zněla klavírem něžná cinkavá hudba. Malé schodiště končilo uprostřed zelené louky, na které kvetla spousta květin. Byly tu čajové růže, které příjemně voněly. Žluté jiřiny jako vymodelované z vosku. Modré zvonky, které se skláněly a jemně vyzváněly pestíkovými srdíčky. Fialové macešky pokukující udiveně po Zuzance. Sněženky bílé jako čerstvě napadlý sníh. Oslnivě žluté blatouchy, mastné a ducaté. Bílé sedmikrásky s červenou korunkou. Vlídně se usmívala mateří douška a šířila kolem sebe chlácholivou vůni. Dvě kopretiny spolu skotačily ve vánku jako varietní tanečnice. K krátkozrakýma očima pomžikával Čapí nůsek, nehybně jako fialová váza, stál kalich od cunu, Bodlák mužně nadýmal hruď, slzička byla uplakaná, jako by jí někdo ublížil, a Petr Klíč se ševelivě ukláněl, jako by Zuzanku vítal. Nesmím zapomenout na diviznu, která vykukovala za Bodlákem a celá hořela zvědavostí. Na cinkota pošťuchování konvalinek, na oslnivý úsměv akátových kvítků nad loukou a na rozžatou svíci květu kaštanu.
2: Poslouchej, Zuzanko.
0: Dívka zakroužila hůlkou taktovkou a květiny se rozehrály. Zazněla hudba, která laskala a voněla, která zářila všemi barvami. Hudba jásala, plakala, ševelila, švitořila. Byla hebká jako drozdí peříčko a průzračná jako lesní tůně. Pak náhle hudba ustala. Rozevláté květiny opět znehybněly, dívka pokynula Zuzance a ona za ní stoupala po schodech nahoru. A mlčky došly ke dvěma černým klávesám a posadili se na ně.
1: Vy jste kouzelnice?
2: Jsem dívka z Černé věže. Vždycky jednou za rok, o prvním jarním dnu, ze své věže vyhlédnu a poslouchám. Potom se vydám do toho domu, odkud slyším dobrou hudbu. A pokaždé sebou odvedu někoho do klavírní země. Aspoň na chvilku.
0: Dívka s blatouchovými vlasy pomalu odcházela po klávesách.
1: Uslyším ještě někdy tu kytičkovou hudbu?
0: Dívka z Černé věže už neodpověděla. Bohouš tvrdí, že jsou to samé vymyšlenosti a že prý Zuzanka sněla s otevřenýma očima. Ale my víme své, vidíte. My jsme tu hudbu přece také slyšeli.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý od toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

rychleji než voda v horské bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Fanatický podporovatel ukrajinské banderovské chunty a vrchní cenzor Fialovy vlády, tak řečený plukovník Otakar Svině Foltín, patřil ke hvězdám ukrajinského festivalu 21. srpna v pražských Holešovicích. Foltín tam představil sbírku na další zbraně pro Ukrajinu a při té příležitosti také rozvinul zakrvácenou československou vlajku z 68. a o víkendu ji potom po své konkubíně pirátské poslankyni Kateřině Demetrašvili poslal do Kyjeva, kde se pak s ní o víkendu propagandisticky vyfotil i diktátor Volodymyr Zelenský. O co vlastně jde? O zneužití české vlajky. Kritizoval to i poslanec Filip Turek, i někteří účastníci srpnových bojů u rozhlasu. Například pamětník událostí ze srpna Jan Šolta na Foltínovu exhibici kroutí hlavou. Říká doslova, citujme, využívat tuhle historickou vlajku v tom kontextu je neuctivé a nevhodné. Konec citace. Připomeňme, že nejen Leonid Brežněv byl Ukrajinec. O invazi rozhodovalo v sovětském vedení více Ukrajinců, třeba méně známý a o to významnější Petro Šelest, člen předsednictva politbira UVKSS i nejvyššího sovětu. A významnou část alespoň těch prvních sovětských invazních jednotek tvořili pravděpodobně právě Ukrajinci. Dost možná to tedy byl některý z nich, kdo se zasloužil o prolitou českou krev na této vlajce. A to, že se s ní právě letos fotí krvavý banderovský klaun Zelenský, je už spíše jen krása nechtěného, taková sviňská.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: vybíráme ze 70. let. Na stanici Hvězda.
1: Pojď se mnou, milá, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, přes tu dolinu, uslyšíš o mě,

tam, Janko, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček, pojď se mnou, milá, přes tu dolinu, uslyšíš o mě smutnou novinu, na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam, když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka a z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček. Yeah.

Sta tisíc žen jde světem, po ní vždy jiným květem. Odcházejí nás létem, jen jednu z nich však měl jsem rád. Četl jsem stokrát v snáři, na tisíc hvězd mi září. Viděl jsem nastat tváří, jen o jednu se musím bát. Ta krásná tvář.

na tisíc žen jde světem, oni vždy jiným květem odcházejí následem, jen jednu z

na tisíc žen jde světem, po ní vždy jiným květem, odcházejí nás létem, jen jednu z nich však měl jsem rád. Četl jsem stokrát v snáři, na tisíc hvězd mi zářím,

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by ses ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, nebo parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání a

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

Vtikání hodinek uprostřed lavin a kdesi pod síchou zbytečné peřiny v roletě přes okno.

kytice závoj, slzy. I štěstí rozplakávám.

0: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Je 9. Večer se mění v noc.
0: Stanice Hvězda.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 2. Příchod Trifidů.

Podávám zde svoji osobní výpověď. Zahrnuje množství věcí, které provždy pominuly, ale nemohu o nich mluvit jinak než s použitím slov, jimiž jsme všechny ty zmizelé věci nazývali. Ale i tak zjišťuji, že má-li být pozadí mého příběhu srozumitelné, musím se vrátit daleko před onen den, kterým jsem započal. Jako dítě jsem žil s otcem a matkou na jižním předměstí Londýna. Měli jsme tam malý domek, který otec splácel každodenním svědomitým vysedáváním u psacího stolu v daňovém úřadu a k němu nevelkou zahrádku, na níž pracoval mnohem namáhavěji každé léto. Od ostatních 10 nebo 12 milionů lidí, kteří tehdy žili v Londýně a jeho okolí, jsme se nijak zvlášť nelišili. Můj otec patřil k lidem, kteří dokázali jediným mrknutím oka sečíst dlouhý sloupec čísel, dokonce i položek té směšné měnové soustavy, která se v téhle zemi tenkrát používala, a proto si přirozeně zamanul, že bych se měl stát účetním. Moje naprostá neschopnost dosáhnout u jakéhokoliv početního úkonu dvakrát za sebou stejného výsledku však posléze způsobila, že jsem se pro něj stal jakousi záhadou a zdrojem zklamání. Ale nedalo se nic dělat, prostě mi to nešlo. Každý z dlouhé řady učitelů, kteří se mi pokoušeli vysvětlit, že matematická řešení se odvozují logicky a nikoli prostřednictvím nějaké ezoterické inspirace, se musel nakonec vzdát a prohlásit, že nemám na čísla hlavu. Otec pročítal má školní vysvědčení s pochmurným výrazem, jaký si známky z ostatních předmětů zřídka kdy zasloužili. Myslím, že uvažoval takto. Nemá hlavu na čísla, rovná se nebude mít potuchy o financích, rovná se bude věčně bez peněz. Já opravdu nevím, co si s tebou počneme. Co bys vlastně chtěl dělat? Ptával se mě. A já, vědom si své žalostné nedokonalosti, až do svých 14 let jsem potřásal hlavou a přiznával, že nevím. Potom zas potřásal hlavou otec. Svět se pro něj ostře dělil na lidi, kteří sedí za psacími stoly a pracují mozkem, a lidi, kteří za psacími stoly nesedí a žijí ve špíně. Jak se mu podařilo uchovat si tento názor, který zastaral už před nějakými 100 nebo ještě více lety, nechápu dodnes, ale poznamenal mé mládí do takové míry, že mi trvalo hodnou řádku let, než jsem postřehl, že slabost v matematice mě ještě nemusí zatracovat k celoživotnímu údělu metaře nebo umývače nádobí. Nikdy mě nenapadlo, že by ke kariéře mohl vést předmět, který mě zajímal ze všeho nejvíc, a můj otec si buď nevšiml, nebo mu bylo zcela jedno, že nosím z biologie samé výborné. O mé budoucnosti rozhodlo vlastně až objevení trifidů. Ale popravdě řečeno, trifidi pro mě znamenali mnohem víc. Postarali se mi o práci a poskytovali mi poměrně slušné živobytí. Několikrát mě taky málem připravili o život. Na druhé straně musím přiznat, že mi ho také zachránili, neboť to bylo právě trifidí žahadlo, co mě přivedlo do nemocnice v kritické době meteorického roje. Na téma náhlého výskytu trifidů najdete v knihách spousty odvážných spekulací, většinou jsou to samé nesmysly. Rozhodně se nevyvinuli spontánně, jak věřilo mnoho prostých duší. Tím méně byla potvrzena teorie, že jsou jakýmsi zvěstováním předzvěstí daleko horších věcí, které přijdou, jestliže se svět neumoudří a nepolepší. Sporný je i názor, že jejich semena k nám přiletěla z vesmíru, co by vzorek příšerných forem, jaké na sebe může vzít život v prostředí jiných, méně šťastných světů. Alespoň já jsem přesvědčen, že tomu tak nebylo. Dozvěděl jsem se o tom mnohem víc než většina ostatních lidí, neboť trifidi byli mým zaměstnáním a společnost, pro kterou jsem pracoval, bylo úzce, i když ne příliš počestně, zapletena do jejich uvedení na veřejnost. Přesto však jejich skutečný původ zůstává stále nejasný. Já osobně věřím, a dal bych na to krk, že byly výsledkem dlouhé řady nápaditých biologických hokus pokusů, a tedy víceméně dílem náhody.
Kdyby se byly vyvinuli kdekoliv jinde než v končinách, kde k tomu došlo, měli bychom jejich původ jistě zevrubně zdokumentován. Takhle však ti, kteří toho o nich věděli nejvíc, nikdy žádné úřední prohlášení nevydali. Důvod spočíval nepochybně v kuriózní politické situaci, jež tehdy panovala. Náš svět byl rozlehlý a většina jeho míst nám byla poměrně snadno dostupná. Byl protkán silnicemi, železnicemi a lodními linkami, které člověka bezpečně a pohodlně dopravili na místa tisíce kilometrů vzdálená. A když jsme chtěli cestovat ještě rychleji a mohli jsme si to dovolit, použili jsme k cestě letadla. Nikdo za oněch časů nemusel chodit ozbrojen nebo snad činit nějaká opatření na svou ochranu. Tak, jak jste byli, mohli jste cestovat, kam jste si přáli. Nic vám v tom nebránilo. Nic než spousta papírů a nařízení. Dneska se představa takhle neškodného světa jeví jako utopie. Nicméně v 5/6 zeměkoule tomu tak bylo. I když v té zbývající bylo opět všechno jinak. Pro mladé lidi, kteří tento svět nikdy nespatřili, musí být těžké představit si něco takového. Zní to možná jako vyprávění o zlatém věku, přestože těm, kdo v něm žili, zlatý nepřipadal. Mohou si také myslet, že plně osídlená a spravovaná země byla místem velice nudným, ale není to pravda. Byl to docela vzrušující svět, rozhodně pro biologa. Každým rokem jsme posunovali severní hranici pro pěstování užitkových plodin o kousek dál. V místech, kde byla odjakživa jen holá tundra a nehostinné pustiny, dávala nová pole rychlenou sklizeň. Každou sezónu jsme také zúrodňovali široké prostory starých i čerstvých pouští, aby nám poskytli píci nebo potraviny. Potraviny byly totiž naším nejpalčivějším problémem a pokrok regeneračních plánů a postup kultivačních linií na mapách byly sledovány takřka se stejnou pozorností, jakou věnovala předchozí generace válečným frontám.

Tento přesun zájmu od mečů k radlicím byl nepochybně projevem společenského pokroku. Nicméně všichni, kdo optimisticky prohlašovali, že je to i důkazem změny lidského ducha, byli na omylu. S lidským duchem to bylo pořád stejné. 95% lidstva chtělo žít v míru. Zbývajících 5% uvažovalo o svých šancích v případě, že by se odvážili něco si začít. A že jsme se mohli těšit klidu, bylo především zásluhou toho, že ničí šance nevypadaly příliš růžově. Mezitím přibývalo každým rokem kolem 25 milionů nových krků dožadujících se jídla a vyživovací problém neustále vzrůstal, ale teprve, když po letech neúčinné propagandy přišly dva neúrodné roky, uvědomili si lidé jeho naléhavost. Rozhodujícím faktorem, který načas odradil o něch horkokrevných 5% od rozněcování svárů, byly umělé družice. Usilovný raketový výzkum konečně dosáhl jednoho ze svých cílů. Podařilo se vypálit střelu, která už zůstala nahoře. Popravdě řečeno, bylo dokonce možné vypálit raketu do takové výše, aby se dostala na oběžnou dráhu kolem Země. Tam pak obíhala jako malý měsíc, naprosto neškodně a nečinně, dokud jí stisknutím tlačítka nebyl dán povel k návratu na Zemi, aby tam šířila smrt a skázu. Přestože vítězoslavné oznámení prvního státu, který úspěšně dopravil takovouto zbraň na oběžnou dráhu, vyvolalo ve veřejnosti značný nepokoj, daleko větší starosti budila skutečnost, že další mocnosti žádné takové oznámení neučinily, i když bylo všeobecně známo, že dosáhly podobného úspěchu. Nebylo to nic příjemného, když jste si uvědomili, že vám nad hlavou neslyšně krouží a krouží neznámý počet smrtonosných objektů, které čekají jenom na to, až je někdo spustí dolů, a že se proti tomu nedá nic dělat. Ale život musel běžet dál a každá novota má život jepičí. Časem jsme si na to chtě nechtě zvykli. Jen tu a tam vzplály panické projevy protestu, když se rozneslo, že vedle družic s atomovými hlavicemi obíhají Zemi i takové, které nesou obilní nákazy, dobytčí mor, radioaktivní prach, viry a nakažlivé nemoci, a to nejenom známých druhů, ale i z brusu nové, nedávno vyvinuté v laboratořích. Těžko dnes říct, zda takovéto nespolehlivé a potenciálně dvojsečné zbraně nad Zemí opravdu kolovaly. Ale lidská hloupost, a zvláště hloupost, které se v patách plíží strach, je snad bezmezná. Není proto vyloučeno, že se uvažovalo i o strategickém, byť pouze lokálním použití nějakého zákeřného organismu s krátkodobou životností, který by se pak po několika dnech stal zcela neškodným. Kdo ovšem může vědět, zda by se takový organismus dále nerozmnožoval? Vláda Spojených států vzala tyto narážky zcela vážně a důrazně popřela, že by vlastnila družice k vedení biologické války přímo namířené proti lidským bytostem. V zápětí přispěchalo s podobným prohlášením několik států, které z vlastnictví jakýchkoliv družic nikdo nepodezíral. Ostatní, především hlavní mocnosti, byly sticha. Tváří v tvář této zlověstné zdrženlivosti se veřejnost začala ptát, proč Spojené státy zanedbaly přípravy na způsob války, který se druzí nebudou rozpakovat použít, a co vůbec znamená to slůvko přímo namířené proti lidským bytostem. Později všechny strany od veškerého popírání či potvrzování zpráv o svých družicích upustily a vyvinuli zvýšené úsilí, aby obrátili zájem veřejnosti k neméně naléhavé, leč ani zdaleka ne tak ošemetné otázce nedostatku potravin. Zákony, nabídky a poptávky umožňovaly těm podnikavějším, aby se organizovali do monopolů, ale svět jako takový byl vůči zjevným monopolům silně zaujatý. Nicméně systém vzájemné propojení

0: spojenosti hladce fungoval i bez takových prkotin, jako jsou stanovy akciových společností. Tu a tam se sice vyskytly menší zádrhele, ale ty byly potichu urovnány a prostý občan se o nich jen málo kdy něco dověděl. Sotva například kdy slyšel byť jen o existenci Umberta Christofora Palangéze. Já sám jsem se o něm doslechl jen díky své profesi, a to ještě o mnoho let později. Umberto byl urozeného latinského původu a nějaké jihoamerické národnosti. Jeho první vystoupení v roli možného rozvratného elementu v zaběhnutém soustrojí průmyslu pokrmových tuků započalo jeho příchodem do kanceláří Arkticko-evropské společnosti pro zpracování rybích tuků, kde se vytasil s lahví bledě růžového oleje, který doporučil jejich pozornosti. Arkticko-evropská žádnou velkou horlivost neprojevila. Tukový průmysl táhl za jeden pevný provaz. Nicméně po jisté době k analýze Umbertova vzorku přece jen přistoupili. Nejprve zjistili, že nejde o rybí, ale o rostlinný olej, i když jeho původ určit nedokázali. Dalším objevem bylo zjištění, že jejich nejlepší rybí oleje vypadají vedle Umbertova jako kolomas. Celý vylekaní odeslali okamžitě zbytek vzorku k dalšímu podrobnému zkoumání a začali se spěšně dotazovat svých partnerů, zda se pan Palangés neobrátil s podobnou nabídkou i na ně. Když přišel Umberto podruhé, přijal ho generální ředitel s pochlebovačnou přízní. Přinesl jste nám velice pozoruhodný olej, pane Palangézi, řekl. Umberto přikývl ulízanou černovlasou hlavou, byl si téhle skutečnosti dobře vědom.
1: Jakživ jsem něco takového neviděl, přiznal ředitel.
0: Umberto opět přikývl. Ne? Poznamenal zdvořile. A potom, jako by se náhle rozpomenul, dodal, ale myslím, že ještě uvidíte, seňore. Uvidíte ho ještě spousty. Zdálo se, že uvažuje. Počítám, že za takových 7, možná 8 let bude běžně na trhu. Usmál se. Generální ředitel si pomyslel, že to není pravděpodobné.
1: Předčí všechny naše rybí oleje, řekl s nádechem upřímnosti.
0: Slyšel jsem, přisvědčil Umberto.
1: Míníte jim obchodovat sám, pane Palangézi?
0: Umberto se znovu usmál. Chodil bych vám ho potom ukazovat?
2: Mohli bychom taky některý z našich olejů synteticky vylepšit, nadhodil generální ředitel přemítavě.
0: Snad některými vitamíny, ale to by bylo příliš nákladné vyrábět je všechny synteticky, i kdybyste to dokázali, řekl klidně Umberto. Mimo to, dodal, jsem byl informován, že tento olej se bude prodávat laciněji než vaše nejlepší rybí oleje.
1: Řekl generální ředitel. Předpokládám, že nám chcete udělat nabídku, nepromluvíme si o tom?
0: Z podobné lapálie vedou pouze dvě cesty, vysvětloval Umberto. Obvykle se zabrání, aby takováhle novinka spatřila světlo světa, a nebo aby se to protáhlo aspoň tak dlouho, dokud se dosavadní zařízení neamortizuje. To je ovšem vítaný způsob.
1: Generální ředitel pokývl. Tohle znal až moc dobře.
0: Ale tentokrát to bohužel nepůjde. Není to ani dost dobře možné.
1: Generální ředitel o tom měl jisté pochyby. Nejraději by byl řekl, to byste se divil, ale spolkl to a omezil se na neškodné.
0: Druhá cesta spočívá v tom, ponoukal dále Umberto, že s výrobou dotyčné věci započnete dřív, než vám nastanou starosti.
1: Hlesl generální ředitel.
0: Myslím, prohlásil Umberto, myslím, že vám mohu opatřit semena té rostliny asi tak do 6 měsíců. Když je okamžitě vysadíte, za 5 let můžete začít s produkcí oleje. A za 6 už výroba poběží naplno.
1: To by docela šlo,
0: řekl po krátkém uvážení generální ředitel. Umberto přikývl.
1: To první řešení by bylo asi jednodušší,

0: poznamenal generální ředitel. Kdyby ovšem přicházelo v úvahu, souhlasil Umberto. Bohužel, vaše konkurence není přístupná, natožpak potlačitelná. Prohlásil to s jistotou, která generálního ředitele přiměla, aby svého návštěvníka chvilku zamyšleně pozoroval.
1: Rozumím, řekl konečně.
2: Tak mě napadá, pane Palangézi, nejste náhodou sovětský občan?
0: Ne, odtušil Umberto. Mohu říct, že jsem měl v životě celkem za to štěstí, ale mám všelijaké styky. Což nás přivádí k zamyšlení nad zbývající šestinou světa, kam přece jen nebylo tak snadné cestovat jako do ostatních míst na zemské kouli. Vskutku, získat povolení k návštěvě Svazu sovětských socialistických republik bylo takřka nemožné a ani ti, kdo je získali, nemohli po svém návratu říct, že by toho viděli příliš. Světu bylo známo jen málo z toho, co se dálo pod pláštíkem tajemství, který v těchto končinách nabyl rozměru psychopatické posedlosti. A i to málo budilo obvykle jen podezření. Přesto však za clonou propagandy, rozšiřující zprávy komického charakteru a tutlající všechno jen trochu důležité, bylo v mnoha oborech techniky a vědy dosaženo pokroku, který si nijak nezadal s vývojem kdekoliv jinde. Jedním z těchto oborů byla biologie. Bylo například dobře známo, že Sovětský svaz, sdílející problém vzrůstajícího nedostatku potravin s ostatním světem, a lze dokonce říct, že vzhledem ke své přelidněnosti patřil k územím, které jej pociťovaly nejpalčivěji, provádí intenzivní pokusy o zúrodnění pouští, stepí a sibiřské tundry. Dokud ještě výměna informací jakž takž fungovala, dolehly k nám občas zvěsti o nesporných úspěších. Nicméně po rozštěpení názorů a metod, k němuž vedlo učení jistého Lysenka, se tamnější biologie začala ubírat jiným směrem, který se stal také předmětem endemického utajování. Jeho podstata nám známa nebyla a všeobecně se považovala za pochybnou. Zda však dosahují úspěchů, provádějí hlouposti nebo směřují k něčemu zcela překvapivému, tím si nikdo jistý nebyl, pokud ovšem nešlo o to všechno dohromady.
1: Slunečnice, řekl nepřítomně generální ředitel, zabrán do myšlenek. Slyšel jsem cosi, že se pokoušejí o zvýšení výnosu oleje ze slunečnicových semen, ale tohle je něco docela jiného.
0: Správně, přisvědčil Umberto, tenhle olej není ze slunečnic.
1: Generální ředitel tonul v zadumání. Říkáte semena? Chcete snad říct, že jde o nějakou novou rostlinu? Je-li to pouze zušlechtěná sorta, pěstovaná jednodušším způsobem, pak
0: vyrozuměl jsem, že jde o zcela nový druh.
1: Na vlastní oči jste to tedy neviděl. Potom by to ale mohla být nějaká modifikovaná odrůda slunečnice, nebo ne?
0: Viděl jsem tu rostlinu na obrázku, seňore.
1: Neříkám, že nemá se slunečnicí nic společného. Neříkám, že nemá nic společného s vodnicí. A neříkám, že není příbuzná s kopřivou nebo dokonce s orchidejí.
0: Ale troufám si říct, že i kdyby tohle všechno byly její předkové, ani jediný z nich by svého vlastního potomka nepoznal. A pochybuji, že by z něj měli příliš velkou radost.
1: Rozumím. Ale teď mi povězte, jakou částku byste od nás za ta semena požadoval?
0: Umberto vyslovil sumu, která pana generálního ředitele rázem vytrhla z jeho zadumání. Sundal si dokonce brýle a prohlédl si návštěvníka pozorněji. Umberto se ani nezapířil. Považte, seňore, řekl a začal odpočítávat jednotlivé problémy na prstech. Je to obtížné. A je to taky nebezpečné, velice nebezpečné.
1: Nemám strach, ale nevyhledávám nebezpečí ze zábavy.
0: A je v tom zapleten ještě jeden člověk, Rus.
1: Budu ho muset dostat ze země a musí dostat dobře zaplaceno. On zas musí nejprve zaplatit dalším. Musím také koupit letadlo. Velice rychlé, tryskové letadlo. To všechno bude stát peníze. A věřte, že to není nijak prosté. Musíte dostat semena na dobré jakosti. Mnoho je jich neplodných. Má-li být výsledek zaručen, musím vám dodat semena už vytříděná. Ta jsou cenná. A v Sovětském svazu je všechno státní tajemství a podle toho střežené. Rozhodně to nebude nic jednoduchého.
2: No, to věřím, ale...
1: I tak. Zdá se vám to drahé, seňore? Co potom řeknete za pár let, až budou Rusové vyvážet olej do celého světa a vaše společnost bude na huntě?
2: Musím si to ještě promyslet, pane Palangézi.
1: Ale samozřejmě, seňore, souhlasil Umberto s úsměvem. Mohu počkat. Ještě nějakou dobu, ale obávám se... že cenu snížit nemohu.
3: Jste na stanici Hvězda.
1: A taky nesnížil. Objevitel a vynálezce jsou kletbou obchodního podnikání. Troška písku v zaběhnutém soukolí se s nimi nedá vůbec srovnávat. Stačí nahradit poškozené součástky a stroj běží dál, ale objev nového výrobního postupu nebo nové látky, který spadne z nebe, když je výroba zaběhnutá a všechno pěkně klape, to je pohroma přímo ďábelská. A někdy je to ještě horší. Nesmí se prostě dovolit, aby k něčemu takovému došlo. V sázce je příliš mnoho. A nemůžete-li použít legální prostředky, musíte zkusit ty ostatní. Umberto tuto stránku značně podceňoval. Nešlo totiž jenom o to, že konkurence nového levného oleje by vystrnadila arkticko-evropskou společnost a její přidružené podniky ze světových trhů. Důsledky by byly daleko širší. Výrobcům olivových, velrybích a řady ostatních tuků by to asi smrtelnou ránu nezasadilo, ale rozhodně by to šeredně otřáslo jejich pozicí. Navíc by se to okamžitě odrazilo v závislých průmyslových odvětvích, na výrobě margarínu, mýdla a stovce dalších výrobků, od pleťových krémů až k barvám a lakům a ještě dále. Není proto divu, že když si několik nejvlivnějších koncernů uvědomilo rozsah této hrozby, vypadaly Umbertovy podmínky takřka skromné. Vzorky byly přesvědčující a tak, třeba že to ostatní znělo poněkud pochybně, Umberto dostal, co požadoval. Popravdě řečeno, zainteresovanou stranu to stálo mnohem méně, než se zavázala zaplatit, neboť když Umberto se svým letadlem a zálohou odletěl, nikdo ho víckrát nespatřil. Což ovšem neznamená, že by o něm nebylo žádných dalších zpráv. O několik let později se objevilo v kancelářích arkticko-evropské tukové společnosti, rybí tuky již tenkrát vypustili jak z názvu, tak ze své činnosti, rozpačité individuum, udávající prosté jméno Fjodor. Byl Rus, jak řekl, a rád by dostal nějaké peníze, budou-li páni kapitalisté tak laskavi a mohou-li je postrádat. Z jeho slov dále vyplynulo, že byl zaměstnán v první výzkumné trifidí stanici v Jelovském okrese na Kamčatce. Byl to zapomenutý kraj světa a jemu se tam z duše nelíbilo. Touha dostat se odtud pryč ho přiměla, aby věnoval pozornost nabídce jiného ze zaměstnanců, jmenovitě jistého soudruha Nikolaje Alexandroviče Baltinova, který svou nabídku podpořil hned několika tisíci rublů.
2: Vydělat je nebylo nijak těžké. Stačilo vytáhnout z police ve skladu krabici plodných trifidích semen a nahradit je podobnou krabicí semen neplodných.
1: Ukradenou krabici měl pak v určenou dobu uložit na určené místo. Bylo to prakticky bez rizika. Záměna krabic mohla zůstat neodhalena celá léta. Nicméně další úkol byl již ošemetnější. Rozmístit několik světel na rozlehlém poli, vzdáleném asi kilometr nebo dva od plantáže. V určenou noc se tam měl dostavit i on sám. uslyší letadlo, letící nízko nad zemí, rozžehne světla, letadlo přistane. On potom udělá nejlíp, když se z okolí místa přistání rychle vytratí, aby ho tam nezastihl nikdo z těch, kdo se přiřítí zjistit, co se děje. Tyto služby mu nevynesou jen tučný svazek rublů, ale ještě další peníze v kancelářích Arkticko-evropské společnosti v Anglii, pokud se mu ovšem podaří někdy se tam dostat.

usoudil, že stoupá takřka kolmo vzhůru. Asi minutu poté, co hřmění trysek doznělo v dáli, uslyšel další letadla. Mířila na západ, za tím prvním. Mohla být dvě, mohlo jich být taky víc. Nebyl si tím jist, ale letěla nesmírně rychle, trysky burácely. Následující den pohřešili soudruha Baltinova. Byla kolem toho spousta nepříjemností, ale nakonec převládl názor, že Baltinov pracoval samostatně. Fjodor ze všeho šťastně vyvázl. Prozíravě ještě rok počkal a teprve pak se odvážil dalšího kroku. Aby si vykoupil cestu přes poslední překážky, utratil bezmála všechny své lehce nabité rubly. Potom si vydělával na živobytí, jak se dalo, a proto mu trvalo tak dlouho, než se dostal do Anglie. Ale konečně je tady a prosí, aby byli od té dobroty a dali mu nějaké peníze. O Jelovsku se tehdy už něco vědělo. V mezích pravděpodobnosti bylo i datum, které udával pro přistání letadla. Dali mu tedy něco peněz. Dali mu také práci a poradili, aby držel jazyk za zuby. Bylo na bíle dni, že i když Umberto nedoručil objednané vzorky osobně, zachránil situaci tím, že je odeslal. Arkticko-evropská společnost zprvu objevení trifidů s Umbertem nespojovala a policie několika zemí po něm na její žádost nepřestávala pilně pátrat. Teprve, když jim nějaký výzkumník předložil k posouzení vzorek trifidího oleje, uvědomili si, že je totožný se vzorkem, který jim nabízel Umberto, a že to byla semena trifidů, za čím se vypravil. Co se Umbertovi přihodilo, to se už nikdy přesně nedovíme. Domnívám se, že byl spolu se soudruhem Baltinovem někde nad Tichým oceánem, vysoko ve stratosféře napaden letadly, která je podle Fjodorových slov pronásledovala. Je docela možné, že se o sovětských stíhačkách dověděli až tehdy, když se střely z jejich palubních zbraní zařízly do Umbertova letadla. A domnívám se také, že jedna z oněch střel rozervala překliškovou krabici o rozměrech 30x30 cm, schránku o velikosti plechovky na čaj, která podle Fjodora obsahovala trifidí semena. Je možné, že Umbertovo letadlo explodovalo, ale mohlo se také rozpadnout na kusy. Ať už tomu bylo tak nebo tak, dovedu si živě představit, jak se za troskami padajícími k mořské hladině táhlo cosi, co zprvu připomínalo bělostný opar. Nebyl to žádný opar. Bylo to mračno trifidích semen, tak úžasně lehkých, že se volně vznášela i v řídkém vzduchu. Miliony semen mohly nyní letět jak babí léto, kam je větry světa zanesou. Trvalo snad celé týdny nebo měsíce, než se snesla k zemi, mnohá až tisíce kilometrů od místa, kde byla rozváta. Opakuji, že toto je pouze domněnka. Ale nenacházím pravděpodobnější vysvětlení, jak by se tato rostlina, která měla být zřejmě chována v tajnosti, tak náhle rozšířila téměř do všech částí světa. K mému seznámení s trifidy došlo poměrně záhy. Jeden z prvních v širém okolí vyrostl v naší zahradě. Uchytil se spolu s náhodným plevelem za kouskem živého plotu zakrývajícího hromadu odpadků a než jsme si ho povšimli, byl již slušně vyvinutý. Ničemu tam nevadil a nikomu nepřekážel. Když jsme si ho tedy později všimli, zašli jsme se čas od času podívat, jak roste, ale jinak jsme ho nechávali na pokoji. Trifid je ovšem značně nápadná rostlina a po nějaké době v nás začal budit zvědavost. Přes příliš pozornosti jsme mu sice nevěnovali, neboť v zanedbaných koutech zahrady se vždycky najde několik nezvyklých rostlin, ale rozhodně dost, abychom si příležitostně vyměnili poznámky, cože nám to podivného roste na smetišti.
Dneska, kdy je každému příliš dobře známo, jak takový trifid vypadá, se dá jen těžko vylíčit, jak na

nám ti první připadaly nezvykle a cize. Pokud vím, nikoho tehdy neznepokojovali a nikdo z nich neměl strach. Mám za to, že většina lidí o nich smýšlela, pokud o nich vůbec přemýšleli, přibližně jako můj otec. Mám dosud v živé paměti obrázek, jak si nejistě prohlíží našeho, tenkrát asi ročního Trifida. Byla to takřka do posledního detailu věrná kopie dospělého Trifida v měřítku 1:2. Až na to, že tehdy ještě neměl své jméno a dospělého jedince nikdo nespatřil. Otec se nad ním skláněl a civil na něj přes brýle s kostěnými obroučkami, ohmatával jeho stonek a odfukoval si mírně do kníru, jak měl ve zvyku, když se nad něčím zamyslel. Když si prohlédl dlouhý stonek a vrchní část dřevnaté bulvy z níž vyrážel, věnoval soustředěnou, ne-li přímo pronikavou pozornost třem krátkým holým proutkům, které rostly směrem vzhůru podél stonku. Potom promnul mezi palcem a ukazováčkem chomáč kožnatých zelených listů, jako by zkoušel, zda mu něco neprozradí jejich tkáň. Nakonec se zahleděl do zvláštního nálevkovitého útvaru na konci stonku, nepřestávaje si přitom zahloubaně a nespokojeně profukovat knír. Vzpomínám si, jak mě poprvé zdvihl, abych se mohl podívat do trichtýře kalichu a prohlédnout si pevně stočenou spirálu uvnitř. Podobala se těsně svinutému listu mladé kapradě a vystupovala asi na dva palce z lepkavé kaše na dně kalichu. Dovnitř jsem si sice nesáhl, ale že ta slizká hmota musí být lepkavá, jsem poznal z toho, že se v ní zmítaly lapené mouchy a jiný drobný hmyz. Otec se dal najednou slyšet, že se mu ta věc nezdá, a několikrát také prohlásil, že si musí ověřit, co to vlastně je. Pochybuji, že se o to kdy pokusil, ale i kdyby, v tomto stádiu by se moc nedozvěděl. Naše rostlina mohla být tehdy vysoká asi 1,20 m. Musela jich růst všude spousta, pokojně a nenápadně, aniž si toho, kdo příliš všímal. Alespoň se tak zdálo, neboť jestli snad byly zdrojem vzrušení pro biology a botaniky, do širší veřejnosti zprávy o zájmu odborníků nepronikly. A tak podivná rostlina na naší zahradě míru milovně vzkvétala dále, stejně jako tisíce ostatních v jiných zapomenutých koutech celého světa. Zanedlouho však první z nich vytáhla kořeny ze země a vykročila. V Sovětském svazu musela být tato nepravděpodobná schopnost rostliny známa již delší dobu, ale pokud jsou mé informace přesné, mimo sovětskou půdu se tak stalo poprvé v Indočíně, což v praxi znamenalo, že se lidé i nadále o trifidy nezajímali. Indočína patřila k územím, odkud se takové prapodivné a neuvěřitelné báchorky daly očekávat a často odtud také přicházely. Byl to zkrátka ten pravý materiál pro redaktora, jehož noviny neměly o čem psát a záhady východu mohly nudné stránky všedních zpráv jen osvěžit. Ale indočínský trifid se dlouho ze svého prvenství netěšil. V několika týdnech proudily zprávy o kráčejících rostlinách z Filipín, Ceylonu, belgického Konga, Kolumbie, Brazílie a řady dalších míst v blízkosti rovníku. Tentokrát již proběhly veškerým tiskem, ale několikrát přežvíkané historky, sepsané s onou směsicí neodborné lehkovážnosti, za kterou se tisk schovával už ze zvyku pokaždé, když se rozepsal o mořských hadech, přírodních silách, přenášení myšlenek a jiných, ne právě běžných jevech, zdařile zabránili, aby si kdokoliv uvědomil, že ony obratné rostliny připomínají ve všem všudy pokojný a důstojný plevel na našem smetišti. Že se krom velikosti neliší naprosto v ničem, to jsme si uvědomili, až když se v novinách začaly objevovat jejich fotografie. Filmoví dokumentaristé byli rázem na nohou. Snad se jim odměnou za cestu do oněch odlehlých končin podařilo pořídit nějaké dobré a zajímavé záběry,
Ale mezi režiséry tehdy převládal názor, že každá součást filmového zpravodajství, které se dostane jen o několik vteřin více času, než je nezbytně nutné, s výjimkou zápasů v boxu, musí každého diváka paralyzovat nudou. Není proto divu, že první dospělý exemplář rostliny, která měla v mém životě, stejně jako později v tolika ostatních, sehrát nesmírně důležitou roli, jsem zahlédl jen krátce, vtěsnaný mezi honolulskou soutěž v Hula Hula a první dámu země, která křtí válečnou loď. To není anachronismus. Válečné lodi se tehdy stále ještě stavěly. I admirálové museli nějak žít. Bylo mi tak dopřáno zhlédnout, jak se přes plátno kolébá několik trifidů, doprovázených na svém pochodu slovy, jež měla patrně odpovídat předpokládané úrovni duševních pochodů početné obce návštěvníků biografu. A teď se lidi podržte a koukejte, na co náš kameraman přišel v Ekvádoru. Zelenina na pochodu. Takovýhle obrázek jste zatím mohli vidět na nejvýš po Mejdanu, ale ve sluném Ekvádoru je k vidění dnes a denně a bez kocoviny. Obludné kytky na postupu. Tak mě něco napadá, kdybychom si takhle vychovali naše brambory. Mašírovali by sami až do hrnce. To by bylo, co, mami? Zíral jsem na letmé záběry trifidů jako očarovaný. Byla to záhadná rostlina z naší hromady smetí, ale dobré 2 metry nebo snad ještě víc vysoká. Určitě jsem se nemýlil. A tady kráčela. Dužnatá bulva, kterou jsem celou spatřil nyní vlastně poprvé, byla porostlá jemným kořenovým vlášením. Měla téměř dokonale kulovitý tvar, narušovaný pouze 3 konickými, tupě zakončenými výrůstky ve spodní části, které podepíraly a nesly celé tělo asi 30 cm nad zemí. Chůze se podobala pohybům člověka oberlých. 2 stupých nohou se posunuly kupředu, potom se takřka na stejnou úroveň s nimi přitáhla 3. Rostlina se v radce zakymácela a znovu vykročili vpřed 2 přední. Dlouhý stonek se při každém kroku zhoupl prudce dozadu a zase dopředu, až to budilo lehký pocit mořské nemoci. Urputná houževnatost a těžkopádnost tohoto postupu vzdáleně připomínaly dovádění sloních mláďat. Po chvíli jste měli dojem, že kymácet se takhle delší dobu muselo by z rostliny opadat všechno listí, pokud by si rovnou nezlomila stonek. Navzdory své neohrabanosti však kráčela rychlostí odpovídající průměrnému lidskému kroku. To bylo asi tak vše, co jsem mohl vidět, než došlo ke spouštění válečné lodi na moře. Nebylo toho moc. Ale stačilo to, aby se v malém klukovi probudil zvídavý duch. Když takovéhle kousky dokázala nějaká rostlina v Ekvádoru, proč by je nesvedla ta v naší zahradě? Pravda, ta naše byla o hodně menší, ale jinak úplně stejná. 10 minut po návratu z kina jsem už odhrabával půdu kolem našeho trifida, abych ho rozkurážil k chůzi. Na neštěstí měla tato samohybná rostlina ještě jednu neobyčejnou vlastnost, ale s tou se filmaři buď nesetkali, anebo se z toho či onoho důvodu rozhodli o ní pomlčet. Také jsem s ničím nepočítal. Skláněl jsem se k zemi a odhrabával pozorně půdu, abych rostlině neublížil, když tu mě zčista jasna zasáhla strašlivá rána a odhodila stranou. Když jsem se probral, ležel jsem v posteli a nade mnou se skláněly úzkostlivé obličeje matky, otce a našeho domácího lékaře. Hlava mi třeštila, jako bych jí měl vedví, bolelo mě celé tělo a polovina mého obličeje, což jsem ovšem zjistil až později, byla přizdobena krvavě rudým, silně nateklým jelitem. Všechno naléhání, abych vysvětlil, jak jsem se ocitl v bezvědomí na zemi v zahradě, vyznělo na prázdno. Neměl jsem sebemenší potuchy, co mě to udeřilo. Teprve po čase jsem se dozvěděl,
že jsem byl patrně jedním z prvních lidí v Anglii, kdo přežil tryfidí uštknutí. Náš tryfid nebyl ovšem ještě dospělý. Než jsem se ale plně zotavil, otec nějak odhalil, co se v zahradě událo,

0: A když jsem tam opět přišel, zjistil jsem, že se Tryfidovi krutě pomstil a jeho pozůstatky spálil na hranici. Nyní, když se kráčející rostliny staly prokázanou skutečností, upustil tisk od svého doposavat vlažného tónu a vystavil je na výsluní veřejného zájmu. Tehdy se také vyjevila nutnost najít pro ně vhodné jméno. Botanici věrni svému zvyku už zatím tonuli v mnoha slabičné zkomolené latině a řečtině, vymýšlejíce různé obměny na ambulans a pseudopodia, ale sdělovací prostředky a veřejnost potřebovali nějaké snadno vyslovitelné a nepříliš dlouhé slovo, které by se dobře výjímalo i v novinových titulcích. Kdybyste mohli nahlédnout do novin z oněch dní, zjistili byste, že se v nich píše o trichotech, trikuspech, trigenatech, trigonech, trilozích, tridentech, trimitech, tripedalech, tripedech, trikvetech, tripodech, tripetech a řadě jiných záhadných věcí, z nichž některé předponou tri ani nezačínaly, třeba že většina jmen se točila právě kolem příznačného rysu rostliny, pohyblivého, trojklaného kořene. Na veřejnosti, v soukromí a zvláště pak po hospodách se vedly vášnivé spory na bázi takřka vědecké, pseudoetymologické a řadě dalších, ale posléze začal v této filologické aréně převládat jeden jediný termín. Jeho základem byla latinská číslovka a zpočátku zněl stejně krkolomně jako ty ostatní, ale denní potřebou a vypuštěním latinské koncovky se stal docela přijatelným. A tak se zrodilo standardní pojmenování. Krátké, lehce zapamatovatelné slovo, používané zprvu jako nálepka některé redakce pro podivnou hříčku přírody, nicméně předurčené, aby se jednoho dne stalo synonymem bolesti, hrůzy a utrpení. Tryfid.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

neznám zemi, kde by nebyl tram. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, i když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

0: s hvězdou.
1: Jsou početní výsledky, které byť byly naprosto přesné a správné, nechci přijmout a nemohu uznat. Na malém venkovském hřbitůvku v obci Ramatuel u Zdi je náhrobní kámen a na něm dva letopočty. 1922 a 1959. Odečteme-li první od druhého, dostáváme lidský věk 37 let. A nad ním jméno. Gérard Philippe. Vážený pane Filipe, projel jste mnoho zemí a hrál v mnoha městech. Nemohl jste si samozřejmě zapamatovat ta nespočetná setkání a seznámení, ale jedno bych vám chtěl připomenout. Bylo to v Praze. Přišli jste tehdy po svém představení do jednoho z těch krásných starých paláců, kterých má toto město mnoho, abyste tu jako členové Théâtre National poseděli a pohovořili se členy Divadla národního. Byl jsem v té době jedním z nich. Seděl jsem téměř vedle vás a vy jste vyprávěl. Ptali se vás na práci herce ve vašem divadle, na vaše plány. A hovor, jak už to mezi herci bývá, byl chvíli vážný, chvíli nevážný. Pronesl jsem tehdy, pokud mi to má znalost vaší krásné mateřštiny dovolila, několik poznámek, které, jsem už tak založen, patřili spíš k těm nevážným. Podíval jste se na mne. A když potom ve vedlejším sále po občerstvení těl byly nabídnuty i pochutiny duchovní, a když se všichni na vyzvání zvedli, aby tam přešli, zadržel jste mě a řekl, zůstaňte tady. Mluvili jsme spolu jen chvíli. O čem? Snažil jsem se vám, patrně marně, sdělit to, co sotva umím říci i ve své rodné řeči. To jest tu svou zvláštní, léta už trvající a léty rostoucí a hlubší lásku k Provánci. Netuše tehdy ještě, že vy jste se v tomto kraji narodil a že já v tomto kraji budu jednou stát s kyticí v řesu nad vaším hrobem. Byl jsem pak s vámi ještě v příštích večerech na různých recepcích a zdálo se mi, neberte to prosím jako domýšlivost, že jsme si rozuměli. Sám jste mne někdy ve zmatku mezi mnoha hosty hledal a když jste mluvil s někým závažnějším, nebo dokonce závažným, mrkal jste na mne aspoň přes jeho rameno, na dálku. Mluvil jsem s vámi trochu jinak než ti druzí. Mluvil jsem s vámi jako s mladým chlapcem, byť už zralým, než jako s hvězdou první velikosti. Bylo mi s vámi dobře, protože jste jako hvězda první velikosti zůstal tím mladým chlapcem z jižní Francie. A pak jsme se spolu a vedle sebe ocitli při zvláštní příležitosti. Konalo se odpoledne francouzské poezie a velký sál pro 3000 lidí byl přeplněn. Nechci, vážený pane Filipe, podezírat nebo podceňovat naše obecenstvo. Je vyspělé, je dobré. Dovoluji si však pochybovat, že zájem všech, kdo byli přítomni, patřil poezii vaší země. Ale byl jste tu vy. A ti, kdo se nedostali na vaše představení, by byli přišli, i kdybyste byl v tom velkém sále, jenom mlčky poseděl. To, že se k tomu ještě recitovalo, bylo pro některé něčím navíc. A jiní tu byli přesto. Říkal jsem tehdy Vironovu závěť, Préverovu Barbaru a spolu s vámi a vedle vás Svobodu od Paula Eliara. Vy francouzsky, já česky. Ještě v zákulisí, ještě před vstupem na scénu, jste za mnou přišel a rozvinul se mezi námi dialog typicky herecký. Řekl jste mi, doufám, že to čtete. A já vám odpověděl, že ne, že to chci říkat z paměti. Ovšem to nemůžete, odporoval jste mi, protože já to budu číst. O, prosím, řekl jsem vám, to je vaše věc. Já tam jdu bez knihy. Mám z této chvíle sporu společnou fotografii s vaším krásným věnováním. Jak skončil? Uzavřeli jsme spolu pevnou dohodu a u mikrofonu jsme potom stáli vedle sebe, každý s knihou v ruce, nahlížejíce oba chvílemi do textu. Ale vy jediný v celém tom velkém sále jste věděl, že já mám v ruce básně Vironovi. Proč to vypravuji? Abych ještě po letech na sebe nechal padnout odlesk vaší slávy? Ne. Pro svou potěchu to vypravuji, protože to bylo jedno z nejvzácnějších, nejlepších setkání v mém životě. Pak přišla ta zpráva. Nemyslím na to, co říkala, co znamenala. Myslím znovu na ty chvíle smíchu, společného smíchu. Právě na ně myslím, zatímco opouštím Saint-Tropez a mířím nahoru do kopců k městečku jménem Ramatiel. Jsem v Saint-Tropez potřetí ve svém životě, ale teprve teď jsem se dozvěděl, že váš hrob je pouhé čtvrt hodinky vozem odtud. Při své druhé návštěvě jsme tu zabloudili. Hledali jsme místo k stanování a vjeli na cestu od moře k svahům. Na cestu vroubenou těsně rákosím vyšším než náš vůz. Jeli jsme tím zeleným tunelem dlouho, dost dlouho, příliš dlouho, ztrácejíc se už pomalu naději, že vůbec někde skončí, že se otevře a propustí nás do volné krajiny. A teď čtu v knize Kratší než vzdech vyprávění vaší ženy. Jen na jednu cestu jsem se nevrátila. Je vroubená rákosím, které se nad ní skoro zavírá. Takže jedoucí vůz je rozhrnuje. Šelest dlouhých stvolů děti okouzloval. Natahovali se co nejvíš, aby je polapili. A my, aby si neublížili, jsme jezdívali krokem. To je vyprávění o vašich cestách ze svahů k moři. Je to snad táž cesta? Nemůže to být jiná. Teď už to víme. Vede tím směrem k těm

místu, kde jste trávil svoje volné dny a kam teď při své třetí návštěvě tohoto kraje, jedu za vámi. Stál jsem pak nad břečťanem vašeho hrobu, kde oba stromky, jak píše vaše paní ve své knize, přerostly už zeď a vidí moře. Stál jsem nad místem, kde ležíte v kostýmu Sida, jeden z přečetných obrazů své krásné země, jejího mládí, její odvahy. Uvědomil jsem si tu také, že jste nehrál D'Artagnana. Měl jste ho zahrát. Vím, zahrál jste cosi jako jeho bratra, toho krásného potřeštěnce Fanfána Tulipána. Ale právě tato vaše role mi bude vždycky připomínat, že jste nehrál D'Artagnana. A to je škoda. Pak jsem se zeptal, kde jste tady trávil svoje dovolené. Ukázali mi cestu a já tam zajel. Byl už skoro podvečer, bílé okenice a bílé dveře byly zavřeny, nikdo tu nebydlel. Opodál pracoval nějaký muž. Ptal se mne, co tu hledám, a já mu řekl, že jsem chtěl vidět váš dům. Přikývl, pozdravili jsme se a on poodešel za svou prací mezi stromy sadu. Chodil jsem okolo a přes přibývající šero, přiznávám se, snad mi to prominete, jsem tu udělal pár snímků. Ty bílé dveře. Ta bílá okna. A pak jsem si tu k té růži ze zahrady Frederika Mistrala a k vavřínu od Paula Cézana utrhl u vás malou snídku zeravu. Sjížděl pak dolů k Saint-Tropez a cestou po pobřeží přes Rafael a Cannes jsem vzpomínal na večer, kdy jsem byl s vámi naposled. Bylo to opět v jednom z těch starých pražských paláců. Byl jste plný nadšení, plánů. Chystal jste tehdy svůj nový film a my vám přáli mnoho zdaru, mnoho zdraví a připíjeli na vaše sny, na jejich uskutečnění. Pak přišlo rozloučení. Podal jsem vám ruku, něco řekl, něco chtěl říci. A vy jste ještě s několika svými kolegy opustil místnost a vyšel na schodiště. Bylo to široké, kamenné schodiště, klesající dolů dvěma proudy. Vyšel jsem také a zavolal vás zhora ještě jednou. Otočil jste se a zamával. A pak jste odcházel. A pak jste odešel. Bok po boku svých přátel. Bok po boku svých nesčetných přátel, žijících i mrtvých. Už zády k nám. Tak, jako už kdysi někdo jiný. Jste už navždy odcházel širokým, krásným nebem Francie.

0: Noc plná hvězd.
1: A to je vlastně všechno to solidní, co jsme vám mohli dneska nabídnout.
2: To je mi právě hrozně líto, protože když pořád začíná mít spát, tak abychom se rozcházeli, každý jde za svým koníčkem, za svojí zábavou.
3: Ano, tak Jirko, máme ještě svý programy v televizi.
1: Já sice v divadle taky rád hraju, ale sem se vejde málo lidí, to není ono.
2: Tak to mám přesně spočítaný. Sem se vejde asi 370 diváků.
3: 380.
2: Když to v televizi tě najednou vidí zhruba tak 2 miliony. A to ještě řada přijímačů není přihlášených. Ty občany napomínám, jsou tady.
3: No, správně.
2: A kdyby si chtěl, aby tě tady v divadle viděli 2 miliony, tak bys musel hrát nepřetržitě 15 let a 7 měsíců. To jsem spočítal.
1: To je pravda, nehledě k tomu, že se mi ještě nestalo, abych třeba v papírnictví kupoval pastelky a prodavač mi řekl, vás znám ze semaforu. Ale už se mi stalo, že říkal, tebe znám z televize.
2: No, to se mi taky stává, to je hezký a co má být?
1: No tady se dostáváme k jadérku věci. Ještě hezčí by bylo, kdyby říkal, tebe znám z televize a
2: ze semaforu.
1: A sem se vejde málo lidí, teď jsem to říkal. Z televize a zro?
2: Z románů.
1: No, z románů.
2: Malý prosím. Bobeš a jiné. To není o tobě?
1: Ne, ne, to není o mě. Z televize a zroz?
2: Hledny.
1: Hledny, tak aspoň odezíre, jo? Z televize, dívej se. A z rozhla?
2: Odkaď?
1: Z rozhla.
2: Z rozhla? Takový slovo není. Od tam tak tě nemůžou znát.
4: Z rozhlasu.
2: A jo, z rádia. Ano. To by bylo výborný. Rozhlas má obrovské výhody. Tam člověk může vystupovat s oteklým okem, nevoholený.
4: No pozor, nevoholený, aby ti vousy nešustili o papír. To mikrofony berou, kamaráde, já byl ve studiu.
2: No berou, neberou, nám to nakonec může být jedno, protože my stejně žádný program pro rozhlas nemáme.
4: Jak to nemáme? Máme svoji ošatku, humoru a melodii.
1: Tu můžeme dotvořit a nabídnout.
2: Jedně dotvořit, řádně ošatku.
1: Vzhůru do rozhlasu.
2: Prosím.

0: Hlásí se Ošatka humoru a melodii.
1: Hlásí se vaši oblíbenci Šimek a Grossman. A na začátek trochu hudby. Je to melodie. Mihár. Počkej, teď to musím. Je to melodie anglická.
0: Režie Mihár.
1: Že bych to nepřečetl.
2: Do lesíka.
1: Ježišmarja, zaražte, to není Mihard.
0: To není Mihard. Já to omluvím. No, vážení posluchači, to nebyla ta melodie, jak hlásil kamarád, a proto se mi utnul. No. A po celou dobu vašeho oblíbeného pořadu nám můžete volat na číslo 1188 0808. Ozve se centrála, žádáte linku 8808. Opakuji, číslo 1188 0808. Centrála, linka 8808. Telefon. 1-1-8-8-0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Blbec. Oba jsme blbci. Seš také blbec. Vážení posluchači, právě volal občan z Prahy 6 a děkoval Šimkovi a Grossmanovi za úvodní skladbu.
1: Pink! Houbařská poradna. Úvodem houbařské poradny bych odpověděl na dopis a balíček Láďovi Havlíčkovi z Dobronic. Tak Láďíku, jestli si skutečně snědl ty houby, jejíž ukázku si nám zaslal, tak dnešní pořad je už určen jiným posluchačům než tobě. Jednalo se o Muchomurku citronovou,

0: zahraju, no. Když hledám.
1: Stál se svým na břehu Niagary.
0: Správně mění, že jsi spolu. To budu mít skoro.
1: Zavolá srdce tvé.
0: Dobrý, mám to, můžeš
1: ukumovat.
0: A já už to ne, prosím tě. To jsi se zbláznil, veď no. Tak vážení posluchači, před recepty jste se vyslechli populární melodii v podání Jiřího Grossmana. Byla to melodie, co to bylo za melodie?
2: Ježišmarja.
1: Nejkrásnější. Zavolá srdce tvé.
0: No, do vytracena, no. Byla to melodie Hoří Malta. A nyní už vám představuji stáleho hosta našich pořadů, kuchaře Osvalda Obrtela. Tak Osvalde, co doporučujete našim posluchačům pro tuto příští neděli?
3: Tady na rozdíl od minulé neděle, kdy jsme si pochutnávali na šoulet, máme tady dnes galantinu z Kruty.
2: Tu já mám rád, Osvalde, zrovna minulou neděli jsme ji s maminkou měli.
0: Grossman, minulou neděli jste s maminkou měli dlabačoule. Ticho, říkám recept na neděli. Na galantinu z Kruty. Připravujeme ji stejně jako galantinu z Kachny. Ovšem pozor, změna z Kruty. A výhodou galantiny z Kruty je, že se můžeš Grossman dojídat chlebem.
2: Pink. Pozor, úsporná diskotéka a net chvilka pro pop music. Šesti vylosovaným posíláme pozdrav, zdravíčko, a skladby, které si vybrali. A jak už bývá v ošatce zvykem, všem najednou.
0: Režie! Ne, pro vás, vy mladí, poslouchejte, mladí, zhubá mikrofon, protože my potřebujeme, mladí, abyste poslouchali náš pořad, naši ošatku, a to je pro vás. Myslíme na vás, mladí, a vy myslíte na nás. Dobrý, to vám stačí, mladí. Mladí, služili.
2: Tak. Doufám, že každý rozpoznal tu skvělou skladbu a užil si.
0: Já jsem ji poznal.
2: Tak a...
0: A teďka, co máme? Teďka, co bysme... A teď tady vítáme příležitost pro začínající umělce. My jsme vám přivedli nadaného kytaristu a zpěváka, který se jmenuje, má takové jemné jméno. Jak se jmenuješ, chlapče?
4: Jil Jíchano,
0: já vím, já jsem jenom zkoušel.
4: Jil Zílového.
0: Jindřich Jil Zílového, Jiloviště vám zaspívá.
4: Máme na zahradě Jilmy.
0: Jiří Jilma Zílového Jilmy. Vám zaspívá. Co mi to říkáš vůbec?
4: Jste takový zemědělský typ, pane.
0: Dobře, Jícha, tak zpívej. Mám rád svoji třídní učitelku. Tak se jmenuje jeho skladba, co složil Jícha pod Jilmy.
5: Když přichází jaro vlídný, zpívám o své učitelce třídní.
0: Pěkné. Škoda, že s námi nemůžete být ve studiu. Viděli byste, že Jícha je, zpívá ústy.
5: Elegantní je.
0: Pěkné, Jícho.
5: Spravedlivá je.
0: Vyznamenává, Jícho. Já jsem tě...
5: A Jílí miluje. Oje. A Jílí miluje.
0: To bude poslouchat, stačí. Stahujeme to do vytracená. Do vytracena, vytratíme se ze studia.
2: Já nemůžu zastavit.
0: Nerad bych tě vyhazoval.
2: Já jsem
0: robot. No, Jicho, pojedeme, no, Jicho, jedeme pryč. Jicho.
2: Ty jsi blbej.
0: Trapná věc tady ve studiu, Jícha nám tady uklouz na Jílu. A já vám ještě zarecituji báseň Václava Krále. Václav Král je lékárník, amatér. Dost, Jicho! Poslal nám báseň, mám rád svůj rodný kraj. Prostorná je louka, široký je les. Bažant na to kouká, kde by vejce snes. Kéž ta kraj krása vydrží nám věky a má duše hlásá. Občani, neplýtvejte léky. Ping, ping, ping!
2: A závěrem ošatky tu máme poradnu pro všechny, kdož potřebují pomoci.
0: To jsem já.
2: Poradnu vede známý poustevník a bylinkář Jarda Žíně. Blum, blum,
0: blum, blum, blum. Ale to už ostatně blum, slyšíme blum, blum, jeho znělku.
2: Blum, blum, blum. Blum, blum, blum, blum, blum. Blum, blum,
0: blum. No dos už bloumání, Jardo. Radši raď.
2: No, no. Úvodem dnešní relace bych, milé posluchačky a posluchači, zodpověděl tento milý dopis. Milá Žíně, obracím se k tomu jako k poslední instanci a naději. Nemohu to už doma vydržet. Rodiče mi zakazují hrát si s dětmi.

0: mi chodit na pískoviště a dětská hřiště. Mé trápení vyvrcholilo minulý týden, když mi dět Erazim rozlomil mrkací panenku. Mám odejít z domova, Jardo, poraďte mi. Marie Kobourová, 29 let. Milá Maruško, rada pro tvůj netypický případ je celkem snadná. Vdej se a odejdi z domova. Nejlepším druhem do života bude pro tebe prodávat hračkářství. A dále bych zodpověděl jeden sportovní dotaz, který dosedl na můj stůl, zní takto. Žíně. To jsem já. Žíně. Jsem fotbalista amatér. Mám hrát v kopačkách značky Puma nebo Adidas. Břetislav Břeh. Zábřeh. Milý Břehu. Ze Zábřehu. Kopej bos a pobírej peníze za reklamu od firmy vyrábějící masti na kuří oka.
1: Ošatka, humoru a melodii loučí. Pište nám, těšíme se na vaše dopisy. Naschledanou za hodinu. Pink!

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám, vždyť ne.

já slyšel i tady hrát. Hip, hip. Když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip. Já toužím se vrátit zas tam, hip, hip. Už nechci být dál bez ní.

0: noc s hvězdou.
1: Půl sedmé. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
2: Ha? No, vlastně.
1: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
2: Však jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
1: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
2: No to ne.
1: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
2: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, jo?
1: Buď tam. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, zkoš mi pro cigarety, ano?
2: Jo.
1: A nezapomeň na večeři, ano?
2: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
1: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
2: Tady máš ty cigarety, Pepa.
1: Jaký cigarety?
2: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
1: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuju. Připrav mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
2: Já už letím.
1: Kde jsem to teď?

0: Člověk má nic a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne! Není pohyb! Totiž není pochyb, že mají být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
1: Polivku už máš na stole.
0: Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo? Sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí.
1: Ne.
0: To je strašlivě důležitá agitační práce.
1: Ne.
0: Tu polivku mě dej ohřát. Jo?
1: Jo.
0: A připrav mě vykartáčový světle žaty.
1: Jo, já vykartáčuju tu polivku.
0: Z hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
1: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
0: Boty, dívolí.
1: Prosím tě.
0: Já jsem si je postýkám, kolik je hodin, podívej se na to,
1: buďte hodná.
0: Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment na říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. Au, krucina, ty se s tím pár. Dejte si. Udělám si to sám, co je s tou večeří?
1: Nahoře vám polivku.
0: No tak buď tak dobrá, pro boha, to není horké, ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, pojď. Přines mě mavé sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale vysaká. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak věř.
1: Ale já jsem ti připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
0: Já jsem neříkal?
1: Ne.
0: No ale Slavinko...
1: Co říkal světlý sako?
0: No, já se netřím, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
1: No to ne.
0: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko,
1: myslím.
0: Mé osobní zkušenosti proinventarizovaly, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, já jsem putal v županu. Slávino pro pána krále, kde se couráš, vždyť já to všecko nezvládnu. Polévka.
1: Se pohřevala to sako.
0: Co si ohřeval?
1: Sako.
0: Sako. Jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš, víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referát je úplně na vůni. Na vodě.
1: A dobrý.
0: To všechno proto, Slavinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
1: Já jsem žehlila to risotto.
0: Slavinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku.
1: To není možný.
0: To já bych si na svědomí nebral.
1: Já dělám, co můžu, Pepo.
0: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš, klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
1: Možná na polivku a máš na stole připravenou.
0: Radši mi přines ten klobouk a pláš. Ano, já pospíchám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
1: Tady máš to risotto.
0: Co risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
1: Ne, klobouk teda.
0: Kde je pláž, kde je deštník, kde je aktovka, venku je jako z konve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
1: No tak.
0: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
1: Tady máš.
0: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych ho stěl?
1: Tady máš aktovku, deštník se ozývá.
0: Deštník se...
1: Nebo večeříš, Pepo.
0: Ty šíříš. Slavinko, ty šíříš. Teď si sednu k večeři a budu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slavinko.
1: Pa.
0: V klidu si tady pěkně všecko udělej.
1: Klidu.
0: A drž mi palce. Já se jdu být
2: za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slavím!
1: Jen abys to prosadil, tatičku.

do všech možných míst. Nemáš nejspíš zdání, ty ani ten sníh, to přání.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Katastrofy, tedy ty přírodní, postihovaly naši zemi a vlastně i náš kontinent daleko dávno předtím, než nám tvrdí současná média. Vždyť tři katastrofální období byly například mezi lety 1709 až 1713 a další potom ve 40. letech 18. století. Slyšeli jsme o nich někdy v nějakých statistikách v médiích, anebo slyšíme pouze o tom, že se to děje na naší planetě kvůli globálnímu oteplování v posledních 50 letech. Historická fakta však nelžou, stačí se pouze na ně podívat. Všechny ty neúrody, hladomory, mory a epidemie je velmi připomínají následky potopy, ačkoliv se zdá, že všechny přímé důkazy o této katastrofické události byly falzifikovány a historie vymazána. A proto, pokud vás zajímá více, nám o tom napsal celý článek Michael.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den.
2: Pane Lustvíciák, co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
1: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
2: No, ale
1: přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
2: Tak dobrý.
1: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
2: Vy mě přímo děsíte.
1: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to si nějak nestýte. Hlejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte? Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
2: A já?
1: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
2: Jenom duši.
1: Duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte?
2: No, tak se posaďte.
1: Děkuji, já vedle vás takhle, víš, dobrý.
2: No, tak pojďte.
1: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek,
2: ukažte.
1: Jo? Nešahat, to je přísně důvěrný.
2: No dovolte, teď mě stejně ty otázky musíte říct. No. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
1: ne? To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hej, já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
2: Znám.
1: Jo.
2: Já byl svého času podezřelý z velezrady.
1: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
2: No prosím.
1: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
2: No prosím, prosím.
1: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo dvě.
2: No.
1: Co říkáte politický situaci?
2: No, podívejte se, to je...
1: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
2: No počkejte, ne. Se vším ne?
1: No, to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že ano?
2: No.
1: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistikem, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
2: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
1: I vy, šibale jeden. Tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
2: jo.
1: Tak hned vím, že to byl kolega, co porád zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
2: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, anebo plakat.
1: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
2: Víte, ještě k tomu ty srážky.
1: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
2: Jo?
1: Kdy? Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
2: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
1: Dlouho. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
2: Tak dál.
1: Otázka číslo 5. Co si myslíte o své...

0: svém nadřízeném. No. To je idiot, co?
1: No, vy ho znáte.
0: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije, pije?
1: To nevím, já ho nikdy neviděl.
0: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou? No. Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
1: Ale, jo, ale k moři.
0: Do Bulharska,
1: ne? Ale ne k moři.
0: Do Jugoslávie?
1: Ale ne k moři, piva někam.
0: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
1: Jo, ale to tam nepište.
0: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
1: Já myslím... abyste tam nepsal o tom moři piva. Napište doma máje.
0: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
1: Ale ne, doma máje.
0: No, máje doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaké ten slovoslek nekoukáme. Dál, jo?
1: No.
0: Otázka 7. Jak máte velký byt?
1: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
0: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
1: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte? Jo. Abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
0: No, jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš. Ano. Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Žemlo, že ano? Tak dál.
1: Vy byste měli být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
0: No, vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej.
1: Darmo mluvit.
0: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
1: Já děti nemám.
0: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
1: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu. Babičky nemáme.
0: Dobrý.
1: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
0: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
1: Ale to je nesmysl.
0: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
1: No, myslíte, minisukně, to se mi ohromně líbí.
0: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
1: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený jsem.
0: Ne. Ale... Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
1: Prosím vás, co je komu do toho?
0: Jo, milý pane, statistika, ta jde za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
1: No, jak dý, no, ty to znáte.
0: No, jak pak bych to neznal. Tak hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
1: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, víte?
0: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu erotický život na ústupu, nutno řešit personálně.
1: No, jste opravdu fikanej.
0: No, to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takový vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
1: No tak.

tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech. Na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak

tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratě jí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět, a tomu se potom

přišel z výletu, protože byl místo v šárce čváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Klas. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr.

0: Noc plná hvězd.
1: Jeníku, já se ti hlásím. A tady je konečně tedy ta hranáta páska s návrhy nebo s materiálem na tu desku, co máme dělat pro toho československého spisovatele. Já jsem si udělal poznámky a z těch poznámek udělám, nahraju tu svoji stranu, víš, ten svůj, tu svoji část dialogu, pak vždycky řeknu střih a off the record ti řeknu, co si myslím, že by si mohl dělat, nebo navrhnutí, co by, jako v jakém smyslu by si snad mohl vypracovat k tomu svoje, teď se ví, že to uděláš po svým. Ale já myslím, že to takhle bude usnadněný. A potom uvidíš, jak zase na to navazuju já, takže doufám, že nám to nějakým způsobem vyjde. Samo sebou budou tam jistě voloviny a to bude na vás, na tobě a na Cinci Busovi a kdokoliv to bude dělat s tebou, to vyhodit cokoliv chcete a nahradit něčím zajímavějším, co řekne než ty, a tak dále, a tak dále. Zkrátka je to hrubý materiál a já ti budu dávat jaksi instrukce a návrhy mezi těma střihy. Tak Jeníku, já se ti hlásím, tady je Voskovec. A sice v 39 and a half Washington Square South, New York City, čili v tom domě 39 a půl, přesně u téhož okna, u kterého se tak rád díval před pouhými 14 měsíci a pozoroval ten ruch na tom potřeštěném nároží, kterém nedělí od parku na Washingtonově náměstí. A střih. A teďka si myslím, Jene, že by si mohl ty se hlásit mně stejným způsobem u okna na kampě. Víš, situovat tak asi krátce, jako jsem to udělal já. A takže bychom si od téhle chvíli zbytek té desky povídali z těch dvou oken přes oceán. Střih. Na té legrace, vidíš. A tady je brzy odpoledne, koncem října 64. Takže my jsme vlastně na tomto magickém magnetofonickém pásku překonali čas a prostor. Povídáme si přes kalendář bez ohledu na plynoucí dny a bez ohledu na zeměpis s těma vzdálenostma. Což já myslím je zajímavý dobrodružství. Tak tady je brzo odpoledne, jak jsem říkal, koncem října. Nebe je modrý, jak vybledlý blue jeans. Tomu se prý říká jeansky teď v Čechách. To jsem se dočetl.

staví listí jilmu a obrovských buků, občas s výbuchem nějakého rudého keře, přes ten zlatý koberec opadaného listí na vyrudlý městský trávě. A skrz to opadávající listový, řídnoucí listový toho nejvyššího stromu v koutě parku. Pamatuješ se na něj? To je vůbec nejvyšší strom v New Yorku, kdyby tě to zajímalo. A já myslím, jak se nic nedivil, kdyby byl nejstarší. Na tom prý už začátkem 18. století, když New York byla ještě anglická kolonie, vlastně městys, tak tam se vykonávaly popravy. Na tom stromě bylo moc zločinců pověšených. To je jedna z neužitečných znalostí, které ti sděluju. Doufám, že budou nějaký jiný, že mi ty sdělíš neužitečné znalosti z Prahy. My totiž od jakživa sbíráme neužitečné znalosti. No tak zkrátka, skrz to řídnoucí podzimní listí už prokukuje ten bílej mrakodrap naproti číslu 1 na 5. aveně, který celý léto je od nás pro tu zeleň parku neviditelný. Dole po ulici a do parku se procházejí fousatý mladíci a dívky s rozpuštěnýma vlasy, po pás, co mají ty svetry, sandálie, špinavý nohy v těch svetrech, pokecaný svetry. To se teďka moc nosí, taková ta nečistota mezi mládeží. Je to takový zamyšlený a naschvál, aby se rodiče zlobili. Dělá se taky v Evropě? My zlobili jináč. My zlobili s frajeřinou, s vyleštěnýma botama, s takovým dandyovstvím. Pamatuješ se? Hlavně, že se rodiče zlobili, to je jaksi hlavní účel. Jak toho docílit je vedlejší, to se dělá v každé generaci jináč. Zajímavě, některé ty dívky mají daleko kratší vlasy než ty mladíci. Teďka jde jeden fousatý, ježiš, ten je roztomilej. Fousatej, vlasatej, to bude malíř. Taky má pokecanej ten svetr, ale tak umělecky, víš, s olejovejma barvama, hotová paleta je to. Má tlustý špagát v ruce, na konci toho špagátu psa voříška, roztomilou manželku, jo, taková, ta tlačí kočárek s umouněným miminkem. To jsou zajímavé, bláznivá rodina. Blázdečka se zastavili s krásnou mladou Číňankou. Pije Coca-Colu z lahve, opřená o zeď, přes ulici, víš, naproti. Asi je to studentka z New York University, naproti, od nás. Střih. Tak, a teď budu pokračovat dále. Teďka by si myslím, že by bylo dobře, kdyby ses mě zeptal, víš, jak jsem skončil o tom popisu těch figurek dole. Kdyby ses mě zeptal, jestli ten párkář, co má ten stánek s tím parapletem, pořád ještě prodává párky naproti tom, na rohu. Mohl bys mít takový detail o tom, na tom rohu, kde chodník je celý promaštěný od těch párků, jak mastno tak tam kape, jak si tam lidi kupují ty párky. Tak kdyby ses mě zeptal na toho párkáře, tak já ti teď hned na to odpovím. Střih. No to jsi mi vzal párek z huby, jak jsi to vždycky dělával, když mě něco napadlo takhle v divadle při improvizaci a ty jsi to řekl za mě. Střih. A ty by si mohl říct něco takovýhodle na to. Ty jsi mi taky na předscéně kolikrát krát fóry, než jsem je řekl. A já na to navážu. Střih. To byl velice vzájemný zvyk, já se pamatuju. Takzvaný plagiát pomocí telepatie. Jo, tak ten párkář. Ovšem, že je na svém místě a ta Coca-Cola, co jí ta krásná Číňanka pije, hovořit s tím malířem, s tím kočárkem, s tím psem voříškem a buclatým špinavým nemluvňátkem, ta Coca-Cola právě smila párek od toho párkáře do hrdla té Číňanky, co si ho koupila. Mluví o Coca-Cola, jestli pak na kampě, jak ty se díváš z okna, mají u mě šťánku pořád ten dobrý ležák. Střih. Samo sebou teď se můžeš rozpovídat trošičku o kampě, o měšťánkovi, jestli tam to pivo je. A já, to si tam řekni, co chceš, že já ti na to navážu. Pořád o kampě. Střih. To ti je krása venku, opravdu. Opravdu takový to indiánský leto, jak se říká v Americe, co jsme ho poprvé poznali roku 1939 v Pensylvánii. To jsme totiž náhodní posluchači, jestli náhodou posloucháte tomuto našemu drbání přes oceán, trávili leto, svoje první americké leto v Bucks County, v Pensylvánii, tedy správně, přesně přeloženo, by to bylo srnčí hrabství. Střih. A teď by si mohl ty se připojit a říct, ano, do tohoto srnčího hrabství jsme jeli roku 1939 na leto. Říct, že to bylo naše první leto v Americe, že jsme tam uvízli do prosince.
Učili jsme se totiž anglicky na překládání svých her.

éra byl to takovej úspěch, že koncem leta jsme neměli na přestěhování zpátky do New Yorku. A já na to navážu. Střih. No co pak na stěhování? Byly časy, když začalo venku přituhovat, že jsme neměli ani natopení. A načež já navážu s další příhodou. Střih. A jestli pak se pamatuješ, jak jsme počátkem leta tenkrát koupili Ježkovi pianino. Bylo to za 18 nebo za 14 dolarů? Střih. A Jan na to odpoví. Za 14, i s dodáním, na takový surrealistický křižovatce nedaleko města Doylestown v pustý pláni. Jsme to koupili tenkrát. Daleko široko, žádný stavení, jen dvě silnice přetínající se v pravém úhlu. Na jednom rohu benzínová pumpa, na druhém lekárna, na třetím nic, a na čtvrtém záhadnej krám, kde prodávali pneumatiky, rádia, ledničky a piána. Všecko zánovní, obnošený. Střih a já budu pokračovat dál. Střih. Ano, ano, jako dneska vidím Ježka, jak se prodírá mezi těma oprejskanýma ledničkama a sedá ke zborceným, zdrápaným pianinům, jedno rozladěnější než druhý. Ze zoufalství konečně schválil to poslední, ke kterému si sednul. Já mu ho pak později zpravoval, když některá klapka přestala hrát, což se stávalo tak dvakrát týdně, mě Ježek povolal do svého hudebního salonu. To byla taková kulnička uprostřed zahrady, kde bylo místo jen tak na to piano a na Ježka. Mě já pianino rozmontoval, tedy amatérsky pochopitelně, ale rozmontoval. A jel se studovat choré vnitřnosti. Byl takový plesnivoučký, stařičký, vnitř zaprášený. Na to jsem se tak naučil, že ze starých, z nějaký starý plstěný pantofle a z nějakých děravých bot jsem se naučil látat paličky. Imitoval jsem prostě, co jsem tam viděl, jak jsem doved. A ty paličky ku podivu docela dobře fungovaly. Získal jsem si u Ježka netušeného respektu. Později, potom, když se pianinu přitížilo a ve vlhku té kulničky se bortil dál, tak jsem se s paličkama přestal babrat a léčil jsem neduhy piana metodou radikální, tedy šokem. Když pianino vynechávalo, tak jsem ho vzal několikrát ze strany a ze zhora kladivem, ale pořádně. A to byste nevěřili, jak si pianino dalo říct. Kolikrát na několik dní. Všecky klapky najednou hrály. Ježek řval, až se za chrup popadal. Střih. A teď ti by si mohl říct, že tě přerušuju, ale dole pod oknem na kampě právě a popsat nějaký lokální detail z Prahy, tedy tvůj vlastní teděk, jestli mi rozumíš. A já potom se k tomu připojím se svým teďkem tady. Střih. Pod mýma okny na Washington Square právě na rohu McDougal Street se červená proměnila v zelenou a čekající provoz se vyřítil vpřed. Tedy žlutý nákladák, za ním modrý nákladák, šedivá nová Chevy Cabriolet, malý nákladáček Consolidated Laundries, neboli tedy konsolidované prádelny. Ten modrý má nápis, ještě dobudím, Clinton Trucking Company, Clinton, Massachusetts. Další vůz jde počkat, jo, přeloženo do češtiny, Mozelovi původní vycpané hračky. Dále tu máme Laska's Motor Line Serving Progressive Connecticut. Krásný, no? Laska's Motor Line Serving Progressive Connecticut. To je krajan, člověče, to je krajan, to je Laska's, pan Laska, neboli Láskova motorová linie obsluhující pokrokový Connecticut. Střih. Já se pokusím, jestli mi na to vyjde čas, jestli budu mít místo a tak vůbec. Já se pokusím ti nahrát později, teďka není žádný zvláštní provoz, ale zítra snad někdy, nahrát z okna zvuk provozu, víš, snad by se to dalo mixovat s tím. Já nevím, třeba se to vůbec nebude hodit, a já to zkusím, ať je legrace nějaká. Střih. Jana, ty by ses mohl zeptat, a co ty dva dětkové, co u toho šachového stolku pod tvýma okny loni v letě denně hráli šach? Střih. Jsou na svém místě, porád ještě tu partii nedohráli. Střih. A ty bys řekl, oni ty dva jsou trošku jako my. My taky dětkové máme rozehranou takovou doživotní partii, jenže teď ji hrajeme přes oceán. A to mi, poslouchej, připomíná mluvě o dětcích, že já to budu muset někde jednou jasně a provždy napsat. Proti komu vznikly začátky

faunu V plus V. Střih. No co by se s tím psal? Řekni to tady rovnou. Střih. A teďka jen, já tady, to je jen návrh, já jsem ti to nahrál a spojil, jestli s tím souhlasíš, tak já ti teďka ocituju něco z tvýho jednoho dopisu. To je přesný citát, tak jsi mě to napsal a já myslím, že by to stálo za to, jestli se ti to hodí to nějak, to parafrázovat nebo to takhle říct. Tak já ti to přečtu. Tedy cituju, quote, Jan. Já kašlu na fyzické začátky osvobozeného divadla. O tom se píše mnoho a hlavně blbě. Mně jde o tu pravdu, že my dva povstali ze vzdoru proti hloupému stáří. Proti stáří, které volá na mladé quos ego. Jak si to dovolujete být mladý, když já už jsem starý? Jak si dovolujete poslouchat písničku, kterou jsem já za svého mládí neznal? Jak to, že vás dojímají věci, o kterých já v mládí svém neměl ani páru? Ano, ano, pane kolego Picasso, kam se hrabe na Marolda? Proti těm vznikalo naše klaunství, jako proti těm vznikalo každé klaunství v rámci své doby a v kritériích oné své doby. Kolegové, co jsme je k radosti svých tenkrát spolu mladých představovali ve West Pocket Revue, ti kolegové páprdové, co mají začerněnou pleš mezi řidkými vlasy domnívajíce se, že tím oblafnou fyzický zánik, ti blbnou po celém světě. Mladí chtějí klizu. Dříve a rychleji, než bývalo zvykem. Jeď život rychlejší a proto kratší. Unquote. Tak tohle byl citát tebe samýho a já myslím, že bys to mohl nějak použít. A teď, Jeníku, ti nahraju takovej pokus o dialog. A jelikož je to trošku rychlý, rychle se to střídá, tak nebudu říkat žádný střihy a jenom řeknu vždycky Voskovec a Verich, abych označil, co který říkáme. Tak ty označení vystřihni a to, co se ti bude líbit, když se ti to bude líbit, nahraj sám za sebe. Tak já teďka začnu. A je to navázání na to tvoje poslední říkání o tom stáří, víš, a o mladých, co chtějí klizu. Střih. Voskovec. Já s tebou jako obvykle naprosto souhlasím, Jeníku, ale taky mě zase napadá tohle. On teda pokročilý věk sice vede neodvratně k zániku toho, kterého jedince, ale konec konců tak se tomu má od narození. A dokonce lze říci, že nemluvně spěchá k smrti relativně daleko rychleji než stařec. Jen se, pane kolego, podívejte, čemu všemu se naučíte za první dva roky života u srovnání s těmi zbývajícími 50, 60, 70. Verich. Chodit, mluvit, sice blbě, ale aspoň trošku. Voskovec. Dále ještě než dosáhne prvního roku, se naučí děcko užívat palce, tedy vratiprstu, čelné to přednosti před nižšími tvory. Což pak ve věku dospělém, vyvineli se děcko v Cezara, mu přijde vhod, když obrácením palce tu vzhůru, tu dolů, jak nálada spolu s mocí káže, může buď omilostnit, či usmrtit spolu člověka. Verich. A nebo si nikoli Cezarem, nebož pouhým lidem, si ten palec nasliníš a počítáš, za kolik by se vyplatilo buď na Cezara, nebo aspoň na spolu lid vyzrát. Dále se pachole naučí ničit věci potřebné a cenné, zvedat je a upouštět ti křehké předměty a brátit, co mu nepatří. Voskovec, kterémuž to umu se mnoho blížních do smrti neodnaučí. Verich, dlaničku nastavovat původně na pokroutky, později na bankovčičky. Voskovec, ba dokonce i embryonálně primitivně myslet se dítě dvouleté mnohdy naučí. Verich, a zůstane mu to tak do smrti. Voskovec, no vidíš, tohle kapánek rozvez přítomnosti publika, měli bychom i přes oceán docela slušný dialog na předscénu. Verich. Hlavně, že jsi to pochválil. Ale co jsi vlastně nemluvně chtělo říct, když začalo mudrovat o stáří? Voskovec. Chtělo jsem říct dědečku, že staří dědečku nám i o tom stáří mnoho dědečku napoví, tu zepřesní, tu ujasní, jak se blbě říká dědečku. Verich. Myslíš tedy nemluvně staří ve smyslu latiníci a klasikové vůbec? Voskovec.
No zkrátka, že jsou tu zářný příklady fyzického stáří, které...

které se dále blejská duševní a vůbec tvůrčí mladistvost. Vždyť se na to podívej. Tizian, Voltaire, Michelangelo, Werich, Bernard Shaw, Picasso, Tolstoy, Voskovec. Sokrates taky nebyl mladík a toho notabene otrávili. Werich. Ale on se otrávit nedal, radši se otrávil sám, o tom jsme ostatně kdysi zpívali. Voskovec. Tomáš Masaryk. Jestli se to furt ještě nesmí, tak to vystříhni. Masarykovi by to stejně bylo jedno. Střih. No a tak, Jeníku, já se ti klaním. Zatím bylo to moc hezký si s tebou povídat po telefonu tudle. Měl jsem radost. Zněl si znamenitě. A šetř se a buď hodnej. A napiš zase. A napiš mě, co se říká, jako co soudíš o týhletý pásce, jestli s tím něco můžete udělat, anebo v případě, že bych měl něco přidělat, víš, zase podle toho, co uděláš ty, tak to taky můžu obratem vykonat. Já se ti poroučím a končím.

0: tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Je tu půlnoc.

kreslí si superstáry na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekaj, střihnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců,

0: Noc plná hvězd.
1: Pro dnešek to, myslím, stačí. Je tady pěkně, útulno, teploučko. Není nad pohodu, i když bohužel není rodina.
2: Snad ještě lopatičku, ne? Ještě jednu lopatičku, co říkáte? Já jenom, aby bylo teploučko, víte?
1: Tak tedy pro dnešek a pro vás. Ještě jednu. Je tak přítulno. Dám dvě. Dvě.
2: Dvě? Dvě lopatičky, Jářku. Dvě lopatičky, to si dám říct. Bude teploučko.
1: Není nad pohodu, to já říkám pořád. Pohoda ve dvou. No tak co, je teploučko?
2: Je. A teprve bude. Až se to pořádně rozhoří. Bude teploučko.
1: Jste takovej domáckej a máte rád teplo.
2: To jo.
1: Teplo rodinného krbu. Kde pak teplo pod nájmu? Budí také nám dobře.
2: Kolik bylo lopatiček? Dvě?
1: Dvě. A ještě dvě, a ještě dvě, a pořád dvě.
2: Snad ještě lopatičku. Ještě jednu lopatičku, ne?
1: Dobře. Pro rodinej krb ještě lopatičku.
2: Já jenom, aby bylo teploučko. Víte, to je moje pěkný teploučko. Na to si mě užije, to si dám říct.
1: Já taky. Když si tak člověk přisedne s někým k teploučku, je hned vojen dvakrát.
2: Mělo by se to prohrábnout. Nějak to udíká. Ohýnek jen z komíra.
1: V kuchyňských se teplo nikdy dlouho neudrží, ale vedle v pokoji mám kachlíkový. Ty dlouho držej teploučko. A vy jste takovej domáckej, pojďte vedle.
2: Kde pak vedle? Kde pak? Já jenom, aby bylo teploučko, ale jinak ne. Kde pak? Já jsem svůj člověk a svůj zůstanu. Kde pak já? Já jenom takhle v teploučku posedět. Snad ještě lopatičku, jenom ještě jednu lopatičku, co říkáte?
1: Dost! Dost! Vidím, že byste jenom užíval. To je vaše, to věřím. Ještě lopatičku a pořád jenom lopatičku, ale vděk žádnej. Užít si, pomnět se a pak člověka odkopnout, jdi si. Potom je svůj člověk, ale ukázat oko nebo nějaký vděk, na to není svůj člověk. Tadyhle jste si užíval u kuchyňských, budete si užít taky ke kachlíkové.

0: noc s hvězdou.
1: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidl, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, víť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě od podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrcalo, mlátilo, šťoukalo a boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kuň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kuň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kuň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.

Ně, chodil jsem tam tudy, s panou chodí druhý, ale teď mám od slziček zrak svůj všece krůlí. Ale teď mám od slziček zrak svůj všece krůlí.

0: Noc plná hvězd.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je náfad. Co také, že by ses šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, tady listu, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to... Jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál? Jak to bylo dál?
1: No tak, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Správně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prej dali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano.
1: Dost.
2: Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko. Naloženej do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním.
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. Ať já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Za pár dní jsou ve Francii prezidentské volby a Marine Le Penovou mohou dostat do Elizejského paláce muslimové. Příliš mnoho liberálních kandidátů proti ní ji neohrozí, a to ani kdyby ve druhém kole kandidovala proti islamistovi. Drtivě by ho prý podle průzkumu porazila. Bruselskou diktaturu zkrátka čekají perné chvíle. Vždyť stoupající popularita AfD v Německu neohrožuje zatím přímo samotné impérium, neboť parlamentní volby budou až na jaře 29, ale ve Francii může oslabit Brusel už za několik dnů. Vyhodí tedy případná nová prezidentka Le Penová spolu s Donaldem Trumpem Brusel do povětří? O tom máme celý článek, který připravil Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora, těší mě.
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat. Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu předčítat.
2: Nať potřebujete přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověče? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný. Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na Ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Kristapan, to je nějakýho lidu. Kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
2: Smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem tomu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já taky.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí vydržet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali. To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, ukamžit, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Dám! Tady máte. Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já bych...
2: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!

Dievča chudobné, princ o ruku neprosí. Máš detskú tvár,

Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strup.

0: noc plná hvězd.
1: Chybí vám sluch a nebo hlas?
2: Obojí, pane profesore. Obojí. A to je taková, totiž hudební sluch, já si myslím, že je to něco jako smysl pro humor. Prostě někdo má třeba aktivní a někdo jenom pasivní. A někdo ho nemá vůbec. A můj případ s hudebním sluchem je, že já mám takový pasivní hudební sluch. Mně se líbí její písničky. Já například miluju od Gilberta Beckoda Podívej, kvete růže. A když mám bezpečně zjištěno, že není na doslech živej člověk a jsem sám doma, tak ještě dám slamník na dveře a zpívám si Podívej, kvete růže. A to vám je zajímavé, to bych chtěl, kdyby mi někde některý vědec vysvětlil, čím to je. Já vevnitř tu písničku slyším přesně. Vevnitř zní naprosto precízně, bez jediné chyby. A vevnitř jí zpívám líp než Vondráčková. A líp než Gilbert Beckol. Vevnitř. Ale jak vám to projde tím krkem, to, co vyjde, to je halekačka. Jo, to je konec. Já nevím, kde se to změní. Někde v oblastech brzlíku. A vyjde ze mě hrozná věc. Já si můžu zpívat sám doma, ale nemůžu třeba jít na pódium a říct, a nyní si poslechněte píseň Gilberta Beckoda, Podívej, kvete růže. Lidi by mě hnali a o půlnoci by mě přišel kopnout Gilbert Beckoda, tedy zjevení. Ale tak je to taky s humorem. Já třeba, člověk se namáhá z melodií, dejme tomu, pan Gilbert Beckoda se namáhá z melodií a pak nějaký takovýhle

0: to nedoslýchavec, hudební nedoslýchavec, mu tu melodii obrátí něco hrozného. Ale s humorem je to taky tak. Člověk se někdy patlá s jednou větou, říká si, jak já bych formuloval tuhle větu, aby to byl vtip. A pak se to dozví, jak to koluje mezi lidmi a říká si, proč já jsem na to vůbec to co lidi o tom vypravují. A stačí jim to. Tak jako mně stačí to moje podání, podívej kvete růže. Jenom jeden takový malý příklad za všecky. Třeba jak dovedou lidi tradovat anebo zapsat vtip. Není to žádný velký vtip, ale právě v tom Montrealu, když za mnou tam chodili různí lidi a mluvili na mě anglicky v domnění, že mluvím anglicky, protože mě hodinu slyšeli na jevišti předstírat, tak já jsem říkal, já už nevím, jak tomu čelit, já se budu muset naučit anglicky jedinou větu, která by zněla, pohovořit se mnou nelze, popít ano. A říkal jsem, prosím vás, to mě naučte a já to těm lidem budu vždycky říkat. A jediný vtip té věty je v tom, že tam jsou ty dva tvary, pohovořit a popít, v té stručnosti. Přijel jsem pak do Prahy a četl jsem, jak jeden český novinář, který byl v Montrealu a tohle ode mě slyšel, napsal. Pan Horníček neumí anglicky, vystupuje anglicky a naučil se jedinou anglickou větu a tu říká všem svým návštěvníkům, kdy jim říká. To víte, popovídat si moc nemůžeme, ale na skleničku bych s váma šel.
1: Pane Horníček, je těžší pro herce zpívat, anebo pro zpěváka mluvit?
0: No tak já bych řekl, že v každém případě je těžší zpívat, protože mluvit se naučí každý už ve dvou letech někdy nějak, že jo? Ale zpěv to je ošemetná věc. Ale já vždycky přemýšlím, čím to je, že když zpěváci promluvějí, takže to je takový, máte takový podivný intonace, který vůbec nikde v životě neslyšíte. A oni mi jednou vysvětlovali, že je to tím, že oni musí ten hlas držet v určitý poloze a že ho potom drží i v té próze a teď se dopouštějí takových podivných intonací, které, a to není míněno proti ním, protože daleko horší je, když herec začne zpívat, to je samozřejmě. Oni, jim taky není dáno všecko, že jo? Když se zdá, že řeč je jednodušší než zpěv. Není, to je taky těžký. Mluvit normálně prostě a dávat větě tu intonaci, kterou potřebuje. Někdy herecky se uhraje v té písni lecos, ale někdy taky zpěvák právě výrazem tu píseň poničí. Já jsem například, už jsem tady jmenoval, já se k ní pořád vracím k té písni Podívej kvete růže, protože ji mám rád. A slyšel jsem jí zpívat jednu dámu, nebyla to, upozorňuji, aby nedošlo k nějakým těm, Helena Vondráčková, bylo to jinde, v jiném městě. Slyšel jsem zpívat jednu dámu a ta tu píseň zpívala tak tragicky. Ta píseň je jednoduchá, ta zpívá jako, hele, ty, který máš nějaký trable a který máš bídu a tyhle, tyho, tohle a tohle, tak podívej člověče, kvete růže, to je to důležitý, to je to krásný. A čili ten referent má být vždycky optimistický. A tato dáma to zpívala tak, jako kdyby říkala, máš trable, máš bídu, tohle všecko, ale já ti to musím říct otevřeně, ještě ke všemu kvete růže. Prostě mu to na rovinu řekla, jo. Ten život je v tom, v tríbu. Protože podívej, Ježíš Maria, kvete růže. To je na zhroucení takový sdělení, když se to rozvíte, tak mírných zírných, jo, latinsky řečeno. Tak to je na zhroucení skutečně, když podívej, kvete růže. Ale

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

0: obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Nestačí se ohlížet, jak kroky rychle letí.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak, co pak jste, pane Kroupa, dělal včera večer?
2: No, večer. Co pak se, pane plukovníku, tak dělává večer?
1: Já nejsem plukovník, jsem podporučík veřejné bezpečnosti.
2: No, jistě budete.
1: Víte, pane Kroupa, co to je veřejná bezpečnost?
2: Veřejná bezpečnost, to je to, jak pátra radí, informuje?
1: Pátra radí, informuje, výborně. A já teď, pane Kroupa, pátrám. Pátrám po tom, co jste dělal včera večer. A až to vypátrám, tak vám poradím, kde byste se měl informovat na dobrého advokáta.
2: Promiňte, ale já jsem nic neudělal.
1: Poslyšte, pane Kroupa, vy nejste ženatý, že?
2: To nejsem. Doufám, že to není přestupek, pane komisaře.
1: Nejsem komisař. To, že nejste ženat, může být přestupek?
2: Co, prosím? Na to je nějaký zákon, že musím být ženatý? Já snad nemusím být ženatý, radšte dovolit. No promiňte, za to, že nejsem ženatý, za to mě snad nemůžete zavřít. Ne, nebo ano?
1: Pane Kroupa, a proč vlastně nejste ženatý ve vašem věku?
2: To je velmi hloupá otázka, pane admirále, opravdu. Tedy, jak si, promiňte, pane specialisto, pro mě se nevěsta ještě může narodit.
1: No tak, to už by byla její věc. Podívejte se, pane Kroupa, vy máte mnoho přítelkyň, že?
2: Jsme chlapi, ne?
1: Vy už jste byl 4x ženat, máte 3 dosud nezletilá děcka a každé to vaše manželství trvalo v podstatě tak dlouho, abyste viděl, co se vám narodilo. To je vaše věc.
2: Já platím výživné včas a dobře.
1: Naší věcí je zase dávat do pořádku přestupky. Mezi náma. Kolik už jste měl žen?
2: Musím odpovědět na tuto mlsnou otázku?
1: Ale ne, vůbec ne, i když vlastně by vám to dalo rozřešení otázky, proč jste tady.
2: Je, pane prokurátore, to všechno je určitě nějaký omyl.
1: Já nejsem prokurátor.
2: Ale budete co nejdříve.
1: Tak co, pane Kroupa? Takový fešák jako vy, ten to přece musel se ženskýma umět, ne?
2: No musel, jak to musel. To musel, já to ještě pořád jakž takž umím. Pane kriminalisto, vždyť je mě teprve 50. Že ano, a cítím se na 20. Pro mě se nevěsta ještě pořád může narodit.
1: Tak, pane Kroupa, tak kolik jich bylo?
2: Koho?
1: Ženské.
2: Jako ženské?
1: No, ano.
2: No promiňte, tak do 200 jsem to počítal, dál už ne.
1: Cože? Vy jste měl víc než 200 milostných příběhů?
2: To se vám zdá jako přes příliš, vždycky to ani příběh nebyl. Spíše malá povídka, někdy spíše anekdota. No tak jak byl čas, jak byla chuť, člověk taky někdy musí spát a pracovat, že ano?
1: 200 žen, no tak to je potom jasný.
2: Co jako, co je jasný?
1: No ten váš pokus o znásilnění, včera ve 20.15 u Dobříše, vzpomínáte si, ne?
2: Ale, promiňte, ale já o ničem nevím.
1: Já vám to připomenu. Vezl jste včera po 8 hodině ve svém osobním autě státní poznávací značky AY7039 stopařku, které jste se začal dosti nevybíravým způsobem dvořit?
2: Pane státní návladní, podívejte se. Já jsem starý opuštěný stařeček. Za pár měsíců, jak dlouho já tady budu, podívejte se. To, co jsem vezl, to nebyla stopařka v pravém slova smyslu. Stopařka, no tak když se řekne stopařka, tak to je mladé děvče, že? Tohle byla taková načančaná, navoněná panička. Pořád se tak se pořád divně se usmívala, tak divně se koukala. Tak jsem si myslel, že to bude jako vždycky, že jo, tak jsem trošku jsem zažertoval, pak jsem jel na takovou malou cestičku, všude byly mlhy, odněkud strašně smutně zpíval nějaký pták. Stromy tam tak stály, tak nehnutě, tak jakoby zahleděny
1: pane
2: sami
1: Kroupa,
2: do sebe.
1: Vy tady nejste kvůli popisování přírodní scenérie, ale kvůli vašemu pokusu o znásilnění.
2: Ta ženská se vám najednou začala bránit, na to jí praskla sukně, já jsem se tak strašně lek. No tak jsem mi vystrčil z auta, no a odejel jsem, no tak co s tím? Ale ona mě provokovala. Pane Setníku, ona mě provokovala, ale ona si o to přímo říkala. Mě skoro mrzelo, že se mi nevyhověl.
1: Nejsem Setník. Tu ženu, pane Kroupa, náhodou neznáte.
2: No tak to ne, to, No tak povědomá to mě byla, ale on, mě jsou všechny hezký ženský povědomí.
1: Tak si představte, pane Kroupa, že ta stopařka, která by vás vyvolala touhu učinit tento přestupek,
2: ano,
1: byla vaše první žena. Vaše první právoplatná manželka.
2: No, tak vidíte, jak se v těch potvorách člověk nevyzná. A zrovna s tou jsem se nejvíc nudil.

0: lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, voní dech.
1: Proč bychom se neměli po pohřebním veselí? Diga, diga, do, diga, do, do, diga, diga, do, diga, do. Sardinky,